která letos slaví to 30. výročí, je opravdu povedená, tak si myslím, že bychom si ji měli, nebo na ní zaspomínat ještě jednou skladbou, která se jmenuje Raven Calls. Moonspell.

No a po Moonspell nás teď čeká další vysoce atmosférická muzika, která v tom roce 96, tedy přesně před 30 lety, vyšla a stojí za pozornost. Řeč o albu Elegy finských Amorphis. Bylo to třetí album po snímcích The Carillon Isthmus a Tales from the Thousand Lakes. Hudebně a vlastně i textovým konceptem Elegy volně navazovala na předcházející příběhy z Tisíce jezer. Opět zde byly upotřebeny lidové balady a poemy vycházející z dávné finské historie. Jen tentokrát Amorphis místo knihy Kalevala sáhly po podobné sbírce Kanteletar. A tomu odpovídá vlastně název skladby, kterou si desku Elegy připomeneme, protože se jmenuje My Kantele Amorphis.

0: na beatu.
1: V rámci speciálu to nejlepší z roku 1996 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání, se od Amorphis přesuneme k další kapele ze Skandinávie, ale tentokrát nikoliv finské, nýbrž norské. Řeč je o Theater of Tragedy, tehdy gothic doom metalové partě, která po rok starém eponymním debutu vydala druhé a já bych řekl ještě působivější a celkově dotaženější album nazvané Velvet Darkness Day Fear. A dotaženější to bylo nejen v dokonale vychytaném vokálním kontrastu příslovečné krásky a zvířete, tedy eterické zpěvačky Liv Kristine Espenaes a jejího drsně grolujícího kolegy Raimonda Rohonyho. Dotažené to totiž bylo i po stránce těch atmosfér, po stránce melodií, vlastně po stránce všeho. Důkazem by měl být song Der Tanz der Schatten, Theater of Tragedy z roku 1996.

Stále si připomínáme desky, které vyšly v roce 1996, tedy přesně před 30 lety, slaví to kulaté výročí od svého vydání. A já myslím, že nemůžeme opomenout ani tehdejší shodou okolností také druhořadové album, stejně jako v případě předcházejících Theater of Tragedy, britských Cradle of Filth. Ta deska se jmenovala Dusk and Her Embrace, a bylo to album, které už výrazně směřovalo do takových těch, řekněme, symfo black metalových vod, protože ta prvotina byla nepoměrně ostřejší a nekompromisnější, aniž bych chtěl nějak naznačit, to vůbec ne, že Dusk and Her Embrace bylo nějak vyměklé album, to vůbec ne, ale bylo zkrátka promyšlené, propracované. A já si myslím, že nejlepší to bude dokumentovat opět nějakou ukázkou. Což takhle titulní kousek Dusk and Her Embrace, Cradle of Filth.

0: Na Rádiu Beat.
1: Stále rekapitulujeme zajímavé, významné, důležité desky, které se dožily 30. výročí od svého vydání. A po počinu Dusk and Her Embrace, představili jsme si o titulním kouskem britských Cradle of Filth, se dostáváme k death metalu, konkrétně k melodickému death metalu a k takzvanému Gothenburg Soundu, tedy do Švédska. Čelnými představiteli tady toho melody death metalového směru, tedy vlastně druhé generace švédských death metalových kapel, pocházejících z města Göteborg a okolí, byly pochopitelně In Flames. A podobně jako dříve krajané Entombed, Dismember či Unleashed, si tyhle kapely z Göteborgu také vytvořili svůj specifický projev a styl, že se z toho vlastně stal opravdu nový styl. In Flames po protiné Lunar Strain v tom roce 96 vydali dvojku nazvanou The Just Race a právě z ní lovím song, který se jmenuje Artifacts of the Black Rain. Tak tady jsou In Flames před 30 lety.

0: Radio Beat.
1: Poslouchali jste 30 let starý melodický death metal v podání švédských In Flames z jejich druhého alba The Just Race. No a teď si posvítíme také na druhé album jisté kapely, ale tentokrát půjde o death metal nesrovnatelně brutálnější a techničtější. Přesouváme se do Kanady za skupinou Cryptopsy na jejich už dávno kultovní a vlastně stylotvornou desku Known So Vile. Takže pro ty vyznáče toho extrémně brutálního, ale zároveň nesmírně technicky vymakaného death metalu je tu skladba, která se jmenuje Dead and Dripping. Cryptopsy, letopočet 1996, pochopitelně stále platí.

0: na Rádiu B.
1: Stále si připomínáme důležité a povedené desky vydané v roce 96, tedy před rovnými 30 lety. A já si myslím, že už je nejvyšší čas se také podívat na domácí scénu, protože i tam vycházely zajímavé desky a speciálně to platí třeba i pro album Tots, což bylo debutové album znamenitých brněnských experimentátorů Forgotten Silence. Ano, debutové, protože první nahrávka The Nameless Forever, The Last Remembrance byla pouze demo, navzdory pozdějším oficiálním reedičním vydáním. Takže jdeme na Tots, 30 let starou nahrávku skupiny Forgotten Silence, a pustíme si z ní song, který se jmenuje Clara de Clairvoyant, Forgotten Silence.

Forgotten Silence byly občas řazeni k tomu doom metalu, ale ono to nebylo příliš přesné, protože ano, Forgotten Silence byly hodně atmosféričtí, náladotvorní, takže tím ten doom metal mohli připomínat, ale oni se vždycky pohybovali napříč různými žánry a doom metal byla pouze jedna z mnoha součástek toho jejich osobitého výrazu. Zatímco skupina Silent Stream of Goddess Elegy, na kterou teď přijde řada, tak to byl vlastně v té době čistý doom metal. A oni právě v roce 96 vyrukovali s debitovým CDčkem Iron, které následovalo po dvou znamenitých demokazetách, které vzbudily obrovské nadšení v tuzemském metalovém undergroundu. Takže se čekalo, co bude na tom prvním oficiálním nosiči. A oni tam vlastně byli už skladby z těch demosnímků, ale v novém zvukovém provedení prostě natočili to znovu a já bych řekl ještě možná o něco líp. Tak já si myslím, že bychom si určitě měli pustit aspoň hitovku z alba Iron, která se jmenovala Last. Tady jsou severomoravští doom metalisté Silent Stream of Goddess Elegy.

Jsme na konci druhé a zároveň závěrečné části speciálu To nejlepší z roku 1996 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání. A po Silent Stream of Goddess Elegy tu budeme mít ještě jednu domácí a o shodou okolností opět moravskou záležitost, totiž vyškovské Dark. Ti vydali v tom roce 96 svoje třetí album, nazvané Under the Bottom, a po těch deathmetalových začátcích tady jenom potvrdili, že už jsou úplně jinde, že se vydávají vstříc naprosto originálnímu hudebnímu pojetí. A ta deska Under the Bottom opět zbudila obrovský a zasloužený rozruch na zdejší metalové scéně. Tak pojďme si z ní taky zahrát jednu ukázku. A tam musím říct takovou zajímavost, lehce se pochlubit, ale neberte mě, že bych byl samožer, protože skladba Conquerors of Fate, kterou uslyšíte, tak ta je obdařena textem, který jsem tenkrát pro Dark napsal já. Tak, taková zajímavostka. Takže tady jsou Dark, Conquerors of Fate, skladba Under the Bottom. Loučí se s vámi pro dnešek Petr Korál a nezapomeňte, že Hard and Heavy samozřejmě ještě nekončí.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Upřímně říkám, pro mě asi nejdůležitější hodiny tohoto roku. Vy, co jste již sjeli playlist na našich stránkách nebo Facebooku, víte, o čem mluvím. Vy, co ne, se to záhy dozvíte. Takže vítám vás já, tedy Davy, a to u symbolického speciálu, tedy speciálu věnovaného našemu festivalu Symbolik, který proběhne tradičně ve Třech dvorech u Kolína, a to již za necelých 14 dnů, tedy 21. a 22. srpna. Vše, co si dneska budeme hrát, zahraje na našem pódiu. Slavíme desetileté výročí a proto ten naprosto výjimečný line-up. O otvírák se postarali švédští Moondark, no a teď již tuplovaně další švédská úderka. Naprostá legenda žánru, tedy Interment.

Ano, Interment normálně nehrají, ale nám přislíbili účast a to hned po tom, co se dozvěděli, že bychom je rádi, co by součást oslav našeho desetiletého výročí. Co by Symbolic Open Air letos slavíme 10 let na scéně. A proto legendy, co u nás již v minulosti hrály. No a pak něco naprosto exkluzivního navíc. Islandští Sorority Side vznikli v roce 1989. V roce 1991 natočili desku a pak již jen jedno ípko, v roce 2009, ano, a single v roce minulém. K tomu navíc za těch 37 let na scéně nehráli jinde než doma na Islandu. U nás se tak bude konat jejich světová premiéra. Nikde jinde na světě, krom domácího ostrova, nehráli. Až teď u nás na Symboliku. Tak si dáme hned trojici skladeb, a to z desky, EPka i ten zmiňovaný novinkový single.

0: Rádio Beat.
1: Trojice skladeb od islandských Sororicide, kteří také zahrají na naší desetileté symbolické oslavě. Uvidíme se ve třech dvorech u Kolína, a to 21. a 22. srpna v čele s naprostou legendou a naším největším headlinerem Benediction. Posledně byli famózní. Jsem zvědavý, co předvedou letos. Kluci se moc těšejí a vy se máte prý těšit také, páč pro vás budou mít několik překvapení. Takže si dáme tuplák i od této naprosté žánrové klasiky. Přivítejte Benediction.

0: Rádiu Beat.
1: Na tyhle pány, který vždycky rád kdekoliv potkám, se opravdu neskutečně těším. Budou nám headlinovat naše desetiletý oslavy, symbolický oslavy, který opět proběhnou u rybníka ve Třech dvorech u Kolína, tentokrát v termínu 21. a 22. srpna. A když oslavy, navrch kulatý, musí to být speciální. Nepamatuju si, že by tu od našeho vystoupení v roce 2018 Xentrix hráli. Vím, že jednou měli hrát v Praze, ale to podle mýho padlo, takže opravdu asi po 8 letech opět u nás. Naprostá legenda thrash metalu, jejíž vznik se datuje do roku 1984. Ano, slyšíte dobře, do roku 1984. Takže tuplák, ať si omastíme fousy.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy. Na Radio Beat.
2: Tady asi nemá smysl cokoliv dodávat, tedy Xentrix z Britských ostrovů. Kapela, která to válcuje už od roku 1984. Zcela exkluzivně na naší symbolické oslavě, která se uděje 21. a 22. srpna ve Třech dvorech u Kolína. Určitě se přijďte pobavit s náma, ale bacha, kapacita je omezená, takže www.symbolic.cz. Teď další z mnoha zahraničních gratulantů, tedy němečtí Morbitory, kteří se k nám rádi po letech opět vrací.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: A je tu konec symbolického speciálu. Letos, co by Symbolic Open Air, slavíme desetileté výročí a když už je to takhle kulatý, chtěli jsme vám poděkovat za přízeň totálně unikátním line-upem. Takže jsme ho postavili. 21. a 22. srpna se budete moci přesvědčit na vlastní uši ve Třech dvorech u Kolína. Těšíme se na vás i co by svatební hosty, neb se právě zde na pódiu poprvé ve svém životě ožením. No, bude to legrace. Teď poslední dvě věci, na které se neskutečně moc těším, tedy u nás těším, a to jsou Hypnotic Scenery a Nahum. Přátelé, mějte se a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davy.

0: Utiklo vám na bítu?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to bylo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý bloka.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do
1: že,
2: hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla, no.
1: No, pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě nezvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vydešlo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Já jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři. Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru, pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Ne, já už jsem bděl, já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, tři hodiny, já jsem ani ne.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo, to není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že
2: nespal.
1: Hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Biker's Crown.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, pokud patříte mezi fanoušky kapely Accept, tedy té party, co jsme právě teď na beatu dohráli, tak dneska před půlnocí nás čeká komplet jejich první deska, kterou uzavřeme úterý 11. srpna 2026. Začínáme s nehodou na D1 směrem z Brna na Prahu za Humpolcem. Na 78. kilometru nepřehlédněte v levém pruhu nabouranou dodávku. A na velkém pražském okruhu nám něco budou vytvářet směrem na letiště mezi Jesenicí a Vestcem. Momentálně tam chystají omezení a jezdí se tam jenom jedním pruhem. Zatím v 5.56 plynule.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes mírné ochlazení a malá oblačnost, ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do dnešního podvečerního finále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová byla pátá, Janíčková osmá. Fotbalisté Jablonce si mohou odložit nedělní ligový zápas s Bohemiance 1905, podmínkou je ale postup přes Rigu do závěrečného předkola konferenční ligy. O případném odkladu se rozhodne po čtvrteční odvetě. Zatímco u nás si v nadcházejících zhruba třech dnech od veder nad 30 stupňů odpočineme, tak Británie a Francie se dnes připravují na letošní už pátou vlnu veder. Brněnská kamenná čtvrť dostane obnovený kulturní dům. Prostory pod Červeným kopcem mají sloužit k setkávání místních a pořádání akcí.
2: Kamenka si i po více než 100 letech udržuje svébytnou atmosféru a kulturu, a to především díky místním obyvatelům, kteří se pravidelně zasazují o zachování jejího odkazu. I přes četné aktivity ale lidem chybělo místo pro společenské setkávání. Původní dům s číslem 35 byl po druhé světové válce ve špatném technickém stavu a přišel pod správu Národního výboru. Objekt poté šel k zemi. Za pomocí místních obyvatel vznikla ale nová stavba, která sloužila jako kulturní dům. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec rybář Jakub Wagner ulovil v Číně amura černého o hmotnosti 40 kg. Je dosud největší, jakého kdy chytil. Zabral na velkého šneka mimo zakrmené místo a po 20-minutovém souboji skončil na břehu. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 11. srpna 2026.

Fear of the Dark. V 6 hodin a 11 minut na beatu, tak strach ze tmy už opravdu mít nemusíme, protože už světlo, sluníčko má dneska směnu, jak jsem koukala, do 8:30. Jú, to se zase v úterý 11. srpna stihne věcí. Třeba tady na beatu si necháme od 9. naservírovat od Vejvoďáka další koncert. Standa Rubáš dneska přijde s osvěžením v podobě nejenom tupláků od 14. hodiny, ale i přijde se Soňou Bachledovou. Bachledovou, jo, to říkám schválně vypichu, protože dneska má být zase vedro. Podstatné je, že Soňu jste možná zaregistrovali na letošním Rock for People, kde byla se svým novým projektem Sonáta a ten nám představí i dneska od 7. večerní v pořadu Naděje beatu. Dan Kohout ten bude v rokové zpovědnici hovořit s přáteli motorkáři, s Bikers Crown, Davidem Solarem a Miroslavem Nečasem. No a na závěr dne, jak už jsem ostatně říkala, i před 6. hodinou, se vrátíme do roku 1979 a připomeneme si první desku kapely Accept. Možná, že někteří, kteří znají jenom pozdější tvorbu, by takhle Accept ani nepoznali, protože zpěvák Udo Dirk Schneider na té debutové desce nepoužívá ten svůj typický chraplověčák, ale snaží se o tradiční čistý styl zpěvu. Pokud jste neslyšeli, tak poslouchejte dneska prvotinu kapely Accept od 23. na rádiu.

Rainbow je na beatu nachystána skladba Má vlast od Michala Prokopa, který pozítří oslaví kulatiny. Z koulí si včera moc pěkných chvil večer na atletické mistrovství neužil Tomáš Staněk. Po kvalifikaci, kdy předvedl druhý nejlepší výkon ze všech, mu finále úplně nevyšlo. Dostal jenom 3 šance, do závěrečné osmičky pak nepostoupil, chybělo mu k tomu 34 cm. Za výkon 19 metrů a 68 cm obsadil konečné 9. místo. No ale vlastně byl z našich v první den bojů v Birminghamu nejúspěšnější. Tak když koukám do programu dnešního, tak už předpolednem jako první budeme sledovat výškaře a jejich kvalifikaci.

Země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře,

kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou

0: práci na čtyřech kolech.
1: Hráli jsme si na beatu ZZ Top, já jsem z jejich první desky vytáhla záměrně skladbu Brown Sugar, muziku pro vás, co si potřebujete kávu osladit. Tak než půjdu naplnit ten svůj hrníček a doufám, že i vy se dneska přidáte, tak tu mám varování pro šoféry, co dojíždějí do Prahy po ústecké dálnici. V Cínovecké u sjezdu Dokbelské stojí porouchaný nákladák a proto je na konci D8 kolona od zdib a ztratíte tam asi čtvrt hodinu. Stejně tak na dálnici s Příbrami na Prahu před omezením u Jíloviště na 9. kilometru se i dnes jezdí jenom jedním pruhem a na D4 se brzdí za Řitkou na 12. kilometru. Na Velkém pražském okruhu mezi Jesenicí a Vestcem, tedy směrem na letiště, je nové omezení, zavřený pravý pruh. Tak pokud na D0 sjíždíte z brněnské dálnice, tak pozor, za chviličku se brzdí. A když už zmiňuji D1, tak právě teď probíhá odtah nabourané dodávky na 78. kilometru směrem na Prahu před Vojslavickým mostem přes Želivku. Na provozu kousíček za Koberovicemi je to znát. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů.

0: vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio B. Počasí.
3: Dnes mírné ochlazení a malá oblačnost, ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
3: Fotbalista Timothy Uma znovu opouští pražskou Slavii. 22-letý keňský záložník bude rok hostovat v anglickém druholigovém Charltonu, který má opci na přestup. Ústí nad Labem zřídilo pietní místo za spisovatele Vladimíra Párala. Ve foaje magistrátu si můžeme připomenout autora, který zemřel včera ve věku 94 let. Přehrada Hracholusky má nejnižší přítok od začátku měření v roce 1930. Do nádrže přitéká méně než půl kubíku vody za sekundu. Hladina je oproti obvyklému stavu nižší o víc než 2 metry. Finsko po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem a vznikla tak železniční trasa z Finska až na jih Evropy. A nakonec naskok do mladoboleslavské Škodovky.
4: Zastavení výroby o plánované celozávodní dovolené ve Škoda Auto bylo složitým obdobím pro precizní plánování a přípravu na výrobu nového elektrického SUV Peak. Pozoruhodné je, že dosud největší automobil značky vzniká na jedné lince se třemi dalšími modely, a to nejžádanější Octavii a dalšími elektrovozy Elroq a Enyaq. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
3: Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Mr. Anderson a Yes radili střílej vysoko, míř nízko. Tak já doufám, býťáci, že můj výběr další muziky bude tak akorát. Za dnešním gratulantem se vypravíme mezi americké punkery. Dáme si Ramones. Jejich bubeník Richie má totiž dneska 69. narozeniny. Kapelou Ramones prošli tři bubnobíci, ale jenom Richie byl taky autorem. A to třeba i skladby, kterou si pustíme, Někdo mi dal něco do pití. Tu napsal poté, co mu opravdu někdo v nočním podniku do drinku přimíchal LSD, samozřejmě bez jeho vědomí. No a on v té písničce prozrazuje, i kdybychom tady měli zájem, jakým drinkem mu máme připít, co má rád a co rád nemá, protože hned v úvodu se dozvíme, že tím nápojem, do kterého mu bylo ta droga přimíchána, že to byl tonik, Tanqueray a samozřejmě, ne, teda gin, Tanqueray a k tomu tonic. No a taky v té písničce se dozvíme, že nemá rád nic růžového napití, nic navoněného, že to není nic pro něj. Takže pro vás, Ramones na beatu.

Bubeník Ramones Richie má dneska 69. Jako i ostatní v tomto bandu přijal kapelní příjmení, ale předtím používal uměleckou přezdívku Richie Rainbow. A když v roce 1975 vznikla slavná hardrocková formace Rainbow Richieho Blackmora, tak raději si tu svoji přezdívku změnil na pouhé Richie Bow. Narodil se do rodiny 5 dětí, kde rodiče striktně vyžadovali, aby každý sourozenec se naučil hrát na nějaký hudební nástroj jako koníček. Sestra hrála na klavír, bratr na saxofon a na Richieho zbyli tedy bicí a musel také chodit zpívat do kostelního sboru. A kdybych zabrousila ještě do jeho ranějších let, tak ve své životopisné knize prozradil, že ve školce trpěl fobií z erárních hraček. Odmítal především vůbec sahat na ty hračky foukací a raději si hrál s dřevěnými kostkami. Na beatu hrajeme Olympiky, dobré ráno.

pojďme na tenis. Když Kateřina Siňáková první singlový zápas v Torontu musela vzdát kvůli bolavému rameni, tak jsem trošku jako vyhlížela, kdy se odhlásí i ze 4 hry. Nestalo se tak a s Číňankou Shuai Cheng už jsou v semifinále a opět v noci předvedli suverénní výkon. Proti australsko-americké dvojici Hunterová a Kravčíková nestratili během celého utkání ani jednou podání, čelili jedinému breakballu a ten úspěšně odvrátili. No, jinak Katka se svou čínskou parťačkou vyhráli už 7. zápas v řadě. Navazují v Kanadě na úspěšnou lednovou spolupráci s Adelaide, kde turnaj vyhráli. V Torontu jejich dalšími soupeřkami budou buď nově sestavená dvojice Schneiderová-Mertensová, anebo Britka Nicholsová se Slovenkou Mihalikovou, které letos ovládly přípravu na Wimbledon v londýnském Queen's Clubu. V Montrealu dneska o půlnoci začíná čtvrtfinále mezi Američanem Benem Sheltonem a naším Kubou Menšíkem. Tak budeme držet palce a na beatu o výsledku určitě informovat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7 hodin. Pozor, nově zavřeli sjezd a nájezd na D1 u Přerova směrem na Hulín. Jde o exit 282 u Předmostí a opravují tam svodidla. Pořád se na D1 směrem z Brna na Prahu před Vojslavickým mostem řeší vybouraná dodávka. Jedoucí kolona je od 83. po 78. kilometr. A budete sjíždět z D1 na 10. kilometru.
2: Pěkný poledne, Katko, Michalu telefonu, prosím tě, z D1 nájezd na Pražský okruh stojí už vlastně od toho sjezdu jako vozíča.
1: No, a já jsem říkala, že mezi Jesenicí a Vestcem je nové omezení a jezdí se tam jenom jedním pruhem. To je ono. To je ta věc ošklivá. Tak za chvilku už tam budeš.
2: Jo, dobrý, tak jenom ať se dávají lidi bacha, že to opravdu stojí už jako v tom nájezdu, že to zatáčce, kamiony začínají, takže nic moc.
1: Jedete-li s Příbrami na Prahu po D4, i dneska se vás bude týkat omezení, co je u Jíloviště. Na 8. kilometru dělají most, jezdí se tam jedním pruhem. Kolona, co už je skoro na půl hodiny, je od Řitky od 14. kilometru.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. V tisíci metrech na horách asi 20.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádio Beat.
2: Čeští atleti v úvodním finálovém dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na medaili nedosáhli. Koulař Staněk skončil devátý, sprinterka Maňasová nepostoupila ze semifinále stovky a v kvalifikaci vypadly také překážkářky Bendová a Šínová, kladivářka Holcová a trojskokanka Suchá. Fotbalisty Sparty dnes čeká od 21 hodin odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sledovat ji bude Petr Plintovič.
4: Sparta kouše sobotní porážku v Mladé Boleslavi. Do Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů si ale přivezla domácí výhru 2-1. Pokud by Spartané zvládli odvetu a postoupili, narazili by ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec.
2: Frekventovaná Kbelská ulice v Praze se po rekonstrukci otevře už pozítří večer. Řidiči tak budou moci využít zhruba o dva dny dříve, než se původně plánovalo. Letiště Karlovy Vary otevřelo nové parkoviště se 137 místy. Nabízí krátkodobé i dlouhodobé stání, online rezervace a bezhotovostní platby. Doprovod cestujících může parkovat prvních 15 minut zdarma. 6 až 8 dní stojí 700 korun. A nakonec, sucho v Česku je letos vidět i ze satelitních snímků, které ukazují výrazně méně zelené vegetace než v minulých letech. Na mnoha místech se totiž zastavil růst stromů kvůli nedostatku srážek a mimořádně vysokým teplotám. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 11. srpna prožijete podle představ. Jsou tu Guns N' Roses.
1: Si

Je, dneska má být jenom 28 stupňů. Pravda, na Moravě místy teploměr ukáže i 30. A když se koukám na vyhlídky na další dny, žádné osvěžení nás nečeká. Teda vlastně jedno jo, příští středu 19. U Jizery se osvěžíme společně. V měšťanském pivovaru Turnov nás totiž čeká příští středu další roková pumpa Rádia Beat. Takže se na adrese na Lukách 660. Ne 6, ale 9. Turnově zastavte příští středu 19. mezi 11. a 17. hodinou. My vám vyzdobíme auto a vy nám vyzdobíte vysílání, protože z tohoto místa budeme vysílat z mobilního studia a to vám rádi půjčíme.

0: nedorostl pro basket a tak se dal na pinčes. No, teď je ve svém oboru 7. nejlepší na světě. Syn vysokoškolského profesora a ředitelky základky Lin Yuyu si vysloužil přezdívku Tichý zabiják. A to když na otázku po té, co porazil světovou jedničku, vlastně nijak neslavil a novinářům řekl, že ani neví, jak se to stalo. Dneska jeho levačka ve švédském Malmé vyzkouší formu našeho Luboše Jančaříka. I o pinčesu vás dneska na Beatu budeme informovat.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští endurojezdci uspěli na extrémním závodě Red Bull Romaniacs v rumunských Karpatech. V nejtěžší kategorii Gold dojel David Ciprián 10. Aleš Pour vybojoval 3. místo ve třídě Atom a Matěj Oliva skončil 3. v Adventure Light. Triatlonista Martin Demuth obsadil ve světovém poháru v Asuncionu 11. místo, vylepšil tím své maximum v seriálu, přičemž předchozí nejlepší výsledek zajel před 3 lety ve Varech ještě jako reprezentant Rakouska. Cyklista Pavel Bittner od příští sezony zamíří do týmu Pinarello Q36,5. Český závodník podepsal 2letou smlouvu a jeho novým týmovým kolegou bude i Brit Tom Pidcock. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

11. srpna 1964, měsíc po britském debutu, měl v amerických kinech premiéru první celovečerní film kapely Beatles, ano, komedie Perný den. Mimochodem soundtrack už v té době byl na první příčce amerických hitparád. No a když zalistujeme v domácí ročence u dnešního data, je 11. srpna, tak v roce 1984 na malém festivalu Rockový víkend v Českém Meziříčí měla koncertní premiéru kapela Plexis, tenkrát jako Plexis PM Punk Music. No a v sestavě Petr Sid Hošek, Áda Vitáček, Marek Sibřina a Martin Bíňovec. Hráli tam i Babalet nebo třeba kapela Abraxas. No a obrovským úspěchem v kariéře Plexis je také jejich předskokanské vystoupení u příležitosti koncertu legendárních Ramones v pražské Lucerně v říjnu roku 1994. To tam tenkrát opět bubnoval Marky Ramone. Mimochodem, já

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a až 40-minutové zdržení je na D4 směrem na Prahu. Na dálnici od Strakonic na 9. kilometru u Jíloviště se jezdí jenom jedním pruhem fronta od Řitky, tedy od 14. kilometru. Tady můžete prchnout, vzít to přes Líšnici a Klínec, ale počítejte, že i tato objížďka je opět plná. Na D1 směrem na Prahu na 78. kilometru se stále nedaří v levém pruhu odstranit nehodu dodávky, takže počítejte s tím, že se brzdí na 83. kilometru, tady naberete asi 10 minut. D10 směrem od Prahy brzdí se před Mladou Boleslaví. Od 39. kilometru je kolona, protože na 41. stojí odstavený kamion s návěsem a šipka silničářů tam zabírá i pravý pruh. No a taky počítejte s kolonou na příjezdu do Ostravy pod D1 od Olomouce směrem na Polsko na 355. kilometru za sjezdem na Rudnou, tak tam je bouračka dvou osobáků a kolona je od 353. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný

0: čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28 na jihu Moravy kolem 30 stupňů. V tisíci metrech na horách asi 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
1: Zakladatel Amazonu Jeff Bezos se má stát spolumajitelem fotbalového Liverpoolu. Skupina investorů kolem podnikatele Baty je blízko koupy zhruba 30% podílu za asi 38 miliard korun. Lékaři v brněnské fakultní nemocnici letos ošetřili už 5 lidí s popáleninami chodidel od rozpálených chodníků. V tropických dnech mohou mít povrchy až 70 stupňů a hlubší popáleniny jsou už po minutě. Policie uzavřela prověřování videa s rychlou jízdou poslance Turka na pražském Strahově. Případné přestupky jsou podle ní promlčené. Na Staroměstský Orloj v Praze se vrátily opravené sochy ze spodní řady.
2: Ty počátkem května sejmuli restaurátoři a odvezli je do dílen. Nyní by měli pokračovat v restaurování soch v horní řadě. Práce by měly být hotové letos na podzim. Magistrát za ně zaplatí 367 tisíc korun. Na Staroměstském Orloji je celkem 12 dřevěných soch apoštolů, kteří se objevují v okénkách každou hodinu. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec ChatGPT zavádí neomezené textové konverzace pro všechny uživatele a bezplatný tarif nově přechází na model GPT-5.6 Luna. Navíc zdarma získáme funkci Think pro složitější dotazy. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Za 6 minut bude 7:45, před námi je úterý 11. srpna 2026. Před kapelou Queenie je dneska velký koncert v Praze v Holešovicích na Křižíkově fontáně. Chystáte se? Dobře, tak jako předkem za chviličku si pustíme originál Freddieho Partu, ale nejprve nás přepadnou skočtí metaloví piráti. Ti budou jednou z kapel, která pozítří zahraje při úvodním dni třídenního festivalu Rock Castle. Pokud vám dá šéf od čtvrtka do konce týdne volno, tak já vám dám dva lístky do Moravského Krumlova, kde budou i Powerwolf, Black Label Society, Sonáta Arctica nebo třeba za domácí Citron. A netvařte se kysele, ale budu mít tady otázku. Samozřejmě budu se ptát, jak se jmenuje ta skotská kapela, která si vždycky na pódium najde i místo pro svoji obří nafukovací žlutou kachničku. Odpovědi pište na býťáckou aplikaci.

Na beatu kapela, jejíž název je Cítit po pivu, Ale Storm. Skočtí metaloví Piráti, jedna z hvězd nadcházejícího festivalu Rock Castle, akce, která startuje ve čtvrtek. No a pokud jste správně napsali název tohoto bandu, tak já to jdu překontrolovat do býťácké aplikace, soutěž ukonču a někomu pošlu do Moravského Krumlova po dvou stupenkách na celý třídenní mezinárodní rock metalový festival.

Somebody to Love a Queen na rádiu Beat. Pokračovat budeme z Led Zeppelin, kteří 11. srpna v roce 1979 odehráli poslední koncert v Anglii. Byli hlavní hvězdou festivalu na venkovském sídle Nebot House, asi 25 mil severně od Londýna, kde během týdne potěšili fanoušky hned dvěma sety. Šlo o návrat kapely po britská pódia po čtyřleté pauze, která bohužel byla zaviněna úmrtí syna zpěváka Roberta Planta. A jejich manažer tenkrát přišel s nápadem, že místo toho, aby prostě udělali turné, takže udělají dva pořádné koncerty na tomto festivalu. Tak přišlo na ně odhadem vždycky asi 200 tisíc lidí a po obou akcích dorazili na úřady stížnosti na hluk ze vzdálenosti více než 15 kilometrů od místa konání. Robert Plant pak časem na tuto akci vzpomínal, že úplně nebyla vydařená, že byli notně nervózní a buď hráli příliš rychle nebo příliš pomalu. Tak teď tak akorát. Led Zeppelin na rádiu Beat.

Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin a na velkém pražském okruhu směrem na letiště je za sjezdem na Barrandov nehoda. Na 16. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Počítáte s půl hodinou navíc ze Strakonic na Prahu po D4, jo? U Jiloviště na 9. kilometru se jezdí jenom jedním pruhem, kolona odřitky je od 14. kilometru. A pozor na zpomalení před Mladou Boleslaví na dálnici od Prahy. Na 38. kilometru D10 se brzdí, kvůli porouchanému nákladáku s přívěsem zasahuje i do pravého pruhu na 41. kilometru. No a pořád před Vojslavickým mostem řeší vybouranou dodávku a dálnice z Brna na Prahu se seká od, koukám, že v tuto chvíli je to od nějakého 85. kilometru, ten problém je na 78. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Časopis Classic Rock, legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Zítra slunečno a tradiční letní teploty 24 až 28, na severu a severovýchodě 22 až 25. Na horách kolem 17, na Šumavě 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Tenistka Kateřina Siňáková a Číňanka Shuai Chang postoupili na turnaji v Torontu do semifinále čtyřhry. Nasazené jedničky ve čtvrtfinále porazili australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková. Fotbalista Jan Kuchta odešel ze Sparty na roční hostování do Legie Varšava. Součástí dohody je opce na přestup. Pro českého reprezentanta jde o třetí zahraniční angažmá po Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu. Kriminalisté dál prověřují několik podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé a čekají na znalecký posudek k podezření na předávkování pacientů opiáty. Zatím nikoho neobvinili. Pátým dnem dnes pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Stát zůstává asi třetina objektů s 11 nadzemními podlažími. Marcel Schmidt o tom říká.
5: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát. Tak, aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100-tunový. Paralelně s tím už se začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
4: A nakonec mapy.com přidávají pro pěší a cyklisty možnost nepřepočítávat trasu při jejím opuštění. Nově se tak můžeme po zajišťce vrátit na původně naplánovanou cestu bez změny navigace. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Whitesnake.
0: Classic.

Je úterý 11. srpna a dneska budou včely aktivní, než by se jinak flákaly. Pokud venkovní teploty přesáhnou 30 stupňů, včely musí přestat sbírat nektar a veškerou energii věnují chlazení úlu a nošení vody. A dneska má být do 28. A i dneska můžete hlasovat v anketě o půlnoční alba u nás na webu na stránce radiobeat.cz. Mimochodem v nabídce je i album, na jehož obalu je makrofotografie včelí hlavy. Jde o eponymní album kapely Alice. Deska, nad kterou v roce 1995 dohlížel Ivan Král. V nabídce jsou i debutové tituly od Abraxas, Arakainů nebo ASPM. Hlasovat můžete i pro pivní rok od Hreše a Kuny Boneše, Alkohol, desku s úsměvem se pije líp, a nebo třeba zvolíte novobidžovskou partu Alžběta a jejich 3 roky starého kouzelníka. A tohle je Alice.

0: Tak není to Dan Bárta s Alicí, kdo aktuálně vede anketu o půlnoční alba, tu najdete na našem webu na stránce radiobeats.cz s tím, že dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů z těch šesti, si příští týden pustíme celé. A propo, na koncert Alice můžete jít v sobotu, budou hrát na slavnostech města Rumburk. Nejvíce hlasů mají momentálně Arakaini a ti taky před sebou mají velmi nabitý víkend, tak začnou už v pátek koncertováním na akci Kobeřický odpust v Kobeřicích na Hlučínsku. No a v sobotu hrají první na Magmafestu v Jihlavě a potom taky ve Vysokém nad Jizerou v rámci Keltské noci od půlnoci po třech sestrách. Teď máme 10 minut před půl devátou.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Basketbalový Děčín posílil americký křídelník Erik Timko. 24-letý hráč přichází z Lucemburska, kde v minulé sezóně průměrně zaznamenával téměř 27 bodů a přes 7 doskoků na zápas. Dostihový meeting v Pardubicích začne v sobotu kvůli očekávaným tropickým teplotám opět už v 9 hodin ráno. Organizátoři tak chtějí zajistit lepší podmínky pro koně i lidi. Skalní řícení na italské straně Matterhornu zastavilo vedené výstupy nahoru. Kvůli zvýšenému riziku pádu kamenů pozastavili horští vůdci výstupy na italské i švýcarské straně. Podle odborníků za nestabilitou horniny stojí dlouhodobá vedra a tání permafrostu. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30.
2: Dobré ráno, prosím tě, tady Radek, ale sjezd z D11, tak na jižní spojku, tak tam asi po 200 metrech, tak tam v levém pruhu vstupuje nějaká pomatená ženská, tak ať ti tam nikdo netrefí.
1: Prosím tě, a jako směrem do centra, nebo směrem jako na Mladoboleslavskou?
2: Do centra směrem.
1: Jak tak koukám na situaci na Černáku na Štěrboholské radiále, tak kdyby potřebovala jet opačně, tak stačí zaťukat na okýnko, protože tam je prostě zase kolona kvůli ucpané výpadovce na Letňané, potažmo opravované k Belské ulici. Tak už se brzdí v omezení před sjezdem na Běchovice. No ale abychom neřešili jenom Prahu, případně kolonu na dálnici s Příbrami před Jílovištěm, kde od Řitky je to na půl hodiny, tak mezi Přibyslaví a Českou Bělou na 301 50, ještě před Žižkovým polem, je nehoda nákladňáku s osobákem. A na Havlíčkobrodsku máme problém na 150 na trase Ledeč nad Sázavou Bezděkov. Tak tady u odbočky na Koží se srazila dvě osobní auta. Na Kožlí. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
4: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
5: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
6: Vaše žena! Vaše žena!
7: Co?
6: Upadla a rozbila si bradu.
7: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
8: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes mírné ochlazení a malá oblačnost, ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtí.

0: cestou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Timothy Uma znovu opouští pražskou Slavii. 22-letý keňský záložník bude rok hostovat v anglickém druholigovém Charltonu, který má opci na přestup. Ústí nad Labem zřídilo pietní místo za spisovatele Vladimíra Párala. Ve foaje magistrátu si můžeme připomenout autora, který zemřel včera ve věku 94 let. Přehrada Hracholusky má nejnižší přítok od začátku měření v roce 1930. Do nádrže přitéká méně než půl kubíku vody za sekundu. Hladina je oproti obvyklému stavu nižší o víc než 2 metry. Finsko po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem a vznikla tak železniční trasa z Finska až na jih Evropy. A nakonec naskok do mladoboleslavské Škodovky.
2: Zastavení výroby o plánované celozávodní dovolené ve Škoda Auto bylo složitým obdobím pro precizní plánování a přípravu na výrobu nového elektrického SUV Peak. Pozoruhodné je, že dosud největší automobil značky vzniká na jedné lince se třemi dalšími modely, a to nejžádanější Octavii a dalšími elektrovozy Elroq a Enyaq. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Tolik písnička pro Zuzky, co mají dneska svátek od býťáka Jarika z Košíc. To on jim objednal démonickou Suzy Quattro. Pak je taky dneska světový den hip-hopu, tak k tomu tady žádnou objednávku nemám, ale už tady vidím vejvodáka, za necelých 20 minut nás vezme na koncert v rámci našeho prázdninového speciálu Léto jako živé na beatu. Standa Rubáš dneska přijde s osvěžením nejenom v podobě tupláků od 14 hodin, ale přijde i ze Soňou Bach ledovou. Jo? Ledová, takže to je takové svěží. Soňa, možná, že jste ji zaregistrovali na letošním Rock for People, kde byla se svým nojevým projektem Sonáta. A ten nám představí dneska od 7. večerní v pořadu Naděje beatu. Dan Kohout pak bude v rokové zpovědnici od 20. do 23. hovořit s kamarády motorkáři z Bikers Crown, s Davidem Solarem a s Miroslavem Nečasem. No a na závěr dne komplet první album německých Akcept.

Pozitivní vibrace posílají fanoušci fotbalové Sparty, tedy ti, co zůstali doma svým oblíbencům do Lyonu, kde se Pražané pokusí zabojovat o poslední předkolo slavné Ligy mistrů. Doma vyhráli 2-1, tak snad to tam nějak neprohospodaří. Ale dneska můžete vyrazit na fotbal i u nás, protože startuje první kolo MOL Cupu, tedy domácího poháru. Úvodní runda má 42 zápasů a dneska se jich hraje.

0: Ahoj Katko, je fajn tě slyšet zase po ránu, člověk ví všechno, jak má být. Bohužel asi není všechno, jak má být, protože doprava D10 směr Turnov už od Bezděčína totálně stojí.
1: Prosím tě, ale to je, koukám, kratší kolona, takže chvilku trpělivosti a třeba nám pak prozradíš, co tam je. Já vím, že tam na nějakém 41. kilometru byla nějaká porucha nákladňáku a byla tam šipka, která stála v pravém pruhu, takže možná je to ještě pořád tohleto.
0: Možná to, já jsem najízdil právě u toho Bezděčína a všichni to objíždí teďka skrz město a viděl jsem prostě už na té D10, že to stojí tadyhle prostě kilometr před už na úrovni Pískový Lhoty. Dobrý, takže jako je to jenom město, tak, ale hlavně, jestli zase zpátky, jaká byla dovolená?
1: No, krátká.
0: No, krátká, jasný, jste krásně, hry ještě líp. Nebo ne, hry aspoň tak hezky, jak seš ty.
1: Čau. Wow, čau. Ale děkuju, ahoj.
0: Skvělý den, ahoj.
2: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9. Před chvílí jsme tu měli stížnost na špunt na dálnici před Mladou Boleslaví u Bezděčína. Opačně na konci D10 v Praze se zaseknete před nájezdem na Novopatskou. Na Letňany je tam nehoda za sjezdem na Satalice. Jakoby nestačily opravy k Belské. Je, na co my si budeme stěžovat, až tu k Belskou o víkendu otevřou. Novou bouračku máme na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Přes 2 pruhy tam překáží rána nákladního a osobního auta. A kolona na jižní spojce směrem k Vltavě už je od krče. Stále platí, že u Řitky se zaseknete na D4 na dálnici s Příbrami na Prahu kvůli omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru se jezdí 1 pruhem a naberete tady 30 minut. A koukám, že se nám vytvořila trošku i kolona před Šmejkalkou, to jsme na D1 směrem na Prahu. Za chviličku Vejvodák, léto jako živé, pěkné úterý vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo, s Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Zítra slunečno a tradiční letní teploty 24 až 28, na severu a severovýchodě 22 až 25. Na horách kolem 17, na Šumavě 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Plavkyně Barbora Semanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do dnešního podvečerního finále závodu na 100 metrů volným způsobem. Semanová byla pátá, Janíčková osmá. Fotbalisté Jablonce si mohou odložit nedělní ligový zápas s Bohemians 1905. Podmínkou je postup přes Rigu do závěrečného předkola konferenční ligy. O případném odkladu se rozhodne po čtvrteční odvetě. Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí kvůli ovlivňování veřejných zakázek ministerstva obrany. Další dva obvinění už uzavřeli dohodu o vině a trestu. Jeden z bývalých pracovníků agentury měl za úplatu zvýhodňovat vybrané uchazeče. Policie u něj zajistila skoro 1,5 milionu korun v hotovosti. Brněnská kamenná čtvrť dostane obnovený kulturní dům. Prostory pod Červeným kopcem mají sloužit k setkávání místních a pořádání akcí.
4: Kamenka si i po více než 100 letech udržuje svébytnou atmosféru a kulturu, a to především díky místním obyvatelům, kteří se pravidelně zasazují o zachování jejího odkazu. I přes četné aktivity ale lidem chybělo místo pro společenské setkávání. Původní dům s číslem 35 byl po druhé světové válce ve špatném technickém stavu a přišel pod správu Národního výboru. Objekt poté šel k zemi. Za pomocí místních obyvatel vznikla ale nová stavba, která sloužila jako kulturní dům. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: A nakonec, americký prezident Trump se kvůli iránským hrozbám schovával při odletu ze summitu NATO v Ankaře i do kontejneru používaného na letištích pro dodávky jídla. Část cesty pak absolvoval vojenským letadlem, poté pokračoval novým prezidentským speciálem darovaným Katarem do Washingtonu. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvodák.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: A nebyla to zase úplně dlouhá chvíle. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Startuje dnešní koncert. Včerejší nápovědy byly takové, že ten dnešní živák bude takový vzduchem chlazený. Koho jiného byste měli ve vzduchu vidět létat než orly? Kapela, kterou najdete jak na moři, tak na skále. To byla další indicie včera. Orel skalní a orel mořský. No a řádila v 70. letech, což je pravda. Eagles v 70. letech byly úplně na vrcholu. Album, které ale dneska si zahrajeme, album tedy Živák, je až z roku 1994. Dnes to tedy budou Eagles a deska Hell Freezes Over, deska, která vyšla v polovině 90. let a je to teprve vlastně v té době druhé živé album Eagles. Včera jsme při albu Reunion od Black Sabbath mluvili o tom, jak deska vznikla po dlouhé pauze, kdy spolučlenové Black Sabbath nemluvili. Tenhle Živák, který si dneska zahrajeme, byl natočen po dlouhé 14 leté přestávce, po tom, co se Eagles v roce 1980 rozpadli, 14 let si nemohli přijít na jméno, absolutně vylučovali, že by se někdy ještě mohli sejít a společně pracovat a až nabídka práce na videoklipu pro úplně jiný projekt přiměla členy Eagles se znovu postavit společně na pódium a u té příležitosti vznikl tenhle počin. Ale k tomu se ještě dostaneme. Pánové Glenn Frey, Don Henley, Don Felder, Joe Walsh a Timothy B. Schmidt, tak jsou pro mnohé z husí kůží opět spolu. Jsme ve studiu Warner Bros. V Burbanku v Kalifornii a natáčíme speciál pro MTV. První skladba původně z desky Desperado se jmenuje Tequila Sunrise. Mimochodem, Tequila Sunrise a Desperado můžete míchat v baru, ale jenom do určitého okamžiku, než podobně jako v Buffalu začnete házet Sabres. Pač, pak už to nikdo nezastaví.

Dneska ten živák je takové pohlazení po duši, anebo pohlazení po zadku, to se samozřejmě nevylučuje. Hrajeme album Eagles, živák, Hell Freezes Over, tedy peklo zamrzá. U nás by se klidně tahle deska mohla jmenovat Až naprší a uschne. Je to druhý živák Eagles, vyšel 8. listopadu v roce 94 a název alba odkazuje na citát zpěváka Eagles Dona Henleyho, který řekl po rozpadu kapely v roce 80, kdy se Henleyho v rozhovoru zeptali, kdy kapela znovu zahraje spolu, tak odpověděl: až peklo zamrzne. No a Hell Freezes Over, peklo zamrzá, takže ledy se hnou.

O dva měsíce později už Glenn Frey a Don Henley vlastně se domlouvali se svými manažery a rozhodli se, že se znovu dají dohromady. Zároveň prohlásili, že se vlastně nikdy nerozešli, jen si prý vzali 14-letou dovolenou. Následující skladba, kterou uslyšíme, je původně z desky The Long Run z roku 73. Svým vysokým hlasem ji zpívá basák Timothy B. Schmidt a jmenuje se I Can Tell You Why.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.

Slavná píseň kapely Eagles Take It Easy v podání toho dnešního živáku, tedy léta jako živého, hrajeme si album Hell Freezes Over, živák z roku 94. Nahrávky vznikly na jaře 25. dubna jako speciál pro MTV ve studiu Warner Bros. V Burbanku v Kalifornii. Krom audio záznamu na CDčkách vyšlo tohle album také jako koncertní video na VHSkách, tedy do videopřehrávačů, také na laserdisku a na DVDčku. Na desce jsou vedle živých nahrávek také čtyři, v té době tedy studiové novinky. Nejslavnější z nich se v průběhu času pak staly skladby Get Over It a Love Will Keep Us Alive. Před vydáním alba Eagles vyjeli na turné, které trvalo 2 roky a stalo se jedním z nejúspěšnějších v jejich hudební historii. Ještě jednou sestava Eagles, která koncertovala v roce 1994 po 14-leté pauze. Don Henley jako zpěvák a kytarista, basák Timothy B. Schmidt, kytarista a klávesák Glenn Frey. Don Felder hrál jak na elektrickou kytaru, tak i na pedálovou styl kytaru. A Joey Walsh, také kytarista, ale i varhaník. Na koncertech hostovali hned 3 bubeníci. Scott Crago, taky Stan Lynch od Heartbreakers, Toma Pettyho a Gary Grimm. No a ještě také slavný Paulino da Costa, brazilský perkusionista, který má od letošního jara jako jediný Brazilec svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. No a symfonické těleso, které jsme dnes ve skladbách slyšeli, byly Burbank Philharmonic Orchestra. Před námi jsou ještě 3 skladby. In the City, ta už teď hraje, po ní Life in the Fast Line, no a Desperado úplně nakonec.

0: Thank you so much.
1: Dneska tady Eagles, Desperado, úplně nakonec, Tequila Sunrise byla na začátku, takže jsme si to jako v baru krásně spojili. Zítra Léto jako živé pokračuje dalším středečním koncertem, malinko, ale ne nějak úplně jako do Bzíkova rozhodně, ale malinko zítra přitvrdíme.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Dopravní informace, začneme na dálnici D1, telefonoval Fanouš.
3: Čau, Vojáku, tady Fanouš. Prosím tě, kde je jednice 29. kilometr směr Praha, jak je na háč, tak je těžká bouračka, teď tam přistává vrtulník, jo? A kolona je už na 35. kilometru směr Praha, tak ať tím býťáci počítají.
1: Aktuální zdržení je kolem půl hodiny. Další dopravní situace se řeší na Frýdeckém Místecku, jedete-li z Ostravy směrem na Mošnov po 58. V obci Krmelín je bouračka osobního auta. V Chomutově v ulici Pionýrů se řeší havárka 3 osobáků. Na Vsetíně v ulici Rokytnice se srazila 2 osobní auta. Pozor také v Brně na Cejlu, křižovatka Cejlu, Francouzské, Vranovské a ulice Jana Svobody. Tady je k řešení bouračka dodávky a osobního auta. A na Zlínsku v Luhačovicích v Masarykově ulici se vyšetřuje havárka nákladního a osobního auta.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Zítra slunečno a tradiční letní teploty 24 až 28, na severu a severovýchodě 22 až 25. Na horách kolem 17, na Šumavě 21 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští atleti v úvodním finálovém dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na medaili nedosáhli. Koulař Staněk skončil devátý, sprinterka Maňasová nepostoupila ze semifinále stovky a v kvalifikaci vypadly také překážkářky Bendová a Šínová, kladivářka Holcová a trojskokanka Suchá. Fotbalisty Sparty dnes čeká od 21 hodin odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sledovat ji bude Petr Plintovič.
4: Sparta kouše sobotní porážku v Mladé Boleslavi. Do Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů si ale přivezla domácí výhru 2-1. Pokud by Spartané zvládli odvetu a postoupili, narazili by ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec.
2: Orlické přehradě zbývá k poklesu na kritickou hranici ještě 3,5 metru. Poté povodí Vltavy zastaví její vypouštění a minimální průtok začne zajišťovat ze zásob Slapské přehrady. Poslanci ANO Marku Novákovi někdo napadl účty na Facebooku a Instagramu a zveřejnil tam falešné parte oznamující jeho úmrtí. Politik se prý ke svému účtu zatím nedostane a řeší obnovení přístupu. A nakonec rybář Jakub Wagner ulovil v Číně amura černého o hmotnosti 40 kg. Je dosud největší, jakého kdy chytil. Zabral na velkého šneka mimo zakrmené místo a po 20-minutovém souboji skončil na břehu. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme. Přicházejí Deep Purple.
1: Radio Beat. Classic Rock.

To byl Jimmy, tedy Jimi Hendrix na beatu 10 minut před půl jedenáctou dopoledne, 10 minut a kousek. Příští týden touhle dobou budou probíhat nakládky dvou vozů, s kterými pravidelně vyrázíme na Býťanskou pumpu. Ta další je právě příští týden ve středu 19. srpna a to znamená, že v úterý budeme příští týden dělat tu nakládku, tak aby jsme to všechno stihli. Pojedeme do Měšťanského pivovaru v Turnově, kam zajíždíme každý rok na Býťanskou pumpu. Budeme tam mezi 11. a 17. Tam odsud budeme vysílat živě, proto ta dvě auta, že aby jsme celý ten ansámbl a tu techniku do toho nacpali a mobilní studio v Měšťanském pivovaru v Turnově postavili. Kdo přijede v té 6-hodinovce, tedy příští středu mezi 11. a 17. může si poručit muziku na přání, nechat si nastříkat logo Rádia Beat, ale velké logo, nemyslím tím logo 3 cm na 3 cm, ale 30 na 30, dost možná je i větší, 40 na 40 možná. No a vyfasovat nějaké dárky jak od rádia, tak i od samotného pivovaru, občerstvit se, vykoupat se v řece Jizeře, protože ta teče hned vedle. Okolo, říkal jsem, že u té řeky Jizery je i taková malá pláž, kde tak 2 roky zpátky se válel úplně nahý chlápek, kterého jsme teda ignorovali a vesele jsme hráli muziku na přání. Těšíme se na to, do Turnova je to tradiční zastávka Býťanské pumpy a věřím tomu, že i letos nám vyjde počasí, jako nám vždycky vyšlo. Ve středu příští týden přijďte, bude to určitě stát za to. Co se týče muziky tady na beatu, synkopy za chviličku a teď muzika od Garyho Moora s náladou takovou, jako když se vracíte domů, teď se těšíte, že ona tam není, protože slíbila, že bude s kamarádkou celý víkend na chatě a vy přijdete domů a ona na chatu nejela a doma je.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tedy hůl ve slunečních hodinách, skupina Synkopy, Radio Beat, půl minuty po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku Cream, taky Sex Pistols a další čtení kluků ze skupiny Vohnout, jejich audioknížky, kterou tady v éteru Radio Beat přečteme úplně celou. Co se týče menšinových sportů, Petr Šimáček je tady, čeští endurojezdci řádili na extrémním závodě v rumunských Karpatech, no a v Pardubicích se posouvá začátek sobotního dostihového mítinku. Podrobnosti právě teď.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští endurojezdci uspěli na extrémním závodě Red Bull Romaniacs v rumunských Karpatech. V nejtěžší kategorii Gold dojel David Ciprián 10. Aleš Pour vybojoval 3. místo ve třídě Atom a Matěj Oliva skončil 3. v Adventure Light. Triatlonista Martin Demuth obsadil ve světovém poháru v Asuncionu 11. místo, vylepšil tím své maximum v seriálu, přičemž předchozí nejlepší výsledek zajel před 3 lety ve Varech ještě jako reprezentant Rakouska. Cyklista Pavel Bittner od příští sezony zamíří do týmu Pinarello Q36,5. Český závodník podepsal 2letou smlouvu a jeho novým týmovým kolegou bude i Brit Tom Pidcock. Basketbalový Děčín posílil americký křídelník Erik Timko. 24-letý hráč přichází z Lucemburska, kde v minulé sezóně průměrně zaznamenával téměř 27 bodů a přes 7 doskoků na zápas. Dostihový mítink v Pardubicích začne v sobotu kvůli očekávaným tropickým teplotám opět už v 9 hodin ráno. Organizátoři tak chtějí zajistit lepší podmínky pro koně i lidi. Skalní řícení na italské straně Matterhornu zastavilo vedené výstupy nahoru. Kvůli zvýšenému riziku pádu kamenů pozastavili horští vůdci výstupy na italské i švýcarské straně. Podle odborníků za nestabilitou horniny stojí dlouhodobá vedra a tání permafrostu. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 21. Natáčení Kundaly. Jaro 1998. Čte Honza.
2: Naše první album se jmenuje Kundala a natočili jsme ho v hostivaři u Zdeňka Šikýře. Tohle studio bylo a je dost vyhlášený zvlášť mezi rockovejma kapelama, protože Zdeněk má cit pro to, aby ty nahrávky měly koule neboli tlačily, což jsme samozřejmě chtěli a potřebovali. Přinesli jsme si sebou ze zkušebny 10 poctivě nacvičených věcí a nasypali je tam za 3 týdny. Bylo jaro, venku hezky a tak jsme o pauzách seděli venku, kouřili a jedli čínský polívky. Ta první deska je jiná než všechny následující. Chtěli jsme hrát prostě jenom a pouze rychle, báli jsme se udělat krok stranou, zkusit na chvíli přepnout zkreslený kytary na čistý nebo nějak zvolnit. Ta hudba byla odraz toho, co jsme do té doby celý život poslouchali. A to byly v podstatě jenom punkový, hardkorový a metalový kapely. No, a pak tady máme texty, kdy to, že jsou důležitou součástí hudby, jsme pochopili až o mnoho desek pozdějc. Protože jsme kdysi nenašli zpěváka, tak jsme si je museli psát sami a tím vznikla činnost navíc, se kterou se při vytváření kapely jaksi nepočítalo. Dělání textů nás nebavilo, radši jsme si hráli s melodiemi a taky nutný si přiznat, že na téhle naší první desce je kromě už zmíněných banánů spousta dalších vyložených hovadin a zvláštních kombinací slov, který často dohromady neznamenají vůbec nic. Jeden kritik to tenkrát okomentoval vtipně a trefně, že je škoda, že nespíváme anglicky, protože nám všichni rozumí. Začínalo to hnedka z kraje, kdy celou desku odpaluje písnička Kundala Rishavá, podle který se teda celá deska jmenuje. Když se nás někdo tenkrát zeptal, kdo to je ta Kundala Rishavá, říkali jsme, že thajská prostitutka, co má polskýho otce. Byla to tehdy dost průhledná lež. Prostě tam to slovo někdo plácnul a vlastně nás tenkrát ani nenapadlo, jak moc je ta písnička sprostá a že spousta lidí, pro který jsou třeba texty podstatný, uslyší zrovna tuhle věc jako první. Že si doma uvaří kafe, vloží zakoupený CDčko do přehrávače, zmáčknou play a ozve se...

Hrdinka jedný z dalších písní, Marie Kabrhelová, sice reálně žila. Byla to za socialismu předsedkyně Československého svazu žen a vlivná komunistka. Ale příběh vystavěný na jejím jménu s ní vůbec nesouvisí. Tedy doufejme, protože je v něm popsaná jako sadomasodomina.

Z říše zvířat je písnička Osmák nejdegovatější. Ne úplně dobře se to vyslovuje. Osmák Degu je hlodavec a pár jich choval Zemánek, dokonce se mu povedlo je rozmnožit, ale proč jsme je nechali v tom textu hrát Lego, to už teď nevíme a s pravděpodobností hraničí s jistotou jsme to nevěděli ani tenkrát.

Pak je tam třeba písnička Seno. Kdyby aspoň byla o hnusný marihuaně, který se někdy tak říká, ale žádnej dvojsmysl tam není, v textu se zpívá o království, kde král nutil jíst podaný seno a rozpoutal tím epidemie senírýmy.

0: Jestli se tenkrát nějaký náročný posluchač doposlouchal na konec naší první desky a doufal, že aspoň poslední písnička hovadina nebude, no, tak doufal marně. Kundalu uzavírá písnička Plešatí pánové.
1: Plešatí pánové na hrázi postáli, říkají si, že nemají na nohou sandály. Dámy a pánové na břehu povstáli, říkají si nás, jejich tohle mi nepálí. Zívojí na břehu rybníka, zívojí na břehu rybníka.
0: Takže to byla malá ukázka z naší první kolekce písní, kterou jsme nahráli a přinesli ji na firmu. Tenkrát ještě doslova přinesli vypálenou na CDčku. No a na Sony vzniknul lehký problém. Z čeho udělat single do rádií, když je to všechno, sakra, tak napálený a divný? Single do rádia tenkrát bylo a vlastně pořád je zaklínadlo, kolem kterého se podle některých lidí točí svět. Rádia byly tenkrát stejně konzervativní jako dneska, kdy vyžadujou stravitelnější songy, který posluchačům nenarušejí pohodu a takový na Kundale prostě nejsou. Nicméně deska byla hotová, takže se s tím už nedalo moc dělat. Šla do výroby a pak se na její vydání čekalo skoro půl roku. A mezitím jsme odehráli jako předkapela turné s Lucií.

Tohle byl Vrátnej, pro mě docela nostalgická vzpomínka, tedy Vohnouti na beatu. Vždycky, když se čte, nebo když čtou Vohnouti svoji knížku, tak přijde nějaký dotaz, kde se to dá sehnat a co to znamená a proč a tohle. Je to tak, že Vohnouti jsou 30 let na scéně, namluvili si a vydali audioknížku, kterou tedy si namluvili sami členové skupiny Vohnout. Ta audiokniha se jmenuje 30 svíček na dortu, protože 30 let hrajou, tak 30 svíček na dortu, a postupně tady v éteru Rádia Beat celou svoji audioknížku členové skupiny Vohnout přečtou. A to až úplně do konce, což je takovým dobrým zvykem u nás v rádiu. Dobrým zvykem je samozřejmě i muzika. Do 11. hodiny nezbývá mnoho času, nějakých 10 minut. Stihneme Alice Coopera a potom umělce a zpěváka a muzikanta, který se jmenuje Joe Cocker. Nicméně Mick Jagger vyslovuje toto jméno jako Joe Cocker. Takže pojďme si dát Joe Cocker. Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Být tu 2,5 minuty před 11:00 dopoledne. Jsme domluveni s Petrem Šimáčkem, že v 11 opět přijde do studia a promluví k vám, řekne zprávy, po zprávách potom pražský výběr. Budeme hrát All You Need Is Love, což je velká pravda od Beatles, třeba Magnum, anebo něco málo od kapely Black Sabbath, aby jsme na ně nezapomněli. Co se týče dopravních informací, tady jsou.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 od Brna na Prahu u motorestu na Háči je vážná dopravní nehoda. Navíc v tomto úseku sečou trávu. To zdržení je tam určitě pro osobní auta přes půl hodiny. Jarda píše, upozorňuji na odstavený kamion pro poruchu motoru. Je to na trase Konice Prostějov v obci Přemyslovice u hasičské zbrojnice. To se docela rýmuje. Tak opatrně kolem něj, Jardovi děkujeme. Pozor na Karvinsku v Orlové v ulici doktora Tyrše se srazila nebo havarovalo osobní auto, které trefilo větev, policisté jsou na místě. V Liberci na Letné se srazil autobus s osobákem, v Šumperku v Jesenické jsou dvě osobní auta v sobě a podobná dopravní nehoda dvou osobních vozů se řeší i v Olomouci v Sokolovské ulici.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes slunce a nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Zítra slunečno a tradiční letní teploty 24 až 28, na severu a severovýchodě 22 až 25. Na horách kolem 17, na Šumavě 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Kateřina Siňáková a Číňanka Shuai Chang postoupili na turnaj v Torontu do semifinále deblu. Nasazené jedničky ve čtvrtfinále porazili australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková. Fotbalista Jan Kuchta odešel ze Sparty na roční hostování do Legie Varšava. Součástí dohody je opce na přestup. Pro českého reprezentanta jde o třetí zahraniční angažmá po Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu. Německá policie našla na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. Shodují se s DNA zajištěnou po žhářském útoku na logistické centrum DHL v Lipsku z roku 2024. Konkrétního podezřelého policie zatím neurčila. Pátým dnem dnes pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Stát zůstává asi třetina objektů s 11 nadzemními podlažími. Marcel Schmidt o tom říká.
3: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100-tunový. Paralelně s tím už se začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
2: A nakonec NATO poprvé od konce války v 90. letech snižuje počet vojáků na některých klíčových místech v Kosovu, například u kláštera Vysoky Dečani a mostu v Mitrovici. Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým a dáme si pražský výběr.
0: Classic Rock.

Nabito.

Tohle byly Black Sabbath na beatu přesně ve 11:45 dopoledne, stále ještě jenom tak ze srandy jsem se podíval na stránky, na internetové stránky skupiny Black Sabbath, ty samozřejmě fungují, je tam obrovský bohatý merchandising, můžete si od Black Sabbathu nakoupit spoustu zajímavých věcí v edici, je to celé takové fialovo-černé, Master of Reality, od oblečení přes trička, mikiny, čepice, ponožky, skateboardy, kraťasy, hrnečky, samozřejmě veškerá muzika v různých kolekcích, v různých speciálních kolekcích LPčka a CDčka. Kdo máte chuť a kdo máte rádi Black Sabbath a chcete utratit nějakou tu libru, tak můžete na jejich stránky vyrazit a něco málo si takhle ve druhé polovině prázdnin koupit. Jsou tam trička nejenom samozřejmě Master of Reality a věci vlastně v tomto oboru, ale i jiná. Teď v tom listuju asi 2 minuty a ještě jsem to neprojel úplně všechno. Navíc je to ještě rozděleno na obchod, který je tady v Evropě a na obchod, který je v Americe. To znamená, pro vás by bylo daleko výhodnější si třeba v Nepomuku otevřít ty stránky a nechat si to poslat z Ameriky, že jo, protože je to dražší. Ale nechám to na vás. Za okamžik Magnum a teď otázka Who wants to live forever?

0: Ještě dechová sekce nakonec, minutu po půl 12. dopoledne, tohle byl Sting a Englishman in New York, za chviličku Časy zlý od hudby Praha, Peter Gabriel anebo Led Zeppelin.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Debutové album německých Accept vyšlo začátkem roku 1979 a jmenuje se stejně jako kapela, tedy Accept. Kytarista Wolf Hoffmann ho zpětně hodnotí jako pouhou směs písní, na kterých kapela pracovala během svých začátků. Prodalo se ho tehdy kolem 3000 kopií. Důležité ale je, že tato nahrávka jim pomohla k prvním zahraničním koncertům v Belgii, Holandsku a Francii. Na desce je 10 písní, které jsou všechny dílem společným. Máte-li chuť na jejich koncert, tak si v kalendáři poznačte 5. prosinec. Pánové zahrají ve Zlíně v rámci zimního Masters of Rock speciální show ke svým 50. Dnes hodinu před půlnocí se poslechneme jejich album číslo 1.
3: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

slovech časy zlý se píšou tvrdá i, jak ve slově časy, tak i zlý, a ve slově čas, nebo časy je nad če, nad c, háček, a nad i ve slově zlý je čárka, ale to dobře víte, to je jenom, abyste se vrátili zpátky a mysleli jaký trošku na školu. 3 minuty před 3:15 dopoledne, jenom indicie a nápověda, co se týče zítřejšího léta jako živého, i zítra nás čeká koncert, středeční živák mezi 9. a 10. jako každý všední den až do konce prázdnin tady na Beatu hrajeme koncerty mezi 9. a 10. dopoledne. Nemůžu vám říct nic jiného, protože jakákoliv nápověda nebo indicie k té kapele, tak by byla i hned rozpoznána, protože je to tak obří skupina, že byste na to okamžitě přišli. Nicméně, já jsem koukal teď na začátek toho koncertu, protože existuje samozřejmě i ve, jako videozáznam z toho vystoupení. Je to z Londýna, je to z roku 2003 a ta scéna, která je teda obrovská, tak je naprosto úplně celá modrá a do toho jsou modrý světla a modrý tečky. A ty modrý tečky v té obří scéně vypadají, jako kdyby tam bylo tisíce, možná 100 000 sluchátek připojených na Bluetooth, což samozřejmě nejsou, je to jenom jakoby dojem z toho. Víte, jak jsou sluchátka, který máte na uších, buď to teda in-eary, že jo, ale ty, co jsou zavřený, jako mám já teďko, to vidíte, že jo, jaký mám sluchátka, tak kdyby byly připojený na Bluetooth, tak tady takhle bliká taky to modrý světýlko, jo, tak těch je tam tisíce na té scéně a to je snad jediná nápověda, kterou vám můžu dát. Kdo si chcete ten koncert poslechnout, tak poslouchejte tedy zítra po 9. hodině tady na Beatu Léto jako živé. Zítra to bude stát za to. Zítra to bude stát za to. Ano. To je Neil Young, to je klasika.

černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy ropu.

0: byl Santana na beatu 3 minuty před 12. hodinou. Čekáme na Pepu Lábuse, který se dneska poprvé představí, ne teda poprvé v rádiu, protože Pepa Lábus je v rádiu podle mě od roku 1936, takže rozhodně to dneska nebude poprvé, ale poprvé dneska přijde přečíst zpravodajský přehled dne. Pak nás čeká bluesová 12. Dnes to bude Johnny Lang, budeme hrát taky Špejchar Blues anebo Stony. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na Liberecku ve Stráži nad Nisou ve Svárovské ulici, je tam bouračka dvou osobních aut. Na Strakonicku v Blatné, jak zpíval Ivan Mládek, že mají babičku v Blatné, ale nebo chaloupku v Blatné, ale je jim to prdplatné. Tak v téhle Blatné, v Pivovarské ulici, je bouračka dvou osobních aut a je tam pro osobní auta zdržení kolem 5 minut. V Praze v ulici Kradotínu je k řešení havárka osobního auta a motorkáře. Na dálnici D1 na 202. kilometru, to je kolem Brna ve směru na Prahu, v jízdním pruhu, který je neprůjezdný, je odstavený osobní automobil pro poruchu. A pozor na dálnici D1 z Prahy na Brno na výjezdu na nějakém 10. kilometru, to je před velkou křižovatkou u Modletic, leží tam prkno v levém jízdním pruhu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na jeho Moravě kolem 30 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolích až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz. Zítra se na severu a severovýchodě území oproti dnešku o 4 stupně ochladí.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští atleti v úvodním finálovém dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na medaily nedosáhli. Kolář Staněk skončil 9., sprinterka Maňasová nepostoupila ze semifinále stovky a v kvalifikaci vypadly také překážkářky Bendová a Šínová, kladivářka Holcová a trojskokanka Suchá. Plavkyně Barbora Semanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do dnešního podvečerního finále závodu na 100 metrů volným způsobem. Semanová byla 5. a Janíčková 8. Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí kvůli ovlivňování veřejných zakázek ministerstva obrany. Další 2 obvinění už uzavřeli dohodu o vině a trestu. Jeden z bývalých pracovníků agentury měl za oplatu zvýhodňovat vybrané uchazeče. Policie u něj zajistila skoro 1,5 milionu v hotovosti. Policie uzavřela prověřování videa s rychlou jízdou poslance Turka na pražském Strahově. Případné přestupky jsou podle ní promlčené. Od Lidské přehradě zbývá k poklesu na kritickou hranici ještě 3,5 metru. Poté povodí Vltavy zastaví její vypouštění a minimální průtok začne zajišťovat ze zásob Slavské přehrady. Americký prezident Trump se kvůli iránským hrozbám schovával při odletu ze summitu NATO v Ankaře i do kontejneru používaného na letištích pro dodávky jídla. Část cesty pak absolvoval vojenským letadlem a poté pokračoval novým prezidentským speciálem darovaným Katarem do Washingtonu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

byl pan Vladimír Mišík a Špejchar Blues z programu Rádia Beat. Ty stihnu to, jo, stihnul jsem to, výborně. Je 12:15, upozornění, že příští týden ve středu, to znamená přesně za týden, jak je úterý, tak den na to, vychází to na 19. srpna, jedeme s naším ansámblem do Turnova, do Měšťanského pivovaru na další beatáckou pumpu. Tentokrát to bude mezi 11. a 17., což je tradiční čas na tradičním místě přímo v Měšťanském pivovaru v Turnově. Budeme tam odsud příští středu vysílat živě celých 6 hodin a mezi tou 11. a 17., kdo za námi dorazí, má velkou šanci si nechat zahrát muziku na přání, navíc vyřknout svoji přísnou pravdu a vyslovit svůj vzkaz a vlastně poslat písničku, komu bude potřebovat. Do toho si můžete využívat vlastně všech propriet, které jsou tam připraveny. Je tam vždy při v Měšťanském pivovaru v Turnově bezvadné občerstvení, stejně tak můžete nafasovat dárky jak od rádia, tak i od samotného pivovaru. A protože počasí je domluvené, tak si myslím, že takové dopoledne a i odpoledne až do té 17. strávené přímo v pivovaru v Turnově může být velmi příjemný srpnový sluncem zalitý den. Budeme se na vás těšit, věřím tomu, že stejně jako každý rok i letos do Turnova přijedete v maximálně možném počtu a loga se budou stříkat až do absolutního vysílení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Pokud máte přechodku, jackovou přechodku, tak většinou vlastně vám z toho kouká ten velký jack, do kterého můžete buď zastrčit, anebo našroubovat malýho jacka. Tohle byl právě ten velký jack, který z toho vyčuhuje, jako třeba i na mých sluchátkách, který tady mám, ale kdybych chtěl, můžu to vyšroubovat, ale to bych se neslyšel a objevil by se ten malý. Big Jack od AC/DC v programu Rádia Beat za minutu bude půl jedné, nás čekají za chvilku Animal

0: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu nám k rozšíření nabídky řekne víc.
1: Jednoduše řečeno, přibyde AdBlue a přibyde benzín, což na té staré lodi nebylo. Ten benzín má velké nároky na konstrukci té lodi a proto nebylo možné ho na té staré lodi používat. Ta loď je hybridní, při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Tak my jsme tady měli Sataru servisní loď, která sloužila od konce 90. let, takže lodě, které měly naftový motor, tak mohly používat toto. Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
0: Beatleskop. Mickey Mouse a další slavné postavy amerického mediálního studia Walt Disney by se mohly brzy objevit v krátkých videích na čínské síti TikTok. Vyplývá to z dohody, kterou oznámily firmy. Ta umožní tvůrcům obsahu na této síti využívat postavy a scény z jeho filmu a seriálu v krátkých videích. Podle agentury Reuters jde o první podobnou dohodu mezi populární sociální sítí a tradiční mediální skupinou Beatleskop. Výstava v pražské galerii Rudolfinum se věnuje tématu sběru dat o lidech, jejich zpracování umělou inteligencí a důsledkům pro fungování společnosti i jednotlivců. Je součástí širšího mezinárodního projektu. Potrvá do 30. srpna. V dnešní době podle kurátorky výpočetní technologie ovlivňují lidská rozhodnutí a veřejnou debatu. To vyvolává otázky ohledně zachování osobní a národní suverenity i demokracie. Tolik z Beatleskopu. Teď přichází další rocková pecka. Na rádiu Beat.
2: Rádio.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Biker's Crown.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu B.

Fajn Mlas na beatu, minutu a půl po tři čtvrtě na jedno odpoledne. Vy co byste rádi vyrazili na Rock Castle, na tenhle festival, který se koná teď mezi 13. a 15. srpnem a chtěli byste lístky zadarmo, tak jste ve správný okamžik na správném místě. Já tady mám dvě stupenky elektronické, které pošlu tomu, kdo teď vyhraje e-mailem, nebude si je muset nikde vyzvedávat. Je to festival, který se koná na Jižní Moravě, jeden z největších festivalů na Jižní Moravě v zámeckém areálu v jednom městě moravském, ale nebudu vám říkat ve kterém, protože to je vlastně součást té otázky. Mimochodem vystoupí letos na Rock Castle Powerwolf, Black Label Society, Testament nebo finští Sonata Arctica. A vy, co byste rádi vyrazili, musíte vzít teď rychle mobilní telefon a okamžitě poslat SMS zprávu, abyste byli 11. v pořadí, kdo se dopíší se správnou odpovědí. A ta otázka je zeměpisná a je velmi jednoduchá, triviální. Ten festival, tedy Rock Castle, se koná v zámeckém areálu v Moravském Krumlově, v Moravském Berouně, nebo v Moravských Budějovicích, Kasijovicích, Zdemyslicích anebo Nedomyslicích. 720 001 222, 11. vyhrává, volám mu zpátky.

0: Purple a Hold On v programu Rádia Beat nějakých 7 minut před 13. hodinou. Mám tady stupenky na Rock Castle teď na 13. až 15. srpna. Otázka byla jasná. V jakém moravském městě se festival koná, byly možnosti a jako 11. se správnou odpovědí dopsal Martin.
1: Čau, Martin.
0: Martine, jsou to Moravské Budějovice, Kasejovice, Zdemyslice, Nedomyslice nebo Moravský Beroun, anebo snad Moravský Krumlov? A?
1: Já myslím, že to bude ten Krumlov, ten kanský zámek, tyhle, ta mostárna tam byla, tak ono to je...
0: Jo, ale hraješ to dobře, já to vím, že to víš, ale ano, je to Moravský Krumlov. Rock Castle teď mezi 13. a 15. srpnem, to znamená od té čtvrtek až sobota, viď? Ano, čtvrtek, pátek, sobota. Ano, finští sonáta Arktika, to bych si asi jako chtěl poslechnout, jenom z toho důvodu, že vlastně to je jediná kapela z těch, co se jmenoval Pavrovol, Black Label Society a Testament, který jsem ještě neslyšel a neviděl. Jinak ty tři dny tak jsou nabité samozřejmě dalšími kapelami, mimochodem Citroni tam budou hrát taky, ale to je, to je si člověk taky jako pěkně.
1: Ale
0: jako...
1: popravdě řečeno, teda nejvíc se těším, nebo těším se samozřejmě všechno, ale Testament je taková ta historie,
0: jo.
1: Taková ta historie z toho 80. nějakého, nejkolikátýho, 7., 8., 9.,
0: No tak, vidím, že si fanšmekr Black Label Society, hele, to je tak si jakoby sednout někde jako na zadek pěkně, dát si doutník a poslouchat, jak se to táhne jako nudle, ta jejich muzika, jo, pěkný. Dva lísky ti pošlu e-mailem, a co ti na festival Rock Castle teď v Moravském Krumlově.
1: Krumlově.
0: Ano, ať se ti tam líbí, měj se.
1: Neposlali nám ještě.
0: Celá do Budějovic, viď? Ale do těch českých, to je úplně na druhou stranu. Tak děkuju, měj se, čau.
1: Ciao.

0: že tahle písnička je o devítce, by asi se nesetkalo s úspěchem. Seven, David Bowie v programu Rádia Beat. Minuta před 13:00 přijde Pepa Lábu za okamžik a hned potom, co se tady vysype do vás se zprávami, budeme hrát The Mac, taky Trox anebo Prince.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Prahu. V levém jízdním pruhu se srazila 3 osobní auta. Pozor, v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici došlo ke střetu koloběžkáře a chodce. Na místě zasahuje záchranka, hasiči i policisté. Pozor, na Praze 10 Bělozerkevská ulice mezi křižovatkami Vršovická a Čeliabinská. Ve směru na Olšany je k řešení bouračka 2 osobáků. V České Lípě v Dubické ulici je k řešení havárka osobáku a motorkáře. I tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. V Olomouci v Dobrovského se řeší bouračka 2 osobáků a ještě kromě Řízko, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská ulice je blokovaná bouračkou 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na jeho Moravě kolem 30 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolí až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz. Zítra se na severu a severovýchodě území oproti dnešku o 4 stupně ochladí.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: 6 českých párů bude od zítřka startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí David Schweiner s Tadášem Trouslem, Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Mezi 32 ženských dvojic se kvalifikovali Kajlina Šéfrová s Martinou Majksnerovou, Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou a Kateřina a Anna Pavelkovi. Počasí v České republice bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché, budou ale velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat i pod 10 stupňů. Odpoledne ale mají být letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Ve volně přístupných automatech Stylčil na Olomoucku, Brněnsku a Zlínsku si děti kupovaly na místo legálních konopných produktů marihuanu nastříkanou chemikálií, která je na seznamu zakázaných látek. Podle seznam zpráv přítomnost látky potvrdila analýza, kterou si redakce nechala udělat v laboratoři. Server upozornil na několik případů, kdy děti po požití takové marihuany skončily v nemocnici. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Asad s rodinou uprchl v prosinci 2024 do Moskvy poté, co Damašek dobyla koalice vedená islamisty. To byly zprávy, po nich si poslechněte dnek na Rádiu Beat.
1: Classic rock.

Rádio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

Radio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

No.

slovensky je to š, ale česky je to teda s, tak se mi to tam do toho montuje. Za minutu půl druhé odpoledne Milada má žábu z gumy, což se dá předpokládat. Je to pták, sako si podkasá, tedy podkasané sako. Dokonce takhle, zítra nás čeká další koncert v rámci Léta jako živého a saka, to je oblečení, které členové té kapely, která tady zítra bude koncertovat, s tím, že začátek je hned po kachně, po 9. hodině, tak saka, to je oblečení, které hodně používají členové té kapely, kterou si

přehrada tak vzdutí, ale jelikož je to dálnice, tak začíná silný provoz a ten potom trvá až do Brna. Já tady mám takovou mapu, která ukazuje sílu provozu, když je to zelené, tak je to normální, pak je žlutá, oranžová, to už je jako silný provoz, tohle to jsou červená políčka, počítejte s tím, že vy, co jedete po dálnici D1 od Prahy na Brno, někde u Kývalky, zastavíte a pak se v koloně posunete až do Moravské metropole. Tady je další muzika na beatu, to jsou Iron Maiden a Two Minutes to Midnight.

Tohle jsou Jethro a Heavy Horses v programu Rádia Beat, 48, tedy 12 minut před 14. hodinou, jenom rychle mezi půlnoční desky. Tam jsou interpreti, kteří všichni začínají písmenem A, Arakain, Abraxas, ASPM, Alžběta, Alice a Alkehol. Zatím první v té šestici deska Trash the Trash od Arakainu, poslední je deska S úsměvem se pije líp od Alkeholu. Arakaini mají skoro 300 hlasů, Alkehol pouhých 70, ale jsme při úterku, celá anketa bude ukončena na konci týdne, tedy v neděli 16. o půlnoci, je to online, hned budeme vědět, které dvě desky z těch šesti, které nabízíme, má nejvíc hlasů. Ty dvě desky potom vezmeme a zahrajeme si je jednu v úterý a druhou ve čtvrtek příští týden před 23. nebo po 23. hodině, tak, aby to byla půlnoční alba. Anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Zatímco všechny kapely v té anketě půlnoční desek začínají písmenem A, tak tahle kapela, Něžná noc, písmenem A nezačíná.

0: Před 14. hodinou ještě Clash, 4 minuty zbývají právě tedy do té 14. Pepa Lábu za okamžik přijde do studia, asi pravděpodobně už do provodu Standy Rubáše. Pepa má zprávy, Standa Tupláky. První Tuplák dneska po 14. hodině bude se skupinou Black Sabbath. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění na bouračku, která je na dálnici D1 na 189. kilometru od Prahy na Brno. Jeden z jízdních pruhů zůstává stále neprůjezdný po bouračce 3 nákladních automobilů. Kolona za bouračkou, která je na 189. začíná na 183. a to zdržení je přes čtvrt hodiny pro osobní auta. Na Karvinsku jedete-li z Havířova na Těšín na 11, tedy na silnici číslo 11 u obce Tědlicko, se řeší bouračka 2 osobních vozů. V České Lípě v Bardějovské ulici srazilo osobní auto chodce, na místě zasahuje rychlá. Pozor na Vyškovsku, v Ivanovicích na Hané, v Rostislavově ulici také srazilo osobní auto chodce a i tady zasahuje záchranka. A pozor v Praze, v ulici Jana Želivského mezi křižovatkami Jeseniova a Biskupcova na Praze 3, i tady se řeší havárka osobního a nákladního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovor. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den mám, přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů, ty noční ale klesnou na 7, v údolích až 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz. Zítra se na severu a severovýchodě území oproti dnešku o 4 stupně ochladí.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole Ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se ženevským Servetem. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma a odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu. Na pláži Palustrada v chorvatské Crikvenici spadl na koupající se lidi strom. Podle tamních médií bylo zraněno 8 lidí, včetně 4 Čechů. Záchranáři je převezli do nemocnice s lehkými zraněními. 3 z nich byly děti, jedno z České republiky. První velké dodávky tamoxifenu, který užívají pacientky při léčbě rakoviny prsu, pomohly. Lék se do části lékáren vrátil, pacientky by se ale prý měly pořád ještě o jeho dostupnosti informovat předem, protože zdaleka není dostupný v celé síti. Tamoxifen, který v České republice dlouhodobě chyběl, se koncem minulého týdne začal vracet k pacientkám. Aktuálně ho znovu nabízejí jak velké řetězce, tak vytížené lékárny v onkologických centrech. Jeho množství je ale stále omezené. Několik ekonomicky nejsilnějších spolkových zemí dočasně zrušilo zákaz nedělní jízdy nákladních automobilů, aby zmírnilo problémy v zásobování způsobené historickým suchem. Důvodem je nízká hladina vody na Rýnu, hlavně úsek řeky u města Kaup mezi městy Mohuč a Koblenz. Situace podle ekonomů představuje další riziko pro růst největší evropské ekonomiky. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
4: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Je to tak, na cibulích tady svítí 14.14, kolega Vejvodák se sebral, protože mu za chvilku jede co? No a příjemné odpoledne vám zbýtu přeje Standa Rubáš. Takhle po 14. samozřejmě s hodinou tupláků, dvěma písněmi od každé kapely nebo každého interpreta. S tím, že první volba padla dneska na Black Sabbath, což už taky Vejvoda z těch vykecat, ještě než si šel po svých. Takže jsme si dali Black Sabbath na začátek. Lady Evil, Snowblind, obě dvě tyhle ty skladby jsou aktuální za námi, tupláky tím pádem na beatu v plném proudu a na řadě jsou Beatles.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

0: Ne jeden, ale hned dva tupláky jsme zvládli. Oni taky byli z takových těch kratších. V případě Beatles jsme se dokonce vešli do 4 minut s dvojicí písní Please, Please Me a No Reply. Pak to byla muzika česká, abych na ní nezapomněl, to by mě mrzelo. Ta totiž v tuplácích nesmí chybět. A tak jsem sadil na Martina Krause a kapelu Krausberry. No a musel jsem prostě na začátek dát tu píseň, která vždycky, když začne hrát, tak mi se vybaví veselé příhody, kterých s kapelou Krausberry mám opravdu dost z minulosti, ale jedna z nich se právě týkala té skladby Můstek. Na to tenkrát v Budějovickém Martis klubu nedošlo během živého hraní a taky Martin Kraus zpíval zcela soukromně, jak sám říkal, takové mladé, krásné, plaché paní doktorce, když mu zašívala v Budějovické nemocnici hlavu. Tak se z ordinace ozývalo, ještě včera jsem ho měla v ústech. Tak tedy Můstek jsme dali, Ráno staneš jsme dali taky a v tuplácích můžeme pokračovat teď třeba s Frankem Zappou.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Frank Zappa, jeho dva kusy, samozřejmě odehrané, Joe's Garage, tu zná každý. Tohle to byla taková připomínka věci, která asi není úplně neznámá, ale tak jako v porovnání s Joe's Garage, už snad akorát ten Bobby Brown je taková slavná píseň Franka Zappy. Tahle ta se jmenovala samozřejmě jinak, proto říkám, že je méně známá, Wind Up Working in a Gas Station. To byl Frank Zappa tady na beatu. 14 hodin, 35 minut máme, to znamená, že jsme lehce za polovinou dnešních tupláků. Ten další může být vzpomínkou na staré časy a staré koncerty nebo připomínkou toho, že se ještě, než se kapela úplně rozloučí, můžeme tady u nás vidět.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beep.

0: Tady YouTube na rádiu Vítej, stand-up comedy, nikoliv jako druhá do tupláku, ale třetí do hat-triku. Předtím to byla I Will Follow a předtím to byla One, tím jsme se dostali, ale definitivně na konec aktuální dnešní hodiny tupláku, protože nám zbývají 3 minuty do 15. No a to si pojďme říct otevřeně, není věru mnoho času na to, abych tam narval nějakou další skladbu. Tak vám tupláky slíbím na zítřek, po druhé a na dnešek po třetí. Vám slíbím hromadu muziky, ale už hranou po jednotlivých kusech, patří mezi Jirka Schellinger Kings, anebo třeba Scorpions.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Než bude muzika, bude Pepa, než bude Pepa, bude doprava. Hlásíte se mi z Plzně, v Sadech 35-tníků je nehoda dvou osobních aut a nákladního, policisté jsou na místě. D1 na 198. ve směru z Prahy na Polsko, tady počítejte s porouchanou odstavenou dodávkou a řešením, kam s ní. Na té brněnské dálnici můžeme ještě zůstat, jenom se posuneme o kousek dál, 199. na Prahu, tady je pro změnu nějaký osobák pro poruchu. Na D4 na 9,5 kilometru ve směru z Prahy pryč počítejte z havárií dvou autáků, ta se na místě také řeší a samozřejmě, že to také překáží. Kde dál to překáží, je třeba na jižní spojce, a to v podstatě v celém úseku od Spořilova přes Štěrboholy, Běchovice, na Černý most a Vrchem na Kbely. Tady je to souvislý špunt už v tuhle chvíli, takhle odpoledne. Na okruhu je to standardní, z jedné strany od Chrášťan na Ořech, z druhé strany od Slivence na Ořech postojí. S tím býťáci počítejte. No a situace okolo Brna tak je taky taková tradiční. Od Kývalky jedete-li na Brno, tak jste v koloně k D2, k tomu místu, kde jsou právě ty práce na vozovce, které to způsobují. Z druhé strany to začíná někde na úrovni Tuřenského letiště a stojí to právě k té D2. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod.
2: To je síla.
1: Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na severu a severovýchodě území 25 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 7, v údolích až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Výškař Jan Štefla skončil na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 už nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo a do finálové 12. se nedostal. Karel Novák stráví za brutální týrání a znásilňování několika žen celkem 15 let za mřížemi. Jeho spoluobžalování pak 6, respektive 5,5 roku. Rozhodl o tom dnes odvolací senát Vrchního soudu v Praze, který zamítl odvolání všech obžalovaných a potvrdil tak květnový rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Novákovi se uložený trest zdál nepřiměřeně přísný. Podle jeho odvolání nalézací soud do trestu nepromítl dostatečně jeho zmenšenou příčetnost způsobenou jeho sadismem nebo prohlášení viny. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíc přiblíží skutečnou souběžnou zátěž. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami, protože loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Švédská bezpečnostní služba zmařila ruskou zpravodajskou operaci namířenou proti Švédsku, NATO a Evropské unii. Jejím cílem bylo získávat informace a ovlivňovat kontroverzní témata, narušovat rozhodování a poškodit pověst Švédska i jeho spojenců. To byly zprávy, po nich si poslechněte Scorpions na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

Trocha české muziky tady u nás na beatu. Je to takový pěkný oslý most k tomu říct si, že i příští týden zcela jistě budeme hrát českou muziku v půlnočních albech, protože když se podíváte na tu anketu na webu Rádia Beat, no tak právě česká muzika tam tomu vládne, nic jiného se tam nedostalo. A ještě navíc jsou to všechno kapely a uskupení začínající písmenem A, takže je to taková abecední záležitost. Ve vedení aktuálně Arakain s albem Trash the Trash. Na druhém místě zatím Abraxas album Box. Na třetím místě, ale tam je to Hergot velmi těsné s tím čtvrtým, jsou ASPM a Pořádný blues, pak je právě o jeden hlas níže kapela Alžběta a Kouzelník, to je deska, která hodně vyskočila od včerejška v rámci toho žebříčku. Včera touto dobou jsem mohl říkat, že to je outsider, no a Vydá vycenil zuby a postupuje, to už prošlí výše a výše, tak uvidíme, kam se Alžběta dostane, nebo jestli třeba porazí Alice s albem Alice, anebo Alkohol s albem S úsměvem se pije líp. Takhle vypadá totiž celá ta šestka od A, která je na web Rádia Beat, ve které klikem jedním jediným, takže za pikosekundu dokážete vybrat, kdo je vaším největším favoritem, a když ho udržíte na prvních dvou šprušlích v neděli večer, až se to bude uzavírat, no tak tím pádem ho pak můžete dostat až na pozici toho půlnočního alba, buď to v úterý, nebo ve čtvrtek před půlnocí. Taková jsou neměná pravidla, léta letoucí tady na beatu trvající, a nebudem to měnit ani do budoucna. Vy jenom myslete na to, že každý týden na webu Rádia Beat vyskočí nová anketa a je potřeba tím jedním klikem znovu zvolit toho, kdo by tady měl hrát s celou deskou od začátku až do konce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Doors. Hey, Waiting for the Sun je právě teď za námi tady na beatu a pokud čekáte na slunce ještě větší než je teď, tak vám držím hodně palce. Zároveň ale bych byl rád, kdyby bylo slunečno přes příští týden, zkrátka 19. srpna, tedy příští týden, ne přes příští, protože ve středu 19. srpna vyrážíme na beatovou pumpu a tam je to vždycky lepší, když je slunečno, než když padají trachaře. Na druhou stranu na četné dotazy odpovídám, že i kdyby padalo co koliv z nebe, tak beatová pumpa se koná, protože máme rozkládací stan, takže se nám pod něj vejde to naše mobilní studio, zůstane relativně v suchu a nic nemůže ohrozit jeho vysílání. A vysílat z mobilního studia v rámci beatové pumpy v Turnově rozhodně budeme a to je možná to, co jsem doteď neřekl, že ta pumpa je právě tam. Měšťanský pivovar Turnov, ulice Na Lukách, 669, tedy staré známé místo, tam se sejdeme i v tom letošním turné beatových pump. Ta nejbližší je právě toho 19. Pro ty, kteří by třeba byli nedotčeni úplně beatovou pumpou, tak rovnou připomínám a říkám, že k tomu nepotřebujete vůbec žádné vstupenky, žádné registrace a podobně. Prostě tam přijeďte. Od 11 do 17 vysíláme živě a budeme se na vás těšit.

0: Pearl Jam a Jeremy nakonec aktuální hodiny za 3 minuty 4 po čtvrté Pepa a po něm Freddy. Takový je plán na příští minuty.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: I na příští sekundě máme v plánu úplně jasno. Začnu tady zprávou z apky od Míly, ten píše: ahoj Stando, D8 ve směru na Ústí, kolona už od 9. kilometru, nevím, co se tam děje, tak opatrně, a ve finále se tam neděje jako nic moc. Počítejte prostě jenom s tím, že na úrovni Úžice, odolena vody, kolem Kralup nahoru, to tak nějak zpomaluje a postává, ale když se podívám do všech těch věcí, které tady mám, tak tady nevidím úplně, že by tam měl být nějaký zátaras. Možná nějaký ťukanec někde v tom omezení na úrovni vodochod, ale mezi tím tam zase je úsek, který teď mi tady svítí zeleně, tak prostě nehledejte asi objízdné trasy, jenom počítejte s tím, že tady budete muset zpomalit. D3 na 69. kilometru ve směru Kaplice Mezno, tady porouchaný auták, jeďte kolem něj opatrně, s nehodou počítejte na příjezdu do Josefova, toho Sokolovského od Sokolova, tady je nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování na 361 na úrovni Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Nehoda osobního auta, který tam skončil ve sloupu veřejného osvětlení, ale tady zdá se, je to se zraněním, protože mám hlášku, že na místě jsou všechny složky IZS. No a opatrní buďte také na brněnské dálnici 214. kilometr z Brna nahoru, tak počítejte, že tam je to vylepšeno o osobní auto, které je tam odstaveno pro poruchu. Nepřekáží v jízdních pruzích, to je zpráva dobrá. Na druhou stranu bude se opravovat či odtahovat, tak je dobré vzít kolem něj oblouk, ať tam mají chlapi trošku prostoru. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na severu a severovýchodě území 25 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 7, v údolích až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisty Sparty opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. Dánský gólman zamířil na roční hostování bez opce do italské druholigové Sampdorie Janov. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Vindal přišel na letnou před 3 lety, kvůli zranění od února nechytal. Od dneška platí pro celé území České republiky výstraha před hydrologickým suchem, tedy takovým, které se vyskytuje zároveň v podzemních i povrchových vodách. Na našem území už nejsou žádné oblasti, kde by nebyly problémy ve vodních tocích nebo v podzemních vodách. Špatná je i předpověď na zbytek týdne, kdy budou teploty znovu dosahovat tropické třicítky. Stát musí vyplatit odškodné ve výši 35 milionů korun Vladimíru Sitovi, který patřil ke klíčovým svědkům v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Sita čelil stíhání za údajné tunelování jeho papírny Neograf, ale justice ho osvobodila. Maďarský parlament dnes zvolil do funkce prezidenta republiky právníka Andráše Baku. Bývalého předsedu nejvyššího soudu na funkci hlavy státu nominovala vládní strana TISA premiéra Maďara. Původní favoritkou strany byla slavná maďarská šachistka Judit Polgárová, ale kandidaturu nakonec odmítla. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.

Vibes je ta muzika, která dohrává 2:45 tady u nás na beatu. Vláďa Myšík se chystá, to je pravda, ale zároveň je třeba si říct, že svátek slaví Zuzana, protože to jsme dneska ještě nezmínili. Zuzkám všechno nejlepší k svátku. No a přihodit taky k dobru nějaký ten jiný nápad na to, co se dá oslavovat, pokud zrovna nejste úplně Zuzana. Tak třeba je dneska Mezinárodní den, a to mě jako zaujalo, to musím prozkoumat dál, Mezinárodní den dělání si legrace z prezidentů. Jo, to patří k datu 11. srpna. Taky je Mezinárodní den synů a dcer. Neplést si to s Mezinárodním den dětí, to je něco úplně jiného. Tohle to můžete oslavovat. Děvčata speciálně si můžou dát na obličej nějaký kus slušivé masky. Ideálně nejenom krémové, ale i s nějakým tím bordelem okolo, protože to se objevuje ve všech obrázcích doprovázející speciální den pleťových masek. No a taky můžete dneska oslavovat hip-hop. Pokud by ani tohle vás nezaujalo, tak všechny kopce a hory, ty mají dneska taky svůj speciální den.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Soundtrack na rádiu B, Days of Spades, máme za sebou 16.40 na hodinách. Já už se tak nějak chystám na dnešní večer, zaprvé protože dneska po sedmé nikam nepůjdu a zas tak jako prapodivně budu teď zvát sám na sebe, ale tak spíš než na sebe, taky na mého milého hosta, protože v naději beatu po 19. hodině nebudu sám, bude tady se mnou Soňa Bachledová z kapely Sonáta a spolu s ní probereme, kde se vzala Sonáta, protože je to velmi čerstvý hudební počin, jakou muziku hraje, jakou muziku poslouchá a kde třeba můžete tohoto uskupení vidět naživo. To všechno po sedmé. Po osmé si dáme rokovou zpovědnici, na kterou já jsem velmi zvědav, protože tam bude dostatek prostoru rozpracovat téma nemotorkářské u kluků, který jsou s motorkama spojený od rána do večera, a to jsou naši parťáci z Bikers Crown. Míra Nečas a David Solar jsou z Bikers Crown, ale zároveň ta jejich historie propojená s Big Beatem, s hraním, s chozením na koncerty, se spoustou zážitků, nejenom jakožto divák a muzikant, ale i třeba jako novinář, tak to všechno se tak nějak probere během toho dnešního večera v rokové zpovědnici s Danem Kohoutem. No a Accept, pomlčka Accept, tady tahle ta stejnojmenná deska německých heavy metalistů, ta bude na beatu hrát celá od začátku až do konce jako půlnoční album. Krásně nám to na ten Bikers Crown ve zpovědnici naváže.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Jedna Rouzana na rádiu Beat, ta dohráváte 4 minuty před pátou hodinou. Po páté si dáme Def Leppard, Rocket, Suzy Quattro, She's in Love with You, přijde taky Pepa Labus, přednese nám něco nového. Co je nového, co ještě pravděpodobně nevíme. Zkrátka, program je nabitý, teď pojďme tadyhle.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Červený čudlík dopravní se rozblikal, já vám můžu tady přehrát zprávu o Tondry.
2: Mezi Uhličicema a Vápeným Podlem, kružíme okres, tak je tam dopravní nehoda, jsou tam už u toho policajti, vypisují to, ale je to v nepřehledném úseku, samá zatáčka, samý les, takže na huby průjezdní je na huby viditelný. Tak ať tam do toho nikdo nevlítne ještě a není tam další neštěstí.
0: Díky za to, počítejte s tím. V Praze v Kutnohorské se řeší havárie dodávky s motocyklem na silnici 332 u Dašic, na Pardubicku nehoda dvou osobních aut. Havarované dva osobáky najdete také v Přerově, v Želatovské ulici, tam se vyšetřuje. Pak je tady Praha, ulice na Univerzitním statku, tam je teď čerstvě hlášena havárie osobního auta do lampy, takže se kouká, jak moc to odnesla lampa i ten osobák a sepis. No a v ulici v Olšinách je taky hlášena havárie. Tady osobní auta s tramvají, což blokuje provoz a tím pádem i tramvaje nabírají zpoždění v tomto místě. Kde vy můžete nabrat zpoždění, tak jsou v podstatě místa tradičního typu jižní spojka. Dneska ale velmi výživně už od Spořilova přes Záběhlice, Zahradní město, Běchovice, Štěrboholy až na Černý most. A kdo by neměl dost, tak to může vzít ještě vrchem přes Bely. Tohle je jeden souvislý špunt, pomalu jedoucí, počítejte s tím. Další jedno takovéhle místo najdete na dálnici D1 ve směru Praha-Brno. Už od Modletického sjezdu se to celkem vydatně řadí nahoru do kopce k Popovicím a dolů z kopce k Mirošovicím. Tam nejenže je dopravní omezení u Šmejkalky, ještě tam je nějaký zlepšovák v podobě nějakého ťukance, proto to jede pomalej než obvykle. Počítejte tedy s tím, že tady nějaký ten čas budete muset chce nechce ztratit, pokud se tudy potřebujete prosmíknout. No a D1 před Brnem, ta stojí od Rosic, D2 před Brnem stojí od Lučiny, počítejte i s tím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na severu a severovýchodě území 25 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 7, v údolích až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Pokud se fotbalisté Plzně v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Hapoelem Beerševa, odehrají příští čtvrtek 20. srpna úvodní venkovní duel v Bukurešti na stadionu tamního Rapidu. Západočeský klub o tom informoval na sociální síti X. Beerševa vzhledem k bezpečnostní situaci nemůže hostit domácí zápasy v Izraeli. Dálnice D1 dnes byla zhruba na 30. kilometru ve směru na Prahu přes 2 hodiny uzavřená kvůli nehodě 2 osobních a 1 nákladního auta. Jeden z řidičů nestihl zabrzdit před kolonou. Zranili se 4 lidé. Jednu vážně zraněnou ženu přepravili záchranáři vrtulníkem do motolské nemocnice. Havárie byla oznámena v 9.15. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%, zatímco v červnu činil růst 1,5%. Potvrdil to dnes Český statistický úřad. Na vyšší inflaci měly dál zásadní vliv hlavně ceny pohonných hmot, zatímco potraviny naopak zlevňovaly. Počet potvrzených obětí po včerejším zemětřesení v Kolumbii už vystoupil na nejméně 175, zraněných je minimálně 600 lidí, přičemž dalších 2700 se pořád pohřešuje. Zatímco nyní záchranáři prohledávají trosky, v dalších dnech bude země nutně potřebovat potravinovou pomoc, řekl to zástupce Světového potravinového programu OSN. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Suzy Quattro na rádiu Beata, she's in love with you. 17 hodin a 12 minut je přesně teď. Překulili jsme se přes pátou společně právě s touhletou muzikou. No a teď už nebudu asi říkat, že je pěkné odpoledne, budu říkat pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, jak chcete. V každém případě společně strávíme ty zbylé dvě hodiny, než to bude opravdu podvečer, než se vrhneme do naděje Beatu a než se vrhneme do těch dalších pravidelných úterních pořadů tady u nás. Můžeme to udělat třeba s další muzikou. Je tady George Thorogood, mám tady Flamengo, mám tady i Soundgarden.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je čas podívat se na silnice, co mi hlásíte. Tady je 13 na 79. ve směru z Varu na Liberec. Když se podívám do mapy, tak 79 nám vychází na úroveň Obrnice na Mostecku. Tady pozor, tady došlo asi k nějaké dopravní nehodě, ale co víc, pohybuje se nám tam tak jako podivně chodec po komunikaci. Zřejmě stylem té třeba Hanzlovce, to znamená, že skáče do písmene L, tak tam projíždějte velmi opatrně. Praha, Vehlovická ulice, tady teď neprojedete, je tam hlášen požár osobního auta na místě. Jsou hasiče a řeší, co s tím. D35 na 279. ve směru Mohelnice Lipník, tady počítejte, že je hlášen kamion s nějakým defektem pneumatiky, budou tam pravděpodobně tedy cucky ještě před tím místem a bude se tam kolem toho pohybovat někdo, kdo se bude snažit tu pneumatiku dřív nebo později měnit. Tak to mějte na paměti. No a D1, přibylo nám tady něco na 193. žádná velká katastrofa to není, asi teda doufám, měl by to být nějaký havarovaný osobák, snad prý na kraji někde odstaven. Doufám teda, že ne na tom levém kraji, ale na tom pravém. Je to na 193. směr Brno, projíždějte tam velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a...

Oliva skončil třetí v Adventure Light. Triatlonista Martin Demuth obsadil ve světovém poháru v Asuncionu 11. místo, vylepšil tím své maximum v seriálu, přičemž předchozí nejlepší výsledek zajel před 3 lety ve Varech ještě jako reprezentant Rakouska. Cyklista Pavel Bittner od příští sezony zamíří do týmu Pinarello Q36,5. Český závodník podepsal 2letou smlouvu a jeho novým týmovým kolegou bude i Brit Tom Pidcock. Basketbalový Děčín posílil americký křídelník Erik Timko. 24-letý hráč přichází z Lucemburska, kde v minulé sezóně průměrně zaznamenával téměř 27 bodů a přes 7 doskoků na zápas. Dostihový meeting v Pardubicích začne v sobotu kvůli očekávaným tropickým teplotám opět už v 9 hodin ráno. Organizátoři tak chtějí zajistit lepší podmínky pro koně i lidi. Skalní řícení na italské straně Matterhornu zastavilo vedené výstupy nahoru. Kvůli zvýšenému riziku pádu kamenů pozastavili horští vůdci výstupy na italské i švýcarské straně. Podle odborníků za nestabilitou horniny stojí dlouhodobá vedra a tání permafrostu. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu. Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 21. Natáčení Kundaly. Jaro 1998. Čte Honza.
2: Naše první album se jmenuje Kundala a natočili jsme ho v hostivaři u Zdeňka Šikýře. Tohle studio bylo a je dost vyhlášený zvlášť mezi rockovejma kapelama, protože Zdeněk

šmácit proto, aby ty nahrávky měly koule neboli tlačily, což jsme samozřejmě chtěli a potřebovali. Přinesli jsme si sebou ze zkušebny 10 poctivě nacvičených věcí a nasypali je tam za 3 týdny. Bylo jaro, venku hezky a tak jsme o pauzách seděli venku, kouřili a jedli čínský polívky. Ta první deska je jiná než všechny následující. Chtěli jsme hrát prostě jenom a pouze rychle, báli jsme se udělat krok stranou, zkusit na chvíli přepnout zkreslený kytary na čistý nebo nějak zvolnit. Ta hudba byla odraz toho, co jsme do té doby celý život poslouchali. A to byly v podstatě jenom punkový, hardkorový a metalový kapely. No, a pak tady máme texty, kdy to, že jsou důležitou součástí hudby, jsme pochopili až o mnoho desek pozdějc. Protože jsme kdysi nenašli zpěváka, tak jsme si je museli psát sami a tím vznikla činnost navíc, se kterou se při vytváření kapely jaksi nepočítalo. Dělání textů nás nebavilo, radši jsme si hráli s melodiemi a taky nutný si přiznat, že na téhle naší první desce je kromě už zmíněných banánů spousta dalších vyložených hovadin a zvláštních kombinací slov, který často dohromady neznamenají vůbec nic. Jeden kritik to tenkrát okomentoval vtipně a trefně, že je škoda, že nespíváme anglicky, protože nám všichni rozumí. Začínalo to hnedka z kraje, kdy celou desku odpaluje písnička Kundala Rishavá, podle který se teda celá deska jmenuje. Když se nás někdo tenkrát zeptal, kdo to je ta Kundala Rishavá, říkali jsme, že thajská prostitutka, co má polskýho otce. Byla to tehdy dost průhledná lež. Prostě tam to slovo někdo plácnul a vlastně nás tenkrát ani nenapadlo, jak moc je ta písnička sprostá a že spousta lidí, pro který jsou třeba texty podstatný, uslyší zrovna tuhle věc jako první. Že si doma uvaří kafe, vloží zakoupený CDčko do přehrávače, zmáčknou play a ozve se...

Hrdinka jedný z dalších písní, Marie Kabrhelová, sice reálně žila. Byla to za socialismu předsedkyně Československého svazu žen a vlivná komunistka. Ale příběh vystavěný na jejím jménu s ní vůbec nesouvisí. Tedy doufejme, protože je v něm popsaná jako sadomasodomina.

z říše zvířat je písnička Osmák nejdegovatější. Ne úplně dobře se to vyslovuje. Osmák Degu je hlodavec a pár jich choval Zemánek, dokonce se mu povedlo je rozmnožit, ale proč jsme je nechali v tom textu hrát Lego, to už teď nevíme a s pravděpodobností hraničí s jistotou jsme to nevěděli ani tenkrát.

Pak je tam třeba písnička Seno. Kdyby aspoň byla o hnusný marihuaně, který se někdy tak říká, ale žádnej dvojsmysl tam není. V textu se zpívá o království, kde král nutil jíst podaný seno a rozpoutal tím epidemie senírýmy.

0: Jestli se tenkrát nějaký náročný posluchač doposlouchal na konec naší první desky a doufal, že aspoň poslední písnička Hovadina nebude, no, tak doufal marně. Kundalu uzavírá písnička Plešatí pánové.
1: Plešatí pánové na hrázi postáli, říkají si, že nemají na nohou sandálí. Dámy a pánové na břehu postáli, říkají si, nás dějí problémy nebálí. Zívojí na břehu rybníka, zívojí na břehu rybníka.
0: Takže to byla malá ukázka z naší první kolekce písní, kterou jsme nahráli a přinesli ji na firmu. Tenkrát ještě doslova přinesli vypálenou na CDčku. No a na Sony vzniknul lehkej problém. Z čeho udělat single do rádií, když je to všechno, sakra, tak napálený a divný? Single do rádia tenkrát bylo a vlastně pořád je zaklínadlo, kolem kterého se podle některých lidí točí svět. Rádia byly tenkrát stejně konzervativní jako dneska, kdy vyžadujou stravitelnější songy, který posluchačům nenarušejí pohodu a takový na Kundale prostě nejsou. Nicméně deska byla hotová, takže se s tím už nedalo moc dělat. Šla do výroby a pak se na její vydání čekalo skoro půl roku. A mezitím jsme odehráli jako předkapela turné s Lucií.

Vole, abych jenom dodal, že žádnýho vrátnýho já tady v kalendáři dneska nemám, ale kdybyste si chtěli hrát v písku, ať už sami s dětmi, s vnoučaty a podobně, tak to by se dneska v kalendáři našlo. Prezidentů, těch mám v kalendáři nepočítaně, protože dneska je Mezinárodní den dělání si legrace z prezidentů a můžete si vybrat prezidenta kterékoliv země a kteréhokoliv funkčního období, omezení to žádný nemá, tohleto dneska v kalendáři mezinárodních dní najdete. Taky dcery a syny, pozor, ovšem není to mezinárodní dětití, jo? Je to mezinárodní den dcer a synů. Ani vyslovit se to nedá, ale je to dneska v kalendáři s datem 11. srpna. Můžete to tedy zařadit do svých témat, která dneska přetavíte v nějaký večírek. Taky pleťové masky mají dneska svůj mezinárodní den a potom, kdyby někdo chtěl být jako opravdu divoký, tak je taky mezinárodní den hip-hopu. Jo a Zuzana, ta má taky svůj svátek.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ozzy dospíval a já se s ním můžu stotožnit, protože ona ta píseň See on the other side, vidím tě na druhé straně, se dá přenést i sem k nám do studia. Když se podívám přes sklo našich dveří, na druhé straně Pepik. Na chvilku ho sem pustím, za chvilku si dáme čerstvé zprávy. Teď pojďme k dopravě a k tomu, co mi tady hlásíte i takhle v pozdním odpolední. Bohumín, ulice Zavěží, tady překáží havarovaný osobák a řeší se, co s ním. To je jedno místo, o kterém byste asi měli vědět. 55 u Petrova. Tady se nic moc neděje, tady světelná signalizace mimo provoz, ale dost to překáží v některých situacích. Chvílemi se to prý hromadí tady na místě. Kde to podstatně méně veselé je 111 u Struhařova tady na Benešovsku, tady je dočasně uzavřeno, probíhají záchranné vyprošťovací práce, došlo k nehodě 3 osobních aut, na místě jsou všechny složky IZS, s tím býťáci určitě počítejte, tady to chvilku zabere a nemá vůbec smysl pokoušet se tímhletím místem projíždět. Když se podívám na odpolední nějaké ty dopravní špunty, abychom si je zkontrolovali, tak pořád připomenu, že jižní spojka je na tom líp než byla, ale od Záběhlic přes Štěrboholy až na Černý most a Vrchem na Kbely pořád v dopravních mapách svítí tmavě červenou, tedy stupněm číslo 5. S tím byste měli počítat a také, že se nám opět začíná plnit příjezd od D5 na Pražský okruh k Ořechu, protože tam, co to normálně stojí, to teď stojí ještě navíc kvůli dopravní nehodě. Vyšetřuje se, překáží se a štosuje se, počítejte s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo, jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 29, na severu a severovýchodě území 25 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 7, v údolích až k 5 a na horách se může dokonce ojediněle objevit i slabý mráz.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Bývalá kapitánka české basketbalové reprezentace Petra Záplatová v úvodu nadcházející sezony ukončí kariéru. 34-letá rozehrávačka Žabin Brno se rozloučí v boji o Evropskou ligu. České vicemistrině nastoupí 23. září v semifinále kvalifikace proti Cevené zvězdě Bělehrad. O svém rozhodnutí informovala na klubovém webu. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologa Jana Borovičky z České mykologické společnosti nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Kvůli přestavbě Smíchovského nádraží musí správa železnic přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín. Od zítřka to omezí osobní vlaky. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo Smíchov a Chuchly. Cestujícím na nádraží poradí koordinátoři. Západní Evropu tento týden zasáhne už pátá vlna veder letošního roku. Nejintenzivnější horko čeká Francii, kde budou teploty zase překračovat 40. Nejde přitom zdaleka o první letošní epizodu mimořádně vysokých teplot. Země už překonala rekord v počtu po sobě jdoucích nadprůměrně teplých dnů a stala se symbolem letošních letních veder v Evropě. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Jsme v Six O'Clock Rocku tady na beatu, bavíme se po 6. hodině 60kami jednou za druhou. Začali jsme tím, co je taková píseň, která je v podstatě rádiovým oříškem, protože vždycky je snaha na všech rádiích, ve všech zemích, na celém světě muziku tak jako míchat, aby plynule přecházela jedna v druhou, což v případě skladby I Want You, She's So Heavy nejde, protože Beatles hráli ten konec tak dlouho, až se podle mě někdo naštval a chytil za jistič a podle toho to také zní. Tak to byla ta, kterou jsme otevřeli, taky je raritní a speciální, protože na 60. léta ta délka 7,44 není věru úplně zvyklostí. Pak to byly Four Seasons a Big Girls Don't Cry, ta je za námi, stejně jako třetí, která je teda zatím ještě před námi, ale do 60. let patří a funguje a existuje od té doby. Navíc nezapadla, ani trochu nezapadla v paměti fanoušku rockové muziky, kapely Rolling Stones už vůbec ne, protože Stony tady mám a 19 Nervous Breakdown.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Na nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu nám k rozšíření nabídky řekne víc.
2: Jednoduše řečeno, přibyde AdBlue a přibyde benzín, což na té staré lodi nebylo. Ten benzín má velké nároky na konstrukci té lodi a proto nebylo možné ho na té staré lodi používat. Ta loď je hybridní, při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Tak my jsme tady měli Sataru servisní loď, která sloužila od konce 90. let, takže lodě, které měly naftový motor, tak mohly používat toto. Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
0: Vítoskop.
1: Mickey Mouse a další slavné postavy amerického mediálního studia Walt Disney by se mohly brzy objevit v krátkých videích na čínské síti TikTok. Vyplývá to z dohody, kterou oznámily firmy. Ta umožní tvůrcům obsahu na této síti využívat postavy a scény z jeho filmu a seriálu v krátkých videích. Podle agentury Reuters jde o první podobnou dohodu mezi populární sociální sítí a tradiční mediální skupinou
0: Vítoskop.
1: Výstava v pražské galerii Rudolfinum se věnuje tématu sběru dat o lidech, jejich zpracování umělou inteligencí a důsledkům pro fungování společnosti jednotlivců. Je součástí širšího mezinárodního projektu. Potrvá do 30. srpna. V dnešní době podle kurátorky výpočetní technologie ovlivňují lidská rozhodnutí a veřejnou debatu. To vyvolává otázky ohledně zachování osobní a národní suverenity i demokracie. Tolik z Vítoskopu. Teď přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.

Eagles The Long Run, ta je za námi. Bude 7:15 za 2 minuty, je čas, abych vlastně neuklízel tak úplně studio, tak jakože na předávání, ale uklidil jsem ho alespoň dostatečně na to, abych si sám mohl přivést nějakého hosta, protože já dneska po 7 nejdu nikam. Naopak, budu tady zůstávat a doplní mě Soňa Bachledová, tedy důležitá postava pro kapelu nebo projekt, který se říká Sonata. To probereme v naději beatu, pustíme k tomu pochopitelně i nějakou muziku a vy se na to těšte od 7 do 8, zvlášť pokud rádi objevujete muziku novou, současnou, v tomhle případě tedy také velmi čerstvou a takovou moderně rockovou, řekl bych, pro ty, kteří ještě o projektu Sonata neslyšeli, tak aby trušili alespoň malinko, kterým hudebním směrem se to celé bude vydávat tady po 7. Po 8 se budeme v rockové zpovědnici bavit asi o motorkách, to se tak jako nabízí, ale zároveň, protože znám takové to podhoubí, alespoň trošku, tak vím, že oba pánové toho mají společného s muzikou taky víc než dost. Ať už v roli fanoušku, nebo muzikantů, nebo třeba i nějaká novinářská praxe by se tam našla. David Solar a Míra Nečas, oba dva z Bikers Crown, tedy našeho beatového parťáka, nejenom na silnicích, ti budou sedět tady proti Danovi Kohoutovi během rokové spovědnice dneska večer. No a na závěr si dáme ještě desku Accept, kapely Accept, tak jak jste si ji vybrali minulý týden na webu Rádia Beat.

Dave the Wizard je muzika, která právě teď dohrála. Říkáme právě teď, myslím 18.57 a zdůrazňuji to z jasného důvodu, aby jsme si ujasnili, že když je to úterý, že tady zůstávám déle a že se po sedmé věnujeme naděje beatu, no tak je to takový ten moment, vždycky říkám pozor, teď zamykáme všechny rockové klasiky do našeho beatového archivu a nepůjdou vyndat. Naopak odmykám tu část, kde jsou rockoví neklasici, tedy muzikanti a kapely, který právě parádně zapadnou do té kategorie, které říkáme právě naděje beatu. Pokud máte rádi muziku tuzemskou, tak byste měli zpozornit, protože naděje beatu je pro vás. A pokud máte rádi navíc muziku tuzemskou, čerstvou, novou a řekněme, že neznámou nebo málo známou, tak bych zpozornil na druhou, protože přesně o tom bude to naše povídání a hraní v hodině příští. Dejte mi chvilku, my si to tady přeštelujeme zleva doprava, jak to bude potřeba a za chvilku se ta naděje beatu rozehraje.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Naděje být.

0: děje Beatu.
1: Je úterý, je po 19. jsme na Beatu, já jsem dopředu prozrazoval a nebylo to žádným tajemstvím, že dnešní naděje Beatu zase bude jedna z kategorie těch, kdy nejsem ve studiu sám, ale kdy tady mám hosta, milého, příjemného, což je Soňa Bachledová, zpěvačka skupiny Sonáta anebo projektu Sonáta. Soňo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Beat. Je to, nazvíme to projekt, projekt Sonáta. Zatiaľ by som povedala, že je to solový projekt, uvidíme, jakom se to bude vyvíjať ďalej. Takže tak.
1: Dobře. My jsme vlastně první ochutnávku dali, protože Not Enough byl otvírák, takže už všichni tak nějak tuší, asi podle té jedné skladby, i kdyby o tobě doteď neslyšeli, kterým směrem se ta tvoje muzika zřejmě bude ubírat. A ty další ochutnávky od tebe to buď potvrdí, nebo vyvrátí, to se uvidí, ale v každém případě budeme hrát tvojí muziku, budeme hrát i muziku, která je tvojí nějakou inspirací a je nějakou tvojí oblíbenou muzikou, kterou si pouštíš. Což dneska přinese do Naděje Beatu skutečně takový, řekl bych, z části Naděje Beatu kapely je velmi mladý, současný, moderní, dokonce něco, co jsem snad podle mě v životě tady na Beatu nehrál. Tak k tomu dojdeme, to postupně probereme, budeme se věnovat tobě. A první otázka tím pádem musí znít, kde pa ty ses nám tady vzala. Že ze Slovenska to už se tak jako prozradilo, jo?
2: Ano.
1: Ale jaká byla tvoje cesta hudební, pojď dát nějaký stručný CV.
2: Stručný CV. Ja som sa presťahovala do Prahy kvôli škole, pretože som chcela sa tej hudbe venovať naplno, takže v Prahe som asi od roku 2019. A tam som vlastne študovala basgitaru a rokový spev, teda tam tu, tu v Prahe. A pôsobila som v kadejakých proste jednak školných kapelách a tak. Pôvodne ešte akože v Košiciach som mala tiež svoje kapely, ale to sa samozrejme proste rozpadlo v momente, keď sme sa všetci vydali nejakým iným smerom na mape. A tak teraz už vlastne akože mám život zatiaľ tu v Prahe. Učím spev, pretože tú konzervu som už dodelala. A áno, rozprávam československy. A tak projekt Sonata je relatívne mladý, ale tej vlastnej tvorbe, ono to tak akože v mojej hlave už funguje, alebo už nejakým spôsobom sa rodilo dosť dlhú dobu, takže som rada, že teraz sa tomu môžem venovať naplno.
1: Zajímavý, jak si říkala, že mluvíš československy, umíš že?
2: Umím, že
1: ty brďo, vidíš to? To je zajímavý, jak je to dlouho, 14 dní Martin tady byl s Monodream, ten taky, já mám takhle pocit, že u vás nejsou žádný konzervy, že všichni jdete sem.
2: No, u nás jsou hlavně ty klasické. Aha, a já jsem teda byla rok aj na klasickom speve, ještě v Košiciach, a jakože zpěvať ma bavilo, ale nemám ten vzťah prostě k opere a já jsem vlastně vždycky ťahla k tej rokovej hudbe a jsem si vravila, že čo ja tu robím, proste tam sa ľudia rozplývali nad tým, že ježiš, bola som teraz proste na Pučínyho a bolo to úžasné a ja som vravila si, že tak dobre, no, tak ja som teda nebola. Ja som bola na koncerte.
1: A taky to bylo úžasné.
2: Bylo to úžasné, ano.
1: Seš ty z nějakého jako muzikantského podhoubí?
2: Nesom.
1: Takže samo se ti to stalo, jo? Že
2: si... V podstatě. Teda jakože já jsem tu moju prababičku už jako nepoznala, ale hovorili mi rodičia, že ona byla operná zpěvačka. Takže nějak jakože ob dvě generace se to možno nějakým způsobem jakože dostalo, ale nie. Nemám žádné jakože rodičia jsou nemuzikanti a ja som si to sama vymyslela, že chcem sa tomuto venovať asi keď som mala. No ja som o tom rozmýšľala už od malička, ale furt som si myslela, že to je proste príliš veľký sen. U nás sú všetci akože akademici, hej, ako mama je lekárka, tak akože samozrejme, keď som mala 6 rokov, tak som si myslela, že budem tiež, ale je mi zle z dutých ihiel, takže... To potom som veľmi rýchlo prehodnotila, že asi nie. Takže sa to vo mne tak akože bylo a potom vlastne až keď som si spravila normálne strednú školu, gymnázium, aby boli všetci v rodine spokojní, tak som mala aj povolenie, že môžem môžem robiť hudbu.
1: Aha. A jak to snáší doma?
2: No, už teraz
1: pojde. Už si zvykli.
2: Jo. Tak už akože asi pochopili, že iná cesta nebude. A tešia sa veľmi už aj z tých úspechov, ktoré teraz mám. A vidia, že tým žijem. Vedia, že je to ťažká cesta, ale sú proste... Oni veľa tých vecí, ktoré riešim, nechápu, samozrejme. Ale ako, myslím si, že sú hrdí. Teraz už.

0: Guilt Trip je muzika, která je za námi. To je právě ta vlastní muzika, o který před malou chvilkou Soňa mluvila, když se odpoutala, utrhla a utvořila tenhle ten projekt. Já jsem se na začátku ptal, jestli to je kapela nebo jestli to je projekt, jak to člověk má vnímat. Protože když se podívám po, já nevím, sociálních sítích a prohlídnu si to, tak jasný, seš tam ta důležitá, po který je to celý pojmenovaný, seš tam v čele, ale vlastně máš za sebou nějakou kapelu. Tak jak to tam teda vlastně u vás funguje a kdo tam vlastně aktuálně je?
1: No, ja, dá sa to tak povedať, že v tomto bode je to taký bod, kedy také obdobie, kedy sa to trošku mení a je to vlastne také prechodné obdobie. Skoro sa dá povedať, že mám dve kapely. Mm-hmm. Jednu, s ktorou som tieto pesničky ešte nahrala a s ktorými vlastne ľuďmi to dokončujem. A jednu, s ktorou hrám naživo. Mm-hmm. Ono to vlastne pôvodne bola kapela. Ešte kedysi dávno, keď sme začali písať tie pesničky. A potom vlastne z rôznych dôvodov sme to najprv ako rebrandli a potom sa to eventuálne rozpadlo. A ja som to potrebovala postaviť na novo a tým pádom vlastne už naživo sme odohrali koncert s novou kapelou, s novými ľuďmi a s nimi dúfam, že keď proste dovydávam tieto veci, ktoré ešte sú ako keby stále niektoré v procese tvorby, mm-hmm, s tým s tú pôvodnou zostavou, pretože našťastie sme sa teda nerozišli úplne vzlom a dohodli sme sa, že tie pesničky si fakt zaslúžia proste byť dokončené a ja by som chcela, aby mali jednotný zvuk. Takto dokončíme a potom akože na tej ďalšej tvorbe, na ktorej vlastne už teraz pracujem, tak už pracujem s novým tímom a bude to zase trošku iné, ale už sa z toho tiež veľmi teším, takže.
0: Aha, tak to je zaujímavý. To je zaujímavý, pretože ja když som procházal ty fotky, tak som si říkal, tady sú tváře, ktoré ja znám. Vidím tady Diagony, vidím tady a podobne.
1: Je to tak.
0: Tak ty to máš vlastne ako rozhozený takhle. A ve finále, kdyby sa to utrhlo z řetězu a potřebovala si hrať hodne koncertu, môžeš to vzít formou Brutusu. Tam sú také dve stavy, když se nestíhá přejíždět, tak jedou různý muzikanti různě, ale tak
1: nikdy nehovor, nikdy, ale uvidíme.
0: Dobře, dáme další inspiraci, ono to tak vychází časově a to je právě to, co já jsem říkal na začátku, když jsi mě posílala skladby, které by tady měly zaznít, tak jsem si říkal, Herko, tak to bude podle mě úplně poprvé, co budu hrát na beatu Miley Cyrus, ale ono to samozřejmě není jen tak, jo. Když si člověk dočte ten název, tak se to k tomu roku přiblíží, tak co je tohle za skladbu?
1: To je skladba z takého najviac rockového albumu Miley Cyrus. Miley Cyrus som tu dala preto, pretože Hannah Montana je dôvod, prečo som vôbec začala proste uvažovať o tom, že chcem robiť hudbu, pretože som chcela byť ako Hannah Montana. Mm-hmm. Ona hrala na gitaru a na klavír a ja som vedela, že naši mi asi klavír nekúpia, tak som začala chodiť na gitaru a to mi nešlo, tak som potom prešla na bas gitaru. Áno, je to taký stereotyp celkom, ale nevadí. No a vlastne potom, keď ona vydala, fakt má za sebou kopec proste období, samozrejme aj osobných, aj umeleckých a keď vydala tento album, tak sa mi tak akože zase uzavrel kruh, že moja detská idolka vydala vlastne rockový album a je vidieť, že ona fakt proste na tú rockovú scénu patrí a že tam aj čerpá inšpiráciu. Má proste za sebou rôzne akože spolupráce napríklad s Metallicou a na tomto albume má feat aj s Joan Jett a podobne, takže ja by som bola veľmi rada, keby sa k tomu zase vrátila, no a toto konkrétne je pesnička s Billym Idolom, s ktorým tiež ako spolupracovala niekoľkokrát a myslím si, že ich hlasy dohromady fakt znie úplne super.

0: beatu.
1: Tohle byla sonáta, tohle byla věc nazvaná Pretty Words, která vlastně dostala svůj takový obecný úvod tím, co Soňa říkala před malou chvilkou ohledně té svojí inspirace. Když se podívám, a teď už je to jasný každému, po těch třech ochutnávkách od tebe, které jsou v angličtině, tak mě napadá asi, že čeština či slovenština nebude úplně to, co by tě lákalo v muzice. Navíc, když projdu třeba tvoje sociální sítě, tak tam, když to teda zrovna není po ránu, tak máš ty příspěvky v angličtině taky i namluvený. Tak je to jenom jako, že to k sobě pasuje, je to jakási image, anebo je to rovnou už jako s nějakým záměrem, že by se ti líbilo, kdyby to bořilo hranice a šířilo se to celým světem?
2: A to by se mi samozřejmě líbilo. A je pravda, že vlastně mám taký pocit, že ta hudba má potenciál rezonovat i v zahraničí. Už se to trošku aj vlastne deje, napríklad akože začali ma sledovať ľudia zo zahraničia, aj ľudia, ktorí sa vlastne venujú hudbe. Dostala som nejaké ponuky na spolupráce vlastne s producentmi v Amerike, čo som bola úplne v šoku z toho, že napríklad Not Enough sa dostalo proste, že cez Spotify proste si to niekto pustil v Amerike a bol to nejaký producent, ktorý mi potom napísal e-mail, že ho to strašne bavilo a že by teda chcel so mnou keď tak ako spraviť nejakú ďalšiu pesničku. Mm-hmm. Takže som rada, že sa to do toho zahraničia postupne dostáva a že asi sa to ľuďom páči, tí, ku ktorým sa to dostalo. Takže áno, do budúcna by som, keď sa trošku akože etablujem tu na domácej scéne, tak veľmi rada by som potom ako cielila napríklad na to Nemecko, na UK a tak. Ja mám vlastne aj mentorku, s ktorou spolupracujem, ona je z Británie, takže by sme to chceli trošku aj týmto smerom.
1: No a je to tak, že tohle přišlo samo od sebe, jako náhodou, že tě prostě někde našli, nebo to nějakým způsobem tlačíš a pomáháš tomu, aby to v tom zahraničí bylo vidět a slyšet?
2: Tak pomáham tomu tým, že vytváram ten obsah v angličtine. A píšem maily aj do zahraničných rádií, aj vlastne jedno britské rádio už hralo Not Enough, čo ma veľmi potešilo. A toto konkrétne je pravdepodobne len akože algoritmus Spotify konkrétne, že som sa vlastne dostala aj do tých štátov, čo ma celkom ako prekvapilo, lebo ja s tým celkom bojujem aj práve na tých sociálnych sieťach, že hlavné publikum mám stále vlastne akože asi doma. Ale na druhú stranu si myslím, že keďže tie pesničky sú v angličtine,

0: češtine, tak ak niekto nerozumie tým popiskom, ktoré píšem anglicky, tak asi aj tak to nie je úplne možno správna cieľovka, takže tak, no.
1: Tak ono se to dneska dá snadno přeložit, tam se rozkupíkeš. Já jsem včera někde čet, jak youtubeři teďko slaví, že můžou mít svoje videa v azerbajdžánštině, protože ten algoritmus to překládá normálně i se zvukem. Tak hele, cesta to asi možná je. Dobře, ono už to tady taky od tebe zaznělo, když jsme se bavili o tom projektu, jsi říkala, že je to vlastně projekt jako mladý v plenkách a vlastně většinu toho nejenom muziky, ale toho dění okolo máš na hrbu ty, ale přeci jenom se tě zeptám, jak moc malý projekt to je, do té míry jsou nějaký lidi, krom těch tvojich dvou kapel, ještě v okolí, který by jako vypomáhali nějakým způsobem tady s tím vším?
0: No, dá se to tak povedať, ano. Mám okolo seba lidi, kteří jsou v podstatě kamaráti a kamarádky, které prostě ktorí tomu veria, čo som veľmi rada, pretože je to pre mňa strašne dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí tomu veria, že nie som v tom úplne sama. Je to proste tým pár nadšencov. Mám slečnu, ktorá mi vlastne akože rieši trošku PR na tej domácej scéne. Ja píšem do zahraničia. Mám slečnu, ktorá mi robí meta ads. Mám proste jednu študentku, ktorá strašne ju zaujíma moda, takže ona mi chce proste urobiť celý ten branding a ten vizuál za tým. A potom vlastne mám momentálne ešte producenta, dúfam, že to takto môžem povedať, s ktorým pracujeme na nových veciach, a to je vlastne gitarista z kapely Monodream, Matiáš Linhart, takže shoutout.
1: Jak sa nám to tady krásne propojilo dohromady, víc ty brďo.

0: Sonáta Maybe I, tak se jmenuje tahle věc, která je teď aktuálně za námi tady na Beatu, v Naději Beatu, kde si se Soňou povídáme. Myslím, že bychom ještě mohli hodinu, ale teď je potřeba to tak jako shrnout celý dohromady, ještě než se rozloučíme. A vlastně říct, protože tady už to zaznělo, že sociální sítě a podobně, tak kde všude tě člověk má hledat, chce-li tě najít a poslechnout si nějakou tvoji muziku? Kde máš takový středobod všech těch sítí?
1: No, Instagram je jakože hlavná sieť, kde to nejakým spôsobom stíham odkomunikovávať, pretože sociálne siete si teda zatiaľ riešim sama. A tú hudbu nájdete všade. Všetky streamovacie platformy, Spotify, Apple Music, Deezer, všetko, čo používate, tak tam to je. Sona a tá.
0: Tak. Tečka music.
1: Na Instagrame tečka music, ano.
0: Na Instagrame tečka music, na TikToku taky tečka music a na YouTube pomlčka msc jako music.
1: Ano, jako music.
0: Tak, tudy vede cesta. Hele, Soňo, já moc děkuju za to, že jsi dorazila, za příjemný povídání,
1: za
0: muziku, kterou si přinesla, protože, jak říkám, mnohé z toho měli nabít tu celkem premiéru. Co nebude mít premiéru, to už tady hrajeme, tak jsou Pretty Reckless, to bude taková ta věc na rozloučenou. Což ale vlastně je super, že jsi přinesla, protože když jsem já si procházel tu tvoji muziku, tak jsem si, to mi naskočilo jako první, tak jsem si říkal, jako jo, tohle je prostě...
1: To počujem často, ano.
0: Česká, aká slovenská varianta Taylor Momsen, která tady nedávno hrála, pokud se nemýlím, byla se spodívat?
1: No, boli aj na Rock for People a hráli predtým, myslím, že aj dva roky dozadu, tuším, v tej športovej areni, mala sportovní hala, tuším, alebo veľká, nie som si istá, ale tam som bola tiež. Takže tak. A to je kapela, vlastne, ktorú už ja nejako úplne že aktívne nepočúvam, ale keď som mala tak 17, tak som to počúvala celkom dosť, tak si myslím, že to tam je niekde asi trošku zakódované.
0: Tak ty to budete moc srovnať, Bíťáci, pretože Soňa hrála pred chvíli, Pretty Reckless budú hrať teď. Ja ti ďakujem, ať sa daří, dej vedieť, že bude niečo novýho, nová kapela, nový singly, nový cokoliv.
1: Ďakujem pekne.
0: A zase sa potkáme. Vedieť.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovor. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
2: Odpuste, otče, zhřešil jsem.
3: To je dobře, milé dítě.
0: Rocková zpovědnice na rádiu Beat.
4: Až se sám sobě divím, přátelé, že poslední dobou se mi vždycky povede začít tu rokovou zpovědnici skoro na čas. Tedy je 20 hodin a 2 minuty, je úterý a jak už jsem řekl a předeslal, začíná roková zpovědnice. A ta dnešní, to bude fakt jízda. No tak jízda je to vždycky, že jo, co si budeme povídat. Výborná muzika, jak od mýho hosta nebo mých hostů, tak i třeba ode mě, když se mi to povede. Ale dneska to bude jízda do slova a do písmene. Mnozí tušíte, o co jde, mnozí netušíte, ale to vám za pár minut vysvětlím, o co jde. V každém případě jízdou začneme, protože skladba Eat the Rich kapely Aerosmith, to je rozhodně jízda.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, začala Roková spovědnice a já vás budu ještě, přátelé, trošku napínat. Kdo jsou dnešní mí hosté? Nemáme tentokrát tady žádnou dámu, slečnu, ale velice sličné chlapce, musím říct. A teď vás nechám hádat. Kam byste je zařadili, jo? Tak, počkejte, čem bych začal? Jo, už vím. Jsou fousatý, jeden z nich má černý brýle, jeden má normální brýle, protože v černých by neviděl, ale normálně taky, když je v akci má, ano, taky fousatej. A teď bacha. Autem jezdí tak maximálně na nákup, jo, ale jinak jezdí v takových těch, nebo na takových těch, takových divných, jak to strašně řve, že jo, a občas dostanete smyka a spadnete do pangejtu a jezdí to hrozně rychle. No, tak já nevím, co bych ještě o tom řekl. Je to předmět, je to dopravní prostředek, který je zároveň předmětem určitý životní filozofie. Kurňa, teď jsem to řekl dobře. Kluci, že jsem to řekl dobře. Čau.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak já vám je představím konečně. No, tak jsou to motorkáři především, ano. Tedy David a Míra. David Solar, nazdar Davide.
2: Ahoj, ahoj, Dané.
1: No a Míra Nečas. Čau.
3: Čau, hezký večer.
1: Tak, motorkáři, no a je to tady. A teď, abych nemluvil jenom já. Proč jste tady, co jste, krom toho, že jezdíte rádi na a motorky jsou váš život, co jste, jestli jezdíte jenom na motorce, nebo zdali v tomhletom oboru podnikáte, co vás baví a tak dále a tak dále. Prostě se představte.
2: Tak asi já začnu.
1: Začíná, prosím vás, David.
2: Jasně, aby bylo vidět, kdo. Jasně, tak jsme motorkáři. Jsme tady vlastně díky tomu, že máme spolu partnerství, což už by mnoho posluchačů mohlo napovědět.
1: Připomenul z Rádiem Beat.
2: Samozřejmě, konkrétně. S Rádiem Beat. A díky tomu partnerství jsme otevřeli dveře trošku větší skupině lidí, aby se podívali do toho okénka motorkářů. My samozřejmě máme za sebou síť prodejen, která se jmenuje Bikers Crown. Věřím, že mnoho posluchačů jsou i naši zákazníci spokojení a že nás znají. A v podstatě není to jenom biznis, je to vlastně životní filozofie.
1: Jak jsem řekl.
2: Je to tak. A určitě si o tom tady dneska budeme jako hodně popovídáme. Věřím, že to bude zajímavý, povídání.
1: Já mám spoustu otázek. O firmě Bikers Crown budeme mluvit víckrát, jaký je sortiment, čím se zabýváte a tak dále. Míro, ty v tom hraješ jakou roli?
3: Já jsem ve firmě Bikers Crown teda kratší dobu než David. Nějaký pátek, ale už tam taky jsem. A vzhledem k tomu, že máme 13 prodejen, tak je potřeba, aby, nechci říct, jako, že by na to člověk dohlížel, ale aby těm prodejnám pomáhal. Takže já jezdím na ty prodejny, snažím se jim ukazovat věci, které oni nevidějí, protože jsou tam dlouho, a snažím se jim pomáhat. Jo? Takže já nevím, je potřeba zaskočit, jo? Není tam vedoucí, není tam prodejce, tak já přijedu, pomůžu jim. Aby se mi lépe dýchalo.
1: Míro, já jsem byl vždycky výborný vedoucí člověk. A jedno, jako i v potravinách jsem byl dobrý. Jo, nějaký motorky, ty
3: no
1: to dám.
3: Tak můžeš nám přijet pomoct.
1: Jasně, domluví se. Hele, to mi stačí, protože o firmě budem mluvit. Taky o vlastně té vaší životní filozofii a životnímu stylu, protože jelikož jste motorkáři, tak na těch motorkách trávíte spoustu času, ale aby člověk mohl trávit spoustu času na motorce, musí mít na to nějaký finanční prostředky. Proto vznikla firma Bikers Crown. To vzniklo kvůli tomu, že nejdřív jste začali jezdit na motorkách a potom vás tato myšlenka napadla, Davide? A nebo to bylo opačně?
2: Hele, vzhledem k tomu, že jsme vlastně na trhu už 25 let, tak my jsme byli jako mladí kluci, jo. Celý to začalo samozřejmě jako od motorek, protože brácha, což je duchovní otec firmy, Capo di Tutti, tak...
1: Al Capone.
2: Takový, přesně tak, přesně tak. Tak v podstatě ještě s kolegou, s kamarádem, s Aldou, se rozhodli, když jim bylo 18.
1: Alda, už to, ne, Al Capone, co jsem říkal.
2: Přesně tak. Tak když jim bylo 18, tak se rozhodli, hele, pojď, oba dva motorkáři jezdili vlastně jako den co den, si řekli, hele, pojďme zkusit udělat, otevřem si obchod. Jo, a přišli za mým taťkou a řekli, hele, tyjo, my máme nějakou jako vizi, chtěli bychom to zkusit a nepostavíš nám jako prodejnu, první prodejnu v Chlumci, protože Bikers Crown začal v Chlumci nad Cidlinou, my jsme rodáci z Chlumce, jsme na to hrdí. A vlastně proto i ten Bikers Crown, jo, protože vlastně naproti prodejně je zámek Karlova Koruna, takže ta asociace je tam jako jasná. Že jo?
1: V tom názvu, jasně.
2: V tom názvu i původní logo vlastně mělo i tři korunky, i původní vlastně ta budova, ta první prodejna měla taky tři korunky, takže všechno to do sebe jako krásně zapadalo. A taťka řekl, OK, kluci, tak mě přesvědčte a přesvědčíte mě tak, že prodáte ty svý lásky, co máte. Takže každý musel prodat svoji motorku, aby jako dokázali, že to jako myslí smrtelně vážně.
1: A
2: jako,
1: že ty že ty peníze investují.
2: Že ty jo, ne, jako tam nešlo jenom o tu investici těch peněz, o ty peníze v té době až tak jako nešlo. Tam šlo o to, aby jako dokázali, že tomu chtějí obětovat úplně všechno jako jo.
1: O odhodlání.
2: Odhodlání a to obětování. Jo. A vlastně tím vznikla jako první prodejna. A vím, že jako existují fotky, kdy brácha Saldo jako zdějí ten barák jako jo, tu první prodejnu, kdy jsme jako nevěděli, jak to bude. A já v té době dělal u taťky úplně něco jiného. A do vlaku jsem nastupoval až asi půl roku jako po otevření první prodejny. A to o tom si můžeme říct ještě třeba další vstupu, no.
1: Určitě. Tady bych to přesně přerušil. Vypadá to jak americký sen, ty vole. Motorhead, Ace of Spades.

0: povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak mými hosty David Solar a Míra Nečas. Chlapi, který zasvětili život motorkám a nejen pro zábavu, ale vlastně se motorky staly i jejich živobytím, protože, jak říkal David před chvílí, vznikla firma, která se jmenuje Bikers Crown. Ty jsi skončil, Davide, tím, že tvůj brácha s kámošem od táty tedy si nevyprosili. Vyžádali požehnání, aby mohli začít. Táta jim řekl, prodejte motorky, ať vidím, jestli to myslíte vážně. Kluci to udělali a začali omítat budovu, aby si v téhle budově založili svůj první obchod. Ty jsi tam později přišel i do té firmy a seš v ní dodnes. K Mírovi ještě přijdem, protože Míro, nebuď smutný, jo, jako určitě dostaneš slovo. Ale mě zajímá jedna věc, než tu historii dál budeš rozvíjet. Ta firma prodává jenom doplňky pro motorkáře, nebo i motorky prodáváte, jako, nebo jak to tam je?
2: Hele, my jsme, když jsme začínali, tak v podstatě to byly devadesátky. Konec 90. My jsme z roku 2000. Jako,
1: pamatuješ si 90.
2: No, 90. jen matně, ale
1: protože... Kdo si pamatuje 90. jako by je neprožil, znáš to?
2: No hele, já jsem v té době jako tahal kačera, takže jako, víš, takže úplně nemůžu posoudit, ale...
3: Já si je nepamatuju.
2: Tak, to je super.
1: Míra je můj člověk, on je totiž skoro starý jak já. Že jo, veď?
3: Nemladej snad, ne, jako ty.
1: No, tak mladej, no, správně, no, tak se... Já už jsem takový zblblej, rozmýšlel jsem. Já už jsem rezignoval, no. Povídej,
2: my jsme byli jako cucáci jako v tom roce 2000. Asi pamatuju, když nás jako taťka učil, vysvětloval nám jako co je DPH, jo, rozumíš, protože my jsme jako si mysleli, že podnikání je jako velká sranda, že jo. A teďkon, vím, když jsme měli jako první schůzku a taťka nám jako vysvětlovala, má dát ti dál jako a DPH jako a co to je.
1: A ty
2: je,
1: víš,
2: že?
1: Co je DPH?
2: Čověče, teď už jo, a, jo.
1: Já to nevím ale, dodnes. No.
2: A tak to se sem pozví pak nějakého ekonoma, on to třeba jako dá, někdo šikovnej. Ale když se vrátím k tomu, jak to všechno jako by začalo, nebo jaký byly ty začátky, tak to bylo fakt krušný, protože vlastně ten barák se stavil od nuly a taťka má jako naštěstí, jako máme ten support v tom jako tátovi a nejen v těch informacích a v tom, že nás naučil vlastně jako ty základy toho podnikání, protože v té době jako nebyly jako školy, nebo kde se to měl naučit, jo? To musel být někdo, kdo ty zkušenosti jako nějaký měl a nazbírali životem, jako jo? To prostě taková byla doba. A on má stavní firmu, takže nám ten barák jako postavil od nuly a proto to jako chtěl jako takový ten approve, jakože pojďte, dejte do toho všechno, dejte, obětujte jako fakt na ten oltář úplně všechno a já vám věřím, že to jako myslíte vážně, jako a proto jako je donutil. A ani ne donutil, prostě jim řekl, OK, prodejte a tím jako potvrdíte, že to myslíte vážně a já vám za to postavím jako barák, v kterém můžete otevřít jako svoji první prodejnu. Jo. A tím, že jsme byli svobodní a měli jsme v podstatě jako mraky volného času, že jo, tak jsme ho vlastně veškerý trávili fakt jako na té prodejně, protože vím, že kluci, když tam byli, tak tam ta práce byla, my jsme měli od soumraku do Úsvitu, respektive od Úsvitu do soumraku, jako přes den, od 7 do 7, každý den.
1: Takový tarantinovský model.
2: Jako, jasně, a to byl v podstatě takový, jakoby, to byl takový první marketingový jako slogan, jako že máme prostě otevřeno fakt každý den. No a nebyli zaměstnanci, nebylo nic, že jo, takže jsme tam trávili jako veškerý čas, spalo se tam na té prodejně, protože vlastně už nemělo moc smyslu chodit domů, protože ty si v 7 zavřel, někdy se zavíral v 8 večer, teď tam byl do 10, připravoval si nějaký věci a už jako nemělo moc smyslu chodit domů, protože v 9 ráno se otvíral, jo.
1: Počkej.
2: Ale neměl si rodinu, tak to bylo jako jedno, to bylo super.
1: Já vím takhle, já jsem začínal s jedním rádiem taky podobně, že jsem tam spal přes Vánoce, znám tyhle ty začátky, jasně, znám je to... dobře. Mě spíš zajímá, to už jste měli zboží, který jste mohli prodávat, nebo kdy, a jestli jste ho měli, kde jste ho vzali? Jak to začalo? Jak to tehrá v těch 90. Známe jednu firmu, nebudu jmenovat, kde si kluci usmysleli, že pojedou do Itálie a koupí kvalitní pánve, které tady nebyly. Tak je sem přivezli, okamžitě je prodali a pak z toho vznikla obrovská firma. Nebudu jmenovat tu firmu.
2: Jasně, jasně, rozumím.
1: Tak tohle je jakoby podobný počin, podobný začátek. Takže vy jste se někam rozjeli na západ, abyste sehnali, nebo čím jste začali, ale, jakým sortimentem?
2: Ale úplně ne, v té době tady jako existovaly, já vím, 1, 2, 3 možná jakový dodavatele, který to právě sem tahali z té Itálie, nebo z jiných zemí, že v té době, že jo, v té době byly hranice, nefungoval Schengen, nefungovalo nic, takže si z toho musel všechno vyclívat. Vlastně bylo to jako složitější, ale my třeba v té době jsme byli jako shop, který jako nabízel 200 helem jako skladem, jo. To v té době byla jako raritní záležitost. Dneska je to jako úsměvný, protože dneska, když nemáš prostě na skladě 3000 helem, tak jako nejseš, jo. To jako nejde, jo. A v té době jsme byli jako gigant v podstatě s 200 helmama, jo, že jsme tam měli džíny, to bylo fakt jako malinkatý, na dnešní poměry je to úsměvný, ale v té době to bylo jako něco. A jak jsi se ptal na ty motorky, tak my jsme vlastně začali tím, že jsme začali jako vozit s partnerama motorky ze států. A jednu dobu
1: Spojených
2: jsme
1: států,
2: no jasně, jasně. A jednu dobu jsme vlastně měli jako nejvíc motorek jako amerických nových motorek nebo zánovních motocyklů jako v Čechách, jasně, Harley, no. To byla taková extrémní doba, že ty dodávky těch Harleyů byly opravdu jako dlouhý a stálo to jako bambilion na tu dobu. A my jsme ty motorky prostě měli skladem, protože jsme si je sem jako uměli dovízt. Jo.
1: Technicka, kolik u vás stál Harley takovej ten?
2: Hele, vem si to, že byl třeba rok 2000. A když si v té době, nebo 2005 třeba, ať to posunu malinko dál. Tak
1: už jsme jako od těch 90.
2: No,
1: trošku.
2: No, ono to jakoby... To bylo jako kontinuální, že? Tak si začal si s prodejnou, nějak si to budoval a v té době jsme prodávali jak zboží, jak to příslušenství, tak i ty dovežené motorky. Jo. A pak byl bazár a pak v jednu dobu jsme měli, já nevím, 150 motorek jakoby na bazaru, jo. Ale buď to byly jako naše dovežený, nebo to byl jako komis. Pak jsme se na to vyprdli, protože jsme říkali, dobrý, ono nám to dělalo trošku jako problém i s jménem. Protože když si dělal ten komisní prodej, tak si vlastně dost dobře nemohl garantovat, co těm lidem prodáváš, jo? Když ti někdo přinese jako motorku a řekne, hele, to nebylo nikdy padlý, to bylo, je to super stavu, jo? A ty to pak jako koukneš pod kapoty a zjistíš, že to je jako polepený, tak to jako...
1: Tak u aut, jo, to je podobný,
2: je to úplně stejný jako u aut, tak se ti prostě, tak ti to pak kazí jméno jako celý ty firmy, jako jo? Takže my jsme si řekli, OK, nechme motorky jako dělat jiný firmy, který tomu rozumějí, mají ty mechaniky, mají prostě veškerý zázemí a dělají jenom to. A my jsme se v té době začali soustředit právě jenom jako na to zboží a na to příslušenství, kterýmu rozumíme, děláme ho doteď, podílíme se na vývoj a na všech těch jako věcech spojený s tím vývojem. A teď mě uteklo úplně nic, člověče, na ten začátek.
1: To je úplně jedno. K tomu příslušenství, nebo jedno to není, ale já ještě tak nějak vnímám, když tady si dávám dvojku, to je v hodě. Ne, spolehněte se na mě, chlapci, já to zvládnu. O tom příslušenství, to mě velice zajímá. Do toho se pustíme v dalším vstupu a už taky pustíme ke slovu Míru, ano. Jak se do téhle firmy dostal a co je jeho úkol, jak má ty černý brýle, tak já mám pocit, že tam jako
3: sedí. Chrápe.
1: Ne, chrápe, jako láká motorkářky, ne, ty vole. Borec, ty vole, ZZ Top normálně tady vidím. My si pustíme ZZ Top, jasně, když tě Míro vidím. Za chviličku.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vašková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a v dnešní rokový zpovědnici jsou mými hosty David Solár a Míra Nečas. Davide, ty jsi vybral kapelu Youngblood, velice krásná muzika, která byla jaksi přerušena takovým intermecem, byl to originál nahrávka, to pozor tě obhajuju, kde byl jakýsi dialog chlapíka s nějakou dámou. Tak tady jsem dostal od naší produkční, která je teďka na dovolené. Co ti to tam hraje, vole, napsala? To asi zřejmě měla na mysli ten dialog, co jsme slyšeli. A říkali jsme, jestli se ta písnička ještě jakoby tonálně ozve, nakonec se ozvala. Tak vysvětli to, ten rozhovor.
2: Já to vysvětlím, celá ta písnička je o nějakým takovým psychickým naladění toho zpěváka.
1: Na mikrofon, prosím.
2: Toho zpěváka, je to o úzkostech a o takových těch psychických pocitech. A kdo to zná a kdo viděl klip, tak ten klip se točí vlastně na útesu, kde nahoře je takový dům a ten asociuje právě jako, že sice jsi jako nahoře, na domu, ale můžeš mít jako měkký základy, jo. Můžeš vlastně spadnout z toho útesu dolů.
1: Close to the edge, na samém kraji útesu.
2: Přesně tak. A vlastně ten dialog byl mezi tím jako zpěvákem a babičkou, která mu říká, jako nebuď jako tak psychicky na dně. Všechno se dá vyřešit a jako podžít dál. Jako. A v podstatě to platí asi i pro život. On to skládal v nějakým svým těžším období. A když jsem to tam dával, tak jsem si neuvědomil, že to bude malinko delší, než je vhodný. Tak jsme se tady trošku na sebe tak jako koukali, že to nebyl dobrý nápad.
1: Ne,
2: ale tak aspoň jako na vysvětlenou.
1: Prosím tě, nic se vůbec neděje. Já mu tu babičku závidím docela, jo. Protože tak každý si, když je v prdeli, že jo, tak trošku, tak si najde nějakou svoji babičku. Tak moje babička je láhev dobrého červeného vína. A člověče, to taky tam, nemusíš vést ani, no někdy, když už to přeženeš, tak i s tou flaškou vedeš dialog. A to už je špatně, jo. To jako, jakmile se bavíš s flaškou, tak to. Ale vysvětlili jsme si to, někdy člověk potřebuje někoho blízkého, když má zrovna problémy. Sortiment firmy, na to jsem se ptal, na to jsi mi neodpověděl. A potom Míra, jak se dostal do firmy a tvoje funkce.
3: Aha.
1: Já
3: jsem vlastně pracoval dost dlouhou dobu v časopise Spark jako obchodní ředitel a
1: ale
3: říkal jsem si, že to je práce snů a bohužel přišel covid a tam kluci říkali, ale Míro, my ještě nemůžeme platit, protože nebyly festivaly, nebylo nic. Takže já jsem se tak nějak ne poflakoval, ale vždycky jsem si našel nějakou práci, abych vůbec něco měl a nějak mě to nenaplňovalo, nebylo to zrovna to, co bych chtěl dělat. A pak jednou jsem zjistil, že Bikers Crown hledá supervisora, tak jsem šel na pohovor a vzali mě.
1: Hele, co to mě vždycky kluci zajímalo, jo. Nejenom ve firmě Bikers Crown, ale ta funkce supervisor, tak já jsem se odvodil z té angličtině, že to je nějaký dohlížitel, nebo se mýlím, nebo kdo to je supervisor, ten, který v podstatě zastřešuje chod té firmy?
3: Spíš malou obchod. Já dělám malou obchod, takže na těch prodejnách, jezdím na ty prodejny.
1: Jestli to dělají dobře, jo?
3: Jestli to dělají dobře a snažím se jim pomoct, jo? Kde, jak už jsem říkal na začátku, oni, jak jsou dlouho v té prodejně, tak nevidějí některé věci, které je třeba zlepšit, jo? Který by si měli všímat a já tím, že tam přijedu jednou za čas, tak ty věci vidím, jo, takže jim říkám, dělejte tohle, a zároveň se jim snažím pomáhat, když jim chybí člověk, tak tam zaskočit a já bych ještě řekl k tomu, že jsem vlastně, já jsem do té firmy přišel a úplně jsem byl překvapený tím sortimentem obrovským, co všechno tam je, to, to si normálně člověk nedokáže představit.
1: Lyžáky.
3: Tak, hůlky.
1: Běžky, jo, no, jasně. Já už si prdel, no.
2: Jasně.
3: A teď vlastně se to ten člověk musí naučit, jo, a pokud tam...
1: Co je co?
3: No, lyžáky, hůlky.
1: Jasně.
3: Jak se to používá, jo, prostě to je ten sortiment, on vypadá jednoduše, ale složitý, jo. Takže mám kolegu, Tomáše Hloucala, který ho bych chtěl pozdravit a který mi s tím hodně pomohl. Jo, takže to mi díky. Doufám, že to bude fungovat dál. A já jsem byl překvapený, jak to ty kluci vlastně dokázali vybudovat. Z ničeho. Z ničeho. A je to obrovská firma bez jakýhokoliv zahraničního kapitálu. Jo, takže to je úžasný a nekecám, jsem hrdý na to, že dělám v Bikers Crown.
1: Hele, kluci, jo, jenom, že vás tady máme, jo. Hůlky, běžky, jo. To rozumím. Já jsem se živil ve ski centru. Já rozumím, ležím. Jestli na těch motorkách, jestli máte nějaký takový stěžní skutry, tam bych byl dobrý, jako, ale to ten supervisor, to je zajímavý, to mě teď napadlo. Vždycky, když slyšej Mírovo, jako zaměstnanci prodejny, slyšej zvenku zvuk, jo, Harley, jak říká, ty vole, šéf jede, ty vole, okamžitě to uklidte a vytřete tady.
3: Já jezdím autem na prodejny.
1: Já jezdím autem.
3: Vozím ještě spoustu věcí, potřebujeme takové.
1: Nevidíš, že jsi dobrý špion, jasně.
2: Hele, já jako, jako, když to vezmu za vedení, já jsem jako strašně na jsme nebyli domluvený, jo, tak to člověka vždycky jako zahřeje u srdce, když jako slyšíš, že tě to jako baví a že jako zaměstnanec v podstatě, ale jako v manažerské funkci, že to vnímáš, že to nespadlo z nebe, víš, že jako zatím je jako fakt dřina, jo, že to prostě jako, že to jsou roky a roky práce jako odříkání. A ještě k té mírové pozici, vlastně jak to vzniklo, ten, jako ta myšlenka, oni samozřejmě ty korporáty nebo vůbec řetězce obchodní tuhle funkci mají, ale není tam primárně o toho, aby jako dohlížel a jako hlídal, ale hlavně pomáhal, jo. To je prostě, jmenuje se to sice supervisor, ale prostě je to jako hlavně jako helper, ale jako nemenuje se to helper. Primárně všichni ty jako prodavači, ať je to z jakýkoliv branže, tak by si měli uvědomit, že ty lidi tam jsou jako pro něj a on je placený za to, že jim pomáhá a sjednocuje jako nějakou jakoby linku v rámci firmy, tak aby to jako aby se ten zákazník vlastně cítil na každý prodejně stejně, aby tam byly stejný procesy.
1: Aby to mělo svůj ksicht, aby to mělo zkrátka všude.
2: Přesně tak, ano, jo. A je to vlastně o pomoci, není to o buzerování, není to o tom, že má něco hlídat. Samozřejmě, že někdy se tomu nevyhneš, jo, když někomu třikrát řekneš, dělej to takhle, a on to dělá prostě jinak, protože si myslí, že to dělá dobře a my mu vysvětlíme, my to děláme 25 let a myslíme si, že takhle je to správně. Tak je to důležitý, aby to ty lidi pochopili. A oni to většinou, když mají mozek v hlavě, jak to prostě pochopí. No.
1: Jak je vybíráte? Ty lidi přece musí tady tomu, tyhletý branži, respektive, jak se řekne to slovo, teď mě to vypadlo, prostě týhle problematice,
2: jako rozumět.
1: Nebo tomuhle rozumět přece.
2: Hele, já ti řeknu, jak to...
1: Nemůžeš tam vzít to... nějakého člověka, který neví, co je to, co je to ten...
2: Můžeš, ale musíš s ním, jako dáš si s ním strašně práce, jo, můžeš. Můžeš, samozřejmě, že můžeš. Jo, když to bude prostě srdcař a bude to prostě jako rozumný člověk, který má v hlavě mozek a bude vnímavý, tak ho to prostě naučíš. Jako, jo, naučíš ho, to vezmeš ho na motorku, začneš s ním jezdit, budeš mu vysvětlovat, vysvětlíš mu materiály, složení těch bund, kalhot, oblečení, vysvětlíš mu membrány, vysvětlíš mu prostě úplně všechno, dáš si s ním jako rok a půl práce, to jako není na měsíc. A pak z něj uděláš jako člověka, který jako...
1: Je odborník ve svém oboru.
2: No, protože se chytne a musí začít jezdit, aby to jako navnímal sám, jo.
1: Davide, prosím tě, já tě jenom poprosím, jenom technická. Dej si ten mikrofon, takhle, ty na něj mluvíš trošku jako Elvis Presley, jo. Tak potřebuji takhle napřímo.
2: A jinak já k tomu řeknu ještě jako příhodu, vlastně dřív jako nábor dělal náš právě kamarád Alda, který jako začínal s Bikersem, ten jezdil, pamatuju úplně přesně, se svojí školou Felicia, jako. A objížděl, jako když byly ty první prodejny a tam jako dělal ty první nábory, jako, a to se mu fakt hodně líbilo. To bylo zajímavý. Tam měl ty první pohovory, to dneska samozřejmě už děláme malinko jinak, máme i HR oddělení. Ale k tomu, jak to je asi v současnosti, tak nechám trošku mluvit Míru. No.
3: Já bych tomu jenom dodal, že vlastně máme spoustu lidí na těch prodejnách, kteří motorkáři nejsou, ale přesto dokázali ten sortiment zvládnout a dokážou komukoliv s čímkoliv poradit. A občas k nám přijdou lidi, kteří jezdí na motorce a myslí si, jako, že jo, to nic není prodávat tohle. A pak zjistějí, jak je to náročný. Tak to zdaj. Jo, prostě tak to je. Je to velice náročná funkce.
1: A každej, znám to ze Sky centra.
3: Každý ten člověk na té prodejně musí být odborník. Jo? Dokázat poradit se vším, jo, a to není jednoduchý. No.
1: Ten sortiment, to jsme ještě nedomluvili. To znamená, ta vaše firma, Biker's Crown, se soustřeďuje, nebo specializuje, to je lepší slovo, na doplňky nebo i na samotný prodej strojů?
2: Hele, na stroje ne. Stroje necháváme jako firmám, který se na to specializují a s kterýma spolupracujeme, protože ta spolupráce je tam jako určitě nezbytná a výhodná pro obě dvě strany, že jo? Někdo prodá motorku, my mu prodáme oblečení, na druhou stranu někdo si u nás koupí oblečení, my mu doporučíme motorku, takže ta kooperace tam je nutná je hloupost dělat všechno, jako jo? Když děláš jako všechno a chceš dělat všechno, tak nic neděláš jako pořádně, jo? Takže my jsme se, to je to vlastně, jak jsem říkal na začátku, že jsme měli dřív bazár, dělali jsme bazár a nakonec jsme to jako přehodnotili celou tu situaci a už opravdu já nevím, 20 let nebo 17 let se soustředujeme jenom jako na vybavení, na příslušenství. To znamená všechno od hlavy k patě motorkáře, na všechny styly motorek, protože samozřejmě oblečení je i modní záležitost, ale i jako funkční věc a zase je jako blbost vzít si čopra a jezdit v oblečení na skútra a obráceně. Takže všechno má jakoby i svý nějaký, jako řekněme, modní trendy, ale hlavně je tam ta bezpečnost. A takže vlastně ano, jak se ptal, ten sortiment je všechno na SC a samozřejmě jako základní náhradní díly, prostě ne vnitřky motorů, ale prostě taková ten spotřebák, na tak to u nás
1: třeba
2: koupíš
1: blatník.
2: Taky. Blatník u nás nekoupíš, no, ale asi ti ho jako objednáme, no. Ale prostě svíčky, voleje, ten spotřebák prostě samozřejmě ano. A pak jako příslušenství na ty dané motorky, jo. I když dneska už se ten trend změnil, dřív si prostě koupil motorku a byl si schopný do ní jako nacpat ještě další jako skoro cenu té motorky v příslušenství, brašny, různý rolničky, různý návleky, bylo to hodně o čoprách a dneska je to spíš jakoby cestovní endura, takovej ten touring, lidi chtějí spíš hodně cestovat, anebo pak jakoby čopry, ty už nejsou jako taková ta klasika, když jsi viděl ty starý filmy, tak ty čopry v podstatě už dneska neexistujou. Všichni dělají takový ty cruisery, jako moderní stroje a už jsou tak jako nasypaný těma doplňkama od výrobců, jo? Že těch doplňků zas až tolik není, jo? Pak jsou tam opravdu jako speciality na ten touring, jo? Kde jako si to kupuješ ne proto, aby to dobře vypadalo, aby to hlavně fungovalo. Jo?
1: Stop! Teď si rozjel další téma dnešního večera, protože to mě zajímá. Zajímá mě teda, jestli existuje na každý typ motocyklu, doufám, že to říkám správně, určitý typ oblečení, jestli tomu odpovídá. Jsem vytušil, že asi jo.
2: Určitě.
1: A těm typům vůbec nerozumím. Já znám motorky, který bubla, jedou pomalu, vezeš si krásnou holku, vlajou jí vlasy a spolu se kocháte přírodou. Pak jsou motorky, který ječe jako svině, ty vole, prolítnou vesnicí, ty vole, 180 km v hodině, z té jízdy můžeš mít jenom nějaký adrenalin, protože se řídíš vraženou rychlostí a tak dále. Pak znám mopedy, pionýry, o tom budu vyprávět já, to vám dlužím, svůj příběh. Dvakrát jsem jel na pionýru a vždycky to dopadlo blbě, ale dobře, to vám řeknu potom. Takže ty typy motorek, typy těch oblečení, to my máme ještě o čem, kluci, hodně povídat. Paranoid, to vybral Míra, ne?
2: Jo, Míra.
1: Výborně, tak jdem do něj.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Je 21 hodin a 3 minuty, to znamená, že jsme v druhé hodině rokový zpovědnice. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Mými dnešními hosty jsou velice zajímaví chlapíci. Chci říct motorkáři, ale ono to tak úplně není pravda. Jsou nejen motorkáři, ale velice podnikaví lidi a velice zajímaví lidi. Já jsem si vždycky říkal, že motorkáři jenom jezdí na motorce a dělají na govno, ale no, přátelé, není tomu tak. Mými hosty jsou David Solar a Míra Nečas. Pokud se jich chcete na něco zeptat, pište SMSky sem do studia nebo maily. A nebo třeba i brnkněte na číslo 210 32 33 34. Ovšem teď

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice a David a Míra. Kluci, když tedy provozujete ten svůj obchod, nebo vlastně teď už síť obchodu, Davide, že jo?
2: Jasně.
1: Je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak, teď pojďme k vám osobně. Ať nejsme tak jakoby sterilní, ty vole, vo firmě. Jasně, pohodě, Bikers Crown, značka, která už je navíc známá mezi motorkáři, určitě. Kdo se chystá si sednout na motorku a pořídit si vybavení, tak určitě se na vás obrátí. Ale co vy dva? Mě zajímáte vy dva. Jako, jo? David na mě kouká, jako kdyby se chtěl utíct tady z toho studia. Co vy? No tak jako musíte mít vztah, ne? Jak jsem říkal na začátku, a ty jsi mi to potvrdil, že to motorkářství, jak to mám říct, tenhle ten motorkářství je způsob života, filozofie. Já vždycky z toho cítím neskutečnou touhu po svobodě. Něco, co člověka odlišuje od, teď to řeknu blbě, normální společnosti. Teď z nás z normální společnosti dělám kretény, tak to samozřejmě nemyslím, jo. Ale vy jste takový trošku šouplý, ne?
2: Hele, máš vlastně částečně pravdu, ale to bylo jako dřív, jo. Dřív to opravdu bylo tak, že kdo jezdil na motorce, tak byl, jak ty říkáš, trošku šouplej, prostě měl rád svobodu, jako vítr ve vlasech, tak, ale dneska už je to malinko jinak, ty zákazníci, ty motorkáři jako takový, to už nejsou jenom, jako, už to nemá jako životní styl, prostě vem si, že to je prostě právník nebo lékař, skončí v práci a jde si prostě jenom jako vyvětrat hlavu, jo, má to jako koníček, jo.
3: Těch srdcařů bývá.
2: Těch srdcařů, jakoby takových, jako, že by, víš, aby si to představil, že má v obýváku zaparkovanou motorku a nedělá nic jinýho, než že jezdí, těch je fakt jako málo, už jich ubylo, jsou, ale ubylo jich. A naopak přibyli takový ty, kteří to mají, nemají to jako životní filozofii, ale mají to jako relax, koníček, zábavu. Podívají se někam a ono to je jako strašně dobře, jako samozřejmě.
1: To není špatně, že jo?
2: Ne, to je super, jo, protože to je to o tom, ať si každý, jakoby to, někdo jezdí prostě na chalupu a nebo zahrádkaří, jo, a někdo prostě jde a odpoledne po práci si sedne na bajka a jenom si objede kolem komína něco, anebo se jede prostě projet s přáteli a objede půl Evropy, jo, a to je ta svoboda, jo.
1: No a to je svým způsobem taky vlastně jistý druh životního stylu, ne, přece.
2: No jo, ale
1: já
2: jako
1: vím, co ty myslíš.
2: Víš, jako nežiješ tím, jako jo, máš to prostě, jo, zase se vrátíš domů a zamkneš to do té garáže a jdeš do vezmeš to sako a jdeš do té kanceláře, jako jo.
1: Vydělává těžký prachy, jasně.
2: Přesně tak, jo. Já si pamatuju, když
1: a
2: jsem
1: co,
2: byl...
1: Tak, a teď mám otázku, pozor, teď. Buď jsi naběh, anebo nenaběh. Ale mě to napadlo. Chci odpověď od vás dvou. Co je teda ten pravej životní styl, ten svobodný, jak se ho dotkl, než si tedy zmínil manažery, kteří mají prachy na to, aby si koupili Harleje a šli si pro větr hlavu. Co byl ten původní pocit? Co to přinášelo? Jakou filozofii to přinášelo těm svobodným duším, který na těch motorkách jezdili a ještě jsou někteří, kteří jezdí takhle, tímhle stylem?
2: No, tu svobodu. Nahrazovali si podle mě jako tu svobodu, víš co? Jako my už to tak jako nevnímáme, že jo? My se máme, ta naše společnost se má jako výborně, myslím si to, jo, sice jako plno lidí krundá, jako, že by mohlo být líp a ono taky může být hůř, jako jo.
1: Co si budeme povídat,
2: ne, nemáme to kousek jako za barákem, jo, za hranicema. A takže a v té době, kdy to vznikalo, hluboký komunismus, tak ty lidi jakoby, jo, začínali už tam tehda, jakoby, jo, začínali jezdit na těch Harleych, na těch motorkách a měli to prostě jakoby takovej jakoby způsob protestu a tak nějak chtěli být svobodní, jako ten freedom jako takovej, jo. A samozřejmě to sem přišlo jako ze státu a postupně se to nějakým způsobem jako vyvíjelo a dneska je z toho prostě koníčková záležitost. Prostě někdo má koně, někdo má motorku a je to jako strašně fajn, protože ty lidi si tam jako čistějí hlavu. A není to jen o manažerech, to jsem dal jako příklad. Prostě jsou kluci, kteří na tu motorku prostě šetřejí, protože makají a chtějí si to užít, chtějí jezdit a není to vyloženě, prostě na motorce může jezdit dokoliv. Jo. Si pamatuju, že přišel třeba 70-letý pán a říkal, to já bych celý život chtěl jako jezdit na motorce, já už jsem jako starý. A tak jsme si povídali a on prostě za 3 měsíce přijel s novou motorkou a řekl, tak jsem si udělal jako na starý kolena radost a strašně ho to jako baví. Jo. Takže nejsou tam jako limity, víš, můžeš do toho vlaku té pohody nastoupit jako kdykoliv, jo. A kdykoliv taky samozřejmě můžeš jako vystoupit, jo. Takže nejsou tam hranice, tam hranice a je to prostě koníček jako každý jiný. A je to super, že to takhle je, zaplať pánbůh za to. A je hlavně už dostupný dneska, už to není jako to bylo dřív, že prostě opravdu ty motorky stály vlastně k poměru, co jsi jako dokázal vydělat, stály opravdu jako hodně. Dneska je to opravdu jako dostupný pro kohokoliv, jo, pro širokou masu. Tak jako hele, za 100 000 dneska koupíš, jako je to i stroj, na kterým se jako dá jezdit, jako jetej, já mluvím o jetejch samozřejmě.
1: O jetejch, no.
2: Jo, ale už můžeš si koupit už za 200 si koupíš už jako novej bike, jo. Dobře, nebude to prostě jako asi India nebo Harley, ale prostě jako koupíš si novej bike, jo. To taky není nic žádný drámo, jo. Za 30 000 jsi schopný se komplet oblíknout v nějakým jako standardu bezpečným, jo. Je to o tom, co si vymýšlíš, jo. Je to jako s autama, jo. Buď budeš jezdit prostě v nějakým jako v evropském základu, nebo půjdeš prostě do Itálie a koupíš si něco úplně jiného, jako jo. A je to prostě
1: Můžeš si
2: prostě vybrat, no.
1: To je jako ve všem na druhou stranu. Miro, ty máš co za motorku?
3: Já mám takovou historii, že moje žena nechce sednout na nic, co má jenom dvě kola. Takže tříkolka Revaco.
1: Naprosto souhlasím s tvojí ženou teda, jo.
3: Já ještě k tomu, jak jsme o tom mluvili, podle mě to životní styl, jako je třeba, když někdo je rocker, žije jako rocker, ten motorkář je jako motorkář a to se prolíná, protože ten rock a ty motorky mají k sobě hodně blízko.
1: Hodně blízko, to je jasný.
3: Spousta muzikantů jezdí na motorkách. Jo, spousta rockerů jezdí na motorkách, jsou srazy, kde hrajou rockový kapely, jo,
1: jsou
3: a tam
1: bohužel
3: jsou
1: muzikanti, kteří se na té motorce i zabili, jako třeba teď nedávno.
3: Hansard.
1: No tak to je, šmada, to je v autech, jo. Tak to je. No já vím, na co narážíš, Míro, na ten životní styl a na ten... ono to má... Já mám pro vás takový překvapení, jo. Já vám to nebudu říkat, co se týče muziky teda, jo. Teď v každém případě David vybral komunál.
2: Hele, komunál, protože jak jsem říkal, my jsme z Chlumce a komunál je chlumecký, že jo, takže a ještě jsem vybral jako skladbu Dej Chlumec gól, protože tak ať to má jako nějaký smysl a využiju toho, že můžu, tak je super, takže pojďme si tam dát komunál.
1: On je David básník. Využiju toho, že můžu. To se rýmuje.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Kluci, mě vždycky zajímaly ty motorky. Já, když jsem to dřív, je první motorka, kterou jsem vnímal, byl Pionýr. Pak byl ještě nějaký lepší Pionýr. Co to bylo?
2: Mustang
1: byl, ne? Jo, jasně. A tím to u mě skončil. A potom, jak přišla ta doba po revoluci a teď tady začaly jezdit ty nádherný stroje, že jo? Vy jste tří kolky, co máš taky, Míro, no dobře, o tom ještě se budeme bavit. Jak na to vozíš babi, no co si, já bych taky vozil teda jako. A navíc tří kolka to drží, jo, to nespadne, prostě.
2: To ne.
1: No. A teď jsou motorky. A teď vám, kluci, řeknu motorky, které mě serou. Motorky, které mě serou, jsou takový ty silniční a nic proti teda ní, jako chlapům, co na tom jezdí, nebo to. Ale někdy mě fakt serou. Hrozně to žve. Ještě když si upraví ty vejfuky, jsem chtěl říct mikrofony, vidíte, to je nemoc povolání, ty vejfuky. A projíždí vesnicema, což jsem zažil mnohokrát, šílenou rychlostí, úplně jak magoři. A naopak velkou sympatii jsem získal těm čoprům, což jsou takový ty bublavky. Jo, já teď mluvím jako totální kreten, který tomu vůbec nerozumí, jo. To souvisí s tím mým překvapením, co vám patrím s tím. A pak jsou další druhy a podruhy, když tak tě, kluci, opravte. Jako třeba náš kolega Standa Rubáš, jo, se mi chlubil tuhle, to je rok snad, možná i díl, že si koupil skvělou motorku. A že to je bezvadný, že ho si z toho sice bolí prdel, ale že to je jako prestižní značka. A říkal, že se to jmenuje letadlo Apache, ty vole, Indian.
3: Jasně,
1: no. Já jsem, a co je Indian? Teď mě to ukazoval dole v garážích. Tak to byla připrdlá motorka, skoro jako seděl zadkem u země, jo, jako, chápeš, jo.
3: A vy jste asi nesouhlasil úplně.
1: Ne, já to říkám ze sebe teďka, jo, vy to všechno vysvětlíte.
3: Jasně.
1: A pak teda, co mě ještě si vzpomínám, pak jsou ty plochodrážní, které jezdí furt dokola, to mně přijde úplně přiblblý, a pak jsou takzvaný Endura. A to enduro, to je jako, že se s tím jezdí po lese, nebo co, jako, že to je nějaká terénní motorka, jo. Ne, Davide, klidně, hele, kdybyste teď, hele, jsou zapnutý kamery, koukněte se, jak se David na mě kouká, normálně výsměšně, nebo ne, řeknu to takhle,
3: to schovývavým, není výsměšně.
1: Schovývavým úsměvem, co ten kohout tady plká. No já prostě znám jenom tohle, jo, a pak znám ještě vodní skútr a stěžnej skútr a tam moje znalosti, co se týče motorek, končí. Tak, kluci, vysvětlete nám, jaký jsou teda druhy motorek, jaký způsob jízdy se na nich uplatňuje, co jsou ty silniční a ty čopry, které mě jsou strašně sympatický, to jsou ty Harleje, že, který mě hrozně baví. To bych si i pořídil, kdybych na to měl peníze a nemám. Tak.
3: Hele, asi v první řadě bych upravil tu tvoji myšlenku, že hele, neexistuje špatná, dobrá jako motorka, jo. Vždycky to je o jezdci, jo. Takže to je základní absolutně.
1: Když je jezdec blbej i v autě, no, tak to
3: prostě
1: je,
3: jako můžeš, no. Jo. To je jako kdybys řekl, že prostě všichni v nějaký značce auta jsou idioti.
1: Jsou
3: kreténi, jako,
1: no jasně.
3: V každé skupině se najde prostě hrstka idiotů. To prostě je v každém uskupení. Prostě tak to je, jo, to je život. To máš prostě, to může být jak ve sportovních oddílech, tak to může být prostě v jakýmkoliv
1: oboru, jasně.
3: Oboru. Prostě to je holá realita, to je život, jo. Jak jsi řekl o těch jako silničních motorkách, ty mají, to jsou jako krásný stroje, jo. A vlastně a pak říkáš, že vlastně čopry nebo tenhle typ motorek jsou takový jako pohodovější. Hele, on je to vývoj, jo. Ty mladí kluci nezačínali, nebo málo kterým začínali na čoprách. Všichni si prošli nějakým vývojem, jo. Začínají právě na těch silničních strojách, protože chtějí být rychlí, chtějí si prostě užívat. Bohužel to jde ruku v ruce právě s tím, jakoby s tou erudací a s tím školením těch kluků, protože když vyjdu jako z té autoškoly, tak oni jako nic moc neumějí, ty kluci, jo, mladí. Já mám syna, který teď udělal autoškolu. Jako na motorku. A vím, že jako vlastně se bude muset moc učit. Mám od něj strach a budu ho muset jako hodně věcí naučit, aby jako mohl jezdit. Ale k tomu se dostaneme.
1: Skočím ti do toho.
3: Okay.
1: 8 mrtvých teď za srpen.
3: Je to tak?
1: Motorkářů. No.
2: Já k tomu něco řeknu. Samozřejmě oni neumějí nic, nebo téměř nic z té autoškoly, nemají ty zkušenosti. A navíc ještě spousta jich nemá to správné bezpečné oblečení. A rodiče to podceňují. Říkají, když on jezdí jenom tady. Nejvíc úrazu se stává při rychlosti do 20 km hodině. Jo, a ty kluci jezdějí v kraťasech, jezdějí v tričkách, má jenom helmu, helmu má po dědovi a to je všecko špatně, jo, tohleto.
1: Takže jo. To oblečení hraje roli velkou.
2: Obrovskou.
3: Hele, o to bychom tady jako mohli mluvit opravdu jako dlouho, těch příhod je hodně. Já se vrátím k těm motorkám a pak můžeme skočit ještě na tu bezpečnost, určitě. Protože to je určitě téma, který je Bohu líbí a má určitě jako přesah. Jo.
1: Rozhodně se k tomu vrátíme.
3: Super. Hele, u těch motorek samozřejmě, jak si řekl, tak jsou jako silniční motorky, pak jsou jako nějaký naháče, naketbajky, to je něco jako mezi, to znamená představ si silniční motorku bez kapot, když to jako řeknu velmi, velmi laicky a samozřejmě posluchači, kteří...
1: Tak to je jenom motor a kola.
3: Posluchači, motorkáři mi odpustí. Že to tady vysvětluji jako polopatě, ale musím. Ale jako to k tomu patří. Takže jasně, silniční motorka, pak je tam prostě nějaký naked bike, takže to jsou naháče typicky. Vlastně to je konstrukce silniční motorky bez kapot, jo, tak si to nějak jako představ.
1: A na tom se smí jezdit na silnici.
3: Jasně, ale ono to je na to uspůsobený, to je jenom jakoby říkám zjednodušeně, aby se jako pochopil, jak to zhruba vypadá, jo. Pak tam jsou samozřejmě ty endura, silniční endura, cestovní endura, turistický motorky, čopry a čopry ještě máš jakoby rozdělený na cruisery velký, takový ty tyráky silnic, jako že si na to sedneš, ujedeš prostě 700-800 km a nebolí tě z toho prdel, jo, prostě to jsou taky takový stroje, jo.
1: To je asi drahý, viď?
3: Hele, jako, ano, zaplatíš si za ten pocit, ale můžeš si koupit jako ten stroj vojetej, jako jo, a nějak si ho rád dohromady, takže to je, hele, jako,
1: hele,
3: jo.
1: Hele, sežereš mi takový za 5 litrů.
3: Hele, za 5 litrů, za 5 litrů, jako euro, bychom asi se možná, něco bychom sehnali, jako jo, ale v korunách asi jako úplně ne. Ale chci ti říct, že každá ta motorka má jakoby svýho kupce, každá ta motorka má jakoby svýho nadšence. A i ta plochodrážní, která vlastně zatáčí jenom na jednu stranu a ještě nemá brzdu, jo, tak má taky svý fandy a nadšen. Podívej se na marketu, je to plný.
1: Já jsem mluvil jenom sám za sebe.
3: Jasně,
1: jo?
3: jasně, rozumím. Každopádně, Ten hlavní message je, že neexistuje blbá motorka.
1: Existuje blbej řidič.
3: Existuje jenom blbec, jako jo.
1: Ano, to prostě... je ta odpověď, jak projíždějí těma vesnicema.
3: Přesně tak.
1: Tím to můžeme klidně takhle zakončit tady ty druhy motorek. No, a já už to využiju, když tady máme Míru. Protože jsou motory, a ty mě osobně teda, už jsme se toho dotkli, mě fascinujou. Viděl jsem to na silnicích mnohokrát, hlavně když jsem jezdil do zahraničí, že jo, tak tam toho bylo hodně. Tam ještě navíc tam seděli ty fousatý chlapíci, jako je Míra, jo, ten ZZ Top model, rozumíš? A za ním ta blondýna s těma vlajícíma vlasama. A jeli na takzvaný tříkolce jakýsi. To byl ty vole stroj, který měl ty řidítka snad, ty měli jak kondor, když lítá tyhle nad Andama, rozpětí, jo, jakoby těch řídítek, tam seděl ten chlapík s těma fousama jako Míra a za ním seděla ta blondýna. Vzadu to mělo dvě kola, předu normálně klasická motorka a vypadalo to skvěle. A hlavně jeli bohorovně pomalu. A ty tuhle motorku, Míro, máš.
2: Ano, máme Revaco, je tam motor Ford v tom, 85 kW. Takže má to docela sílu. Je to spíš takový styl taky, protože spousta motorkářů to jako motorku neuznává, jo? Ale je to alternativa toho, když někdo má jako já tu ženu, která se bojí na klápy zatáčkách a tak dále.
1: Je blondýna, ne? Ještě ne.
2: Téměř.
1: Já, vidíš, no.
2: Ale je to velice pohodlný stroj. Dobře se to ovládá, skvěle to sedí na silnici.
1: A ty jsi říkal, že tě z toho po 100 kilometrech nebolí prdel, jak říkal teď před chvílí David, že tady z těch strojů, těch kamionů motorkářských, že jsou tak pohodlný, že v pohodě jedeš.
2: Je tam muzika integrovaná toho, je to prostě skvělý. Jako.
1: To mě vždycky zajímalo.
2: Jo?
1: To mě vždycky zajímalo. Já jsem vždycky viděl ty lepráky.
2: No.
1: Jak jsou na těch tříkolkách, ale viděl jsem lepráky na normálních Harleych, takových těch čoprech. A teď ono to tak jako má nádherný zvuk, že ten bublavý, jak jsem říkal, jo.
2: A to, tam se dávají zasilovače, jo.
1: Prostě no dobře, to, ale ta motorka kolem mě projela, já jsem zaslechl hudbu, ale víc jsem slyšel ten motor, takže vy to posloucháte přes sluchátka, tu muziku, co tam máte?
2: Dá se to poslouchat přes sluchátka, ano.
1: No, aha.
2: Protože... Ale dá se to uhlit, že to slyšíš i...
1: Jo?
2: Ten, co jel kolem tebe, tak to měl asi hodně slyšený. Tak...
1: No, byl slušný, no. Tak se si říkal, vkouknul na mě a říkal, tenhle ten blbeček jo, poslouchá, určitě se bál,
2: no.
1: Takže mu nebudu pouštět Big Beat, jo, jasně. A to jsou nádherný stroje, jsou i bezpečný teda v tom případě, když jsou to tři kolky.
2: Samozřejmě jsou bezpečný, nepřevrátíš.
1: Jako, nepřevrátíš nic, jako, pokud nejdeš jako blázen, jasně.
2: Samozřejmě je to silný motor, takže když za to vezmeš, jsi schopný to postavit na zadní a to pak ta žena za tebou ti vrazí šroubovák do zad.
1: Jo, tak o tom radši ne to, ale a teď se chci zeptat na ten, to jsem se chtěl zeptat.

0: žádná velká rychlost, vnímají tu krajinu, ten vítr kolem nich, to musí být,
1: ano, vnímáš
0: vy jste to zažili.
1: Ty vůně, vnímáš ty vůně, jedeš a vnímáš vůni posečený trávy nebo prasečáku, že to je jedno, ale prostě to se nedá s něčím jako zaměnit, tohleto, to je úžasný.
0: Na to jsem se chtěl zeptat. A kvůli tomu tu ty lidi na těch čoprech dělají, ne přece, protože ty, jaká je filozofie lidí, které jedou na čopru a jedou pomalu krajinou jakoukoliv, celý den, teď to musí být, poslouchají ten Big Beat.
1: Užít si svobodnou jízdu, no, jedeš prostě...
0: Tam cítím tu svobodu a filozofii.
1: Maximálně v pohodě.
0: Ano, jo? Já jsem chtěl právě slyšet váš názor.
2: Hele, máš jako absolutní pravdu, je to ta pohoda. Ale realita dnešního světa a toho provozu je prostě bohužel jako jiná. Jo. To znamená, že ty sice jako chceš mít tu pohodu.
1: Musíš hledat cesty.
2: Chceš si ji jako užívat, jo. Ale ten provoz je tak hustý a tak jakoby v podstatě nebezpečný, že se musíš být ve střehu, jako jo, furt, jo, pokud chceš jako jezdit dlouho a bezpečně, tak jako bohužel je to tak, jo. Já se zúčastňuji těch akcí, jako těch takových těch propagačních, tu bezpečnostní jízdy a teď jsem rozrovna jako v Sosnoví na úplně super věcí, na akci, která se jmenuje Kolama dolů a učíme se přežít. A to je přesně pro jakýhokoliv majitele motorek. Se přihlásí a jsou tam prostě erudovaní jako instruktoři, kteří tě jako říkají, jak máš jezdit, na co si dávat pozor a tak dále. A to je, a teď se vrátím k té pohodě. Jo. Ty sice sedneš na toho čopra, jsi jako pomalej, nikam se neženeš a to vůbec neznamená, že se ti jako nemůže něco stát. Jo.
0: Jasně.
2: Prostě když ti někdo nedá přednost, jo, tak ty musíš vědět, jak reagovat. Jo. A tam si vlastně natrénuješ, jak bys měl jako reagovat. Jo. Nebo já třeba, když jedu na motorce, tak si kolikrát řeknu, co bys dělal teď, kdyby ti tam jako vyjelo z boku auto. Kam to pošleš, co budeš dělat, víš? A takhle si trénovat ten mozek. A je to strašně důležitý. Takže na jednu stranu bych chtěl, aby všichni jezdili tu pohodičku a užívali si to. Na druhou stranu, když vypadneš z té koncentrace, tak prostě zvyšuješ riziko toho, že se může něco stát. Jo. A to je prostě jako blbě, to znamená...
1: Úžasný podle mě spot byl v televizi, jmenovalo se to Hele motorka a tam jelo auto, přijelo ke křižovatce a ten řidič se rozhlídnul a ta spolujezdkyně říká Hele motorka a on tu motorku neviděl, protože ten mozek byl nastavený tak, že čeká, že uvidí auto, takže tu motorku vytěsnil.
0: Jako větší předmět v periferním vidění.
1: Ano, a prostě on tu motorku, ne, že ji přehlídne, on ji prostě nevidí, ten mozek ji vytěsní, jo? A ten spolujezdec ale i viděl, že jo, to říká, hele motorka, a pak teprve zaregistroval, že to je motorka. Jo?
2: Ale jestli třeba řidiče aut se setkávají s tím, že třeba jedou motorky a někdo má dálkový, i ve dne má jako na té motorce dálkový, jo. Tak je to čistě o tom, že chce být vidět, prostě, jako jo, není to jako truc, nebo není to dávání na
0: nájem
2: jako
0: nějaká,
2: ne, vůbec ne. Naopak, jo, oni prostě chtějí být vidět, jo, protože prostě většinou mají buď špatnou zkušenost, že je někdo přehlíd, anebo se něco fatálního stalo jako jejich kamarádům a vědí, že prostě být vidět, jako za to stojí, že ho někdo jako zhejtí, že hej, tyjo, co to jako je v poledne, prostě svítíš dálkovejma, jo. Neříkám, že to je dobře, ale prostě se stává se to, potkávají se ty kluci, můžete potkat jako na silnici a je to z tohohle důvodu, je to prostě jenom jako...
0: Je to put sebezáchovy,
2: jo, prostě, hele, člověk se musí furt jako učit a trénovat a bez toho to prostě nejde, jako asi jako v jakýmkoliv odvětví, jako.
0: Přátelé, opakuji, pokud se chcete Davida a Míry na něco zeptat, ještě jsme rozšířili v podstatě to naše téma o téma bezpečnosti, který je strašně důležitý, protože se s tím setkáváme, ale úplně všichni. Já, když jedu ve svým odřeným velkým autě po silnici, tak vás, motorkáře, potkávám a fakt dávám, i když já jsem strašně nepozorný člověk, tak dávám pozor. Tak sdělte svoje zkušenosti, anebo na cokoliv se zeptejte Davida a Míry. A teď Míra vybral, on je takový tvrdák, no, prostě má fousy a ty černý brýle, má tu tříkolku. Svezeš mi někdy na tříkolce tamto? Že by tvoje manželka dovolila teda, že bych si sednul tam místo ní?
1: Nebo... Jsi hrozně škaredý, jela na tu tříkolku za mě.
0: A co, tak já si sednu na tu tříkolku a vemu tvoji ženu na klíne.
1: To by asi neprošlo.
0: Ty vole, no, já věděl, že to bude. Ty nemáš, viď, jako Davidek tříkolku.
2: Ne.
0: Já budu hledat

0: jinde, no. Já se najdu svoji blondýnu, která to bude řídit, aby
1: zvěděl. Jo, svoji tříkolku.
0: No její tříkolku, já si sednu dozadu. Hele, co jsi to vybral? Arčenemi. Tam je taky taková dobrá blondýna.
1: Ta je dobrá, jo.
0: A člověk ani nepozná, že to je blondýna, že je to vůbec ženská, tak já to schválně pouštím. Arčenemi, přátelé, znáte moc dobře vy, co máte rádi tuhletu skvělou muziku.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice. Na rádiu.
1: U mikrofonu David, já vás všichni zdravím, trošku jsme si prohodili role a vedle mě je Míra a za mixážním pultem Dan. Doufám, že si dnešní zpovědnici užíváte stejně tak jako my.
2: Moderátor Dave.
3: Já taky, já se užívám.
1: Tak to je super, taky, to je super. Taky. A trošku ještě vybrali jsme písničku, ještě, kterou za chvilku zahrajem, ta se jmenuje Rusty Piston Race od Slapdash a trošku k této písničce něco řeknu, respektive k té značce Rusty Pistons, protože my nejen, že máme rádi motorky, ale máme rádi americký auta.
3: A ženský.
1: Tak to k tomu samozřejmě
3: no, to jako
2: americký.
1: Patří.
3: No americký.
1: A hlavně jako starý americký auta, vlastně i ty nový.
3: Ne starý ženský a starý.
1: No to úplně nejde dohromady, ale hele. Jako já nejsem takový gurmán, jako vy.
3: Rozhodili jsme ho,
1: Míro. Rozhodili, ale nejsem takový gurmán jako vy, ale OK. Každopádně máme vlastně tím, že Bikers Crown dělá, nejen prodává, nakupuje věci od různých výrobců, ale vlastně si vyvíjíme, máme svoje značky, vyrábíme si mnoho značek, který jsou jako naše a vyrábíme v rámci celého světa, vyvážíme do 630 zemí světa. Tak tohle je jedna z těch značek, je to v podstatě značka taková Custom Karcher, to znamená, je to pro milovníky amerických aut, hot rodů, víš, taková ta, jak jsme se bavili tady na začátku o tom, že jako motorky jsou ta svoboda, ten freedom a ta stará klasika, tak vlastně tohleto je něco podobného, akorát, že to je na americký auta. Jo?
3: Počkej, a co to teda je konkrétně?
1: Hele, Rusty Pistons, razatý pisty, to je jasný, ale je to o tom, že když vidíš, ono to vlastně začalo v době, kdy byla prohibice ve státech, protože potřebovali pašovat ten alkohol a potřebovali to pašovat v rychlých autech, v rychlejších autech, než měli policajti. A tehdy jako začali upravovat ty motory, zvyšovat jim výkon, aby jim prostě dokázali ujet. No a tehdy to jako začalo, taková ta úprava těch aut a jde to do dneška a celý to odvětví se jmenuje jako hudba jako taková se jmenuje rockabilly a v podstatě ty milovníci, ty kluci i ty holky, kteří to jako dělají, tak to je všechno, jsou to všechno starý americký auta, které se upravujou buď do jako aktuální podoby, nebo respektive do originální podoby, ale spíše to o tom, že si je upravujou, že nechají třeba zrezlou karoserii.
3: Takže tak trošku retro.
2: No a my máme vlastně značku volnočasové oblečení Rusty Pistons.
3: No to jsem se chtěl zeptat, no. Takže jde o hadry.
2: Ano,
3: jakoby k tomuhle stylu.
1: K tomuhle stylu, přesně tak, to je jako specifický.
3: Počkej, a to může nosit i člověk, který zrovna v tom autě nebo na té motorce nejede, to se
2: jasně,
3: dá nosit.
2: Jasně, máme oblečení jako... pro kohokoliv. Jo?
1: Jako třeba standarubáš to může nosit, no.
2: Jo.
3: A standarubáš tomu sluší všechno.
1: Ne, to říkám proto, protože náš ambasador nosí to, víš, takže proto. Týhle ty značky
2: ale
1: právě.
2: Ale taky může nosit. Ale
3: já to budu klidně nosit. A počkej, a to jsou jako takový trošku do hippies, jakoby, styl, nebo?
1: Ne, je to v podstatě, tyjo, to bys musel vidět.
2: To jsou ty padesátky v Americe, 50, no. Jo, prostě.
3: A to bych mohl nosit, jo?
2: Ty jo. Hmm.
3: Jako počkej, jako že jsem hnusnej, nebo jako co?
1: Ne, ale to sedí každému.
3: Tak vám, kluci, díky za poklonu. To bylo moc hezký. Hele, ale mě by to zajímalo, teda. I když mě Míra pohanil teď, jako jo.
2: Ne, tak já jsem tak nemyslel.
3: Hele, a tedy ten styl nebo ten model je tedy označen nebo pojmenován jako?
2: Rusty Pistons.
3: Rusty Pistons.
1: To je značka, to je brand, jakoby, náš brand, ale vlastně jinak jsou to jako hotroty, ratroty, prostě to samé, co hotrot, akorát, že zrezlý.
3: Jo, jasně. Tak je to prostě, už jsem pochopil Míru teď, jako pro takový vošoupaný, vyšedivělý exoty, jako jsem já, se to výborně hodí
1: spíš do všetního. Bych řekl takový starý psy, spíš, jako víš.
3: Takže pouštím Rusty Pistons Race, je to tak?
1: Je to tak.
3: Jdeme do toho.

0: way to heaven.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
4: No, chlapi, dneska v rokový zpovědnici, tedy David a Míra, David Solar a Míra Nečas, se podivujou, jak nám ten čas letí. Každý, kdo tady je vždycky hostem v rokový zpovědnici, tak na začátku má strach, o čem, že budem kecat a o čem, že si budem povídat. A potom před závěrečnou třetí hodinou se divěj, že to bylo tak krátký a že by ještě mohli mluvit další tři hodiny. To ovšem nemůžeme nabourat další program Rádia Beat, to je jasný. Tak hned se do toho pustíme, ještě pár témat rozhodně máme. Teď Whitesnake, Here I Go Again, no a pak už dostanou slovo chlapi.

0: Roková spovědnice.
1: Tak, ještě jednou vás všechny vítám na Rokový spovědnici. Opět David.
2: To je krásný, já mám zástupce.
1: Trošku si to skončím, ale hele, a Míra, jasně. A od mixáku Dan.
2: Já tady mixáku.
1: Ne, ne, teď vážně, já bych se chtěl vrátit k jednomu důležitému tématu, a to stejně na kous, že vlastně minulý týden zemřelo na silnicích 8 motorkářů. A já jsem měl, a je to fakt důležitý téma, protože mějme se rádi jako motorkáři a bez nějaký erudace jako to nepůjde, jo. A já jsem byl teďko, no, říkám, minulý týden jsem byl na, nebo o víkendu jsem byl na akci, která se jmenovala Kolama dolů. A zároveň je to akce Učíme se přežít. Ty dva projekty spolu jako kooperujou. Jeden projekt dělá Asociace autoškol a druhý projekt dělá Policie České republiky. A tyhle dva projekty se spojily. A je to o tom, že vlastně vy jako motorkáři se tam můžete přihlásit. Jsou tam vyškolení instruktoři, kteří vás učejí, jak na té motorce jezdit, jak předvídat. Je tam pan Hejník, který to je legenda, učí rovnováhu, reakce. Koukněte se když tak na web, opravdu to stojí za to, protože to jsou jako bohulibý věci, ty lidi tomu dávají ohromný kus energie.
2: A to jsou věci, které vám můžou zachránit život.
1: A to jsou prostě věci, které nemohou, oni vám prostě jako ve finále vám ho zachránějí. Jako. A já bych to téma bezpečnosti vůbec jako nebral na lehkou váhu, protože je strašně důležitý. A já jsem se tam setkal s Michalem Hodbotěm, který je šéf dopravní policie. A ten člověk to má jako fakt hodně dobře srovnaný v hlavě. A vidím, jak ta policie se snaží, že jim to jako není jedno, jo, ty mrtví na silnicích, a snaží se s tím jako něco dělat. A celý ten projekt jako dává smysl. A chtěl jsem ho tady zmínit, protože aspoň tyhle malé krůčky můžou vést k tomu, že pokud to zachrání jeden lidský život, tak to prostě mělo smysl. A proto jsem ho tady chtěl zmínit, aspoň takhle okrajově, protože to by si zasloužilo v podstatě jako samostatný vstup, a do toho nechci úplně zabředávat, protože nejsem úplně odpovědná osoba za to, ale chtěl jsem to aspoň trošku tady zmedializovat. A teď bych asi předal slovo Mírovi, který si řekne svoje.
3: Já to teda řeknu, jo.
2: Normálně to řekni, hele.
3: Máme tady takový přání nebo žádost o písničku od naší kolegyňky paní ředitelové. Takže Týno, tady máš ty Motley Crue.
2: To je vše?
3: No.
2: Tak to je dobrý, člověče. Tak jo, Motley Crue, Kickstart My Heart.
3: Yes.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Tak kluci, tady jsou nějaký pozdravy. Ahoj, zdraví motorkáři z chaloupky Chlumec nad Cidlinou. To asi budete vědět, o co jde, že jo? Nebo ne?
2: Tak spodem,
3: ne? No ne, já budu určitě vědět, určitě vím, chaloupka, no. To bude mít nějakou spojitost pak určitě s těma kuličkama, co si zahrajem.
1: Jo, určitě. Jo, určitě tak je, no. Tady to bude, nevím, jestli na Míru nebo na tebe, Davide. Dobrý večer, chci se zeptat, co to hrálo za písničku? Jak je na začátku i konci slyšet moře? Jinak parádní zpovědnice, píše někdo.
2: Ty vole, jaký moře?
1: Nebylo to ten rozhovor s tou babičkou? Ty vole?
3: Ale tak to byl Youngblood?
1: Asi jo. No vidíte to? Jsou pozorní ty posluchači.
3: To je super, že poslouchají.
1: No poslouchají. Tady nazdarané, že ty jsi zase zmáčkl špatný čudlík. To je ta tvoje písnička, tady Youngblood.
3: Jasně.
1: Přeji vám všem příjemný večer, zdraví vás Radim z Sheffieldu. Takže i z Sheffieldu pozdrav. Tak, co tady jsem ještě, někde jsem tady něco to... Jo, a už to je pro vás, kluci. To je pro odborníky poznámka. Čau, mojí první velkou motorku IZF600 Thundercat. Uh-huh. Šifra prodaná, to se ti povedlo, protože vím úplně hovno. Jsem kupoval v roce 2003 před vaší prodejnou v Chlumci. Místo i moto, srdeční záležitost, děkuji. O to napsal.
3: To je ale super, to nás samozřejmě těší, tak, protože to bylo úplně v těch začátkách, že my jsme od roku 2000. Takže jo, to je super.
1: Tak si ze mě o to udělal srandu teda, jo.
3: Dělal si srandu,
1: takže mi kluci mě vysvětlete, co je motorka IZF600 Thundercat.
3: Thundercat, hele, to je jedna z těch motorek, jak jsi říkal, že se ti úplně jako nelíbí. To je silnější motorka.
1: Taková tak... Jak no, vřeští jako svině.
3: Ale tak záleží, jaký tam máš wavefuck, víš co?
1: No a to jsem se chtěl zeptat, počkej, a to jsem se chtěl zeptat, ty wavefucky, jo. Mm-hmm. To mě hrozně prudí, jo. Jako i u aut, pozor, jo, jsou takový ty, jak tam prskají ty. Jako dělá to kravál a starší lidi, jako jsem já, to obtěžuje. Když sedíš na terase na zahradě a kolem jako jede nějaký takový automobil nebo i motorka, strašně to řve. Nebo v tunelu, když jedeš v Blance, jo, tak schválně ty motorkáři túrujou ty motorky, že se vyděsíš, jestli se něco neděje. Jaký je váš názor na tohle? Dělat ten kravál. To je jako, že si ti řidiči zvyšují nějaký sebevědomí, že dělají, že na sebe upozorňujou, že to takhle řve.
3: Já ti odpovím proti otázku, proč si pouštíš hudbu na hlas svojí oblíbenou? Proč si pouštíš na hlas? S basama pěkně,
1: to jsem si o tobě, Davide, nemyslel, teda takhle.
3: Tak to je přesně ono.
1: Ale počkej, ale já si tu hudbu, a řekl jsi to správně, pouštím do sluchátek a nikoho tím prostě neprudím.
3: No jasně, ale ty si ten svůj motor prostě neumíš pustit do sluchátek, takže ty kluci to v tom tunelu se to krásně jako rozlíhá, víš, takže ty si
1: no,
3: to zasluhuješ
1: a slyšíš,
3: jasně, že tím obtěžuješ ostatní, chápu, rozumím, ale prostě když tam máš opravdu pěkný ladiny vejfuky a dobře ti to všechno funguje, tak ty dvouvalcový motory, když to takhle jako pěkně jako protáhneš, tak to je slast na uši, jako. Takže hele, je to jako hudba. Je to jako ber to tak, že si prosím vás řidiči, berte to tak, že když takhle něco tohle uslyšíte v tunelu, takže zrovna motorkář poslouchá svoji hudbu.
2: I když představ si, že jsou elektromotorky, jako jsou elektroauta,
1: ano.
2: A do té motorky, do elektroauta si můžeš nechat nahrát zvuk wavefucku.
1: Já vím, to jo? Jsem slyšel, ano, přesně tak. To bylo zajímavé. Dobře, já přehodnotím svůj kritický postoj tady těm řvoucím motorkám, protože oni poslouchají svoji hudbu. No tak proč ne, dobře. No.
3: A jinak samozřejmě jde to, že Evropská unie a všechny ty zvukové limity se zpřísňují, takže i ty nový motorky už to vlastně jako vůbec nemá, jako to vlastně nejde, protože by to nesplnilo limit, ale existují výfuky, kde máš elektronickou klapku, a ty si vlastně na řídítkách můžeš jako ovládat, buď je mechanická nebo elektronická, ta klapka, a ty si vlastně můžeš otvírat a zavírat ten wavefuck. Takže ty si to zavřeš a máš to jako homologovaný a splňuje to ty, ty zvukové limity a pak si to dokážeš otevřít a je z toho jako řvoucí záležitost. Prostě...
1: A pozor, a teď jsem se jako chtěl zeptat taky na jednu věc, která s tím souvisí. Je to legální, že takhle ty motorky řvou, nebo i ty auta, protože to mají i ty kluci, co mají ty auta, že jo, tak to tam ten vejfuk, že jo, otevřený, jak ty říkáš, tam neexistuje nějaký limit daný zákonem třeba?
3: Samozřejmě, že existuje. A je to tak, že se prodávají se výfuky třeba jako s vložkou, kdy jako namontuješ výfuk, ten má svoji homologaci, a ty můžeš, a tam je vnitřní vložka, která je jenom nanejtovaná. Ty ten nejtek odvrtáš a jde to vysunout, je to na to dělaný.
1: Jo,
3: ty to musíš prodávat s homologací, to je v pořádku, ale to, že si to někdo odvrtá a jednoduše odvrtá a upraví si to tím, že vytáhne tu vložku tlumící, tak z toho má v podstatě nehomologovaný výfuk. Jasně, to se děje, ale třeba vím, že jako třeba Rakušáci jsou na to opravdu jako
2: pintlich. A policajti to umějí změřit dneska.
3: Umějí to změřit. A třeba Rakušáci dělají to, nevím, jestli to teď ještě dělají teď, ale vím, že to dřív dělali, nechali tě jako dojet 10 km za čáru a tam ti změřili výfuk. A řekli, že jako se motorka nespůsobila, že to prostě nesplňuje homologaci. A ty jsi musel jako zaplatit drahý vod tak, aby si jel do Čech. A odtáhnout do Čech. Neudělali ti to jako na čáře, nenechali tě pěkně dojet dovnitř, jako jo. Aby jsi měl nějaký odtah, aby jsi to jako pro příště jako pamatoval, no. A dneska je pravda, že ty všichni jako převážná většina kluků, co jako jezdí přes Rakousko, tak moc dobře vědí, že to tam dělají, že se to tam měří a většina kluků, který si kupují jako výfuky, tak mají dva, jo, a ten druhý tam dají prostě na technickou kontrolu, tak ho tam prostě dají a dají ho tam, když jedou ven do zahraničí, protože aby neměli problémy, jo. A když jezdíš kolem komína, tak se to jako dá a samozřejmě i v Čechách by se to mělo jako dodržovat a ustupuje se od toho a spíš se jde tou cestou, že tam jsou ty klapky, víš. Že prostě si to otevřeš, když chceš a zavřeš si to, jedeš přes město, tak si to zavřeš, aby
1: někoho... Abys nemusel přemontovávat.
3: No, jasně. Ale ta homologace tam je a počítá se s tím, jo. Takže to k výfukům, no.
2: Já bych chtěl ještě něco dodat.
1: Dodej.
2: K tomu, vrátím se k tomu bezpečnému oblíkání. Jedna věc, kterou jsme dneska nezmínili, tak jsou airbagové vesty. A to je věc, která ti opravdu může zachránit život. A Bikers Crown je specialista na prodej těchto vest. Takže my oblékáme lidi bezpečně.
1: To znamená, máš na sobě vestu,
2: ano.
1: Něco jako neprůstřelnou policajti, je to tak?
3: No, skoro.
1: No, dejme tomu.
3: Řekněme, dejme
1: a když
3: tomu,
1: no. Sebou švihneš, tak ona se nafoukne a
2: tam je
1: zachrání
2: dobrý,
1: tě.
2: Ona se nafoukne ještě než sebou švihneš. Ona vyhodnotí, že padáš, že už to neudržíš a ona se nafoukne předtím.
1: Jak to vyhodnotí?
3: Tam je gyroskop.
2: Má tam gyroskop. A ona se nafoukne těsně před tím pádem.
3: Gyroskop, jo. Hele, gyroskop je prostě věc, která ti ta je v mobilu, je v jakýmkoliv zařízení, která ti vyhodnotí přetížení do jakýkoliv strany.
2: Měří rovnováhu, jo, a jakmile prostě
3: jakmile se vychýlí.
2: Vyhodnotí.
3: Když jsi v rovině a nic neděláš, tak máš 0G. Když uděláš rychlej krok dopředu, tak máš prostě jakoby nějakou akceleraci a tudíž máš jako přetížení.
1: Dobře, nebo... Můžu to připodobnit tomu, že uklouznu na ledě, mám nepřirozený pohyb, nepřirozený prudkej pohyb.
3: Tělo zrychlilo,
1: tak to vyhodnotí. Já,
2: a ještě než dojde k nárazu, tak se nafoukne.
1: To je dobrý.
2: Dřív byvaly takové ty trhačky, že až když si narazil, tak se vytrhlo to lanko a nafouklo se to. Ale to už si byl v tom nárazu. Když to teď, těsně předtím se to nafoukne.
3: No, ty trhačky...
1: Počkej, a lidi to kupují jako ty motorkáři?
3: Jo, hodně.
1: Nebo jsou frajeři, kteří říkou tohle a nepotřebují?
3: Ne, naopak. Jakoby hodně lidí si uvědomuje tu bezpečnost a hodně lidí jakoby dělá pro tu bezpečnost jako dost. A co můžeš udělat nejméně, že do sebe zainvestuješ, jo. A že si prostě koupíš... Ten airbagový systém je opravdu jako... Ty autonomní, nebo to jsou jakoby bez té trhačky, ty systémy, jsou opravdu jako špičkový a sbírají tím, že je to oblíbený a kupují si to lidi vlastně z celého světa, tak vlastně fabrika jako taková sbírá jakoby zpětný data a furt vlastně vypiplávají ten algoritmus, aby ta vesta jako bouchla ve správnou chvíli. Já si pamatuju, když to začínalo, tak ty kluci třeba slezli z motorky, nevypli si ten airbag a kamarád ho poplácal po zádech a on se nafouk, jo. Jo, rozumíš, protože tam prostě byl nějaký pohyb.
1: Ne, že byl hrdý, že hezky,
3: A airbag to blbě vyhodnotil. To už se jako dneska vůbec jako neděje, jo.
2: A my spolupracujeme s firmou Alpinstar, která vlastně tyhle vesty vyrábí a
3: vyvíjí.
2: Tím, že my s ním spolupracujeme, tak my máme oblečení, které je kompatibilní s těma vestama. Jo, naše oblečení, naše značky.
1: A navíc jste jako furt na té špičce tady toho bezpečnostního oblečení, ano, jak jsem pochopil.
3: My se podílíme i na tom vývoji, jo, sběrem dat a v podstatě nějakými vlastníma zkušenostmi. My máme vlastní jako vývojové oddělení ne na tohle, ale vlastně tím, že jsme i výrobci našich značek, tak musíme mít někde vyvíjet ty věci. Musí být furt jakoby nejen jako módní trend, ale hlavně bezpečí, protože my jako fakt řešíme hodně tu bezpečnost. Jako, jo.
1: To znamená, tady to oblečení
2: ano.
1: Se hodí i pro bikery, tedy pro lidi, kteří jezdí na kole.
3: Jasně.
1: Na elektrokolech, kde je ta rychlost už docela velká, hodně úrazuje na elektrokolech, to asi víte.
2: Ano, to znamená, chodí k nám nakupovat i na jednokolkách, co jezdí, na elektrokoloběžkách.
1: To mě zajímá, to si řekneme ještě v dalším vstupu. Ty bikery, tedy ty cyklisty,
2: okay.
1: Jo, já už přistupuju na ty vaše biker, ty vole, a tohle bike, prostě... Kolisti, no, říkáme my.
2: Samozřejmě ta značka, kterou my máme, má, a řekneme si o tom teda v dalším vstupu, tak je pro Danielovi ježdění. A je to na bike, se jmenuje ta značka. Na bike česky.
1: Na bike, česky, na bike, na bike, to je značka, na bike. Ano. A tam je, a to já chci. Protože jsem jednou ze svého elektrokola spadnul a 3 měsíce mě bolely žebra. Takže, pánové, na bike. Vy všichni, co nás posloucháte, jezdíte rádi na kole a jste navíc takový trotlové jako já, že si dáte 3 piva a pak z toho kola spadnete, tak když si oblíknete od firmy Biker's Crown
2: značka
1: na bike, tak si tu držku nerozbijete.
3: Rozbijete a bude vás to bolet míň.
1: No, přesně, já jsem kluci vám chtěl dát dárek, no, zase zamluvili, no. Já prostě furt mám v hlavě ten poklid, ty čopry mě prostě, jak tomu nerozumím, ale jak se jezdí na těch nádherných Harleych s těma širokýma řidítkama po lidu prázdný krajině a silničce, což dneska těžko najdete všude v Evropě nebo u nás taky. Ale když najdete nějakou hezkou silničku, třeba v Provence, jsou tam takový, a máte...
2: Tak to nikomu neříkejte, motor, že jste
1: ji našli. Vemte motorku a puste si tuhle tu skladbu, kterou teď pouštím. Především. Prostě Davidovi a Mírovi, aby našli takovouhle cestu a konečně si užili a odpočinuli si od toho neskutečného schonu, kterým způsobuje to jejich podnikání, ale zaplať pánbůh za něj. Jo? Na bike, chlapci, na bike.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Kluci, já jsem vám ještě neřekl můj příběh s motorkama, jo? Tady se bavíme, já tady trošku to komentuju jako like, nechci říkat jako blbec, ale v podstatě jako blbec. Zkrátka, já se na motorkách bojím, jo? Mě přesně Mírova třikolka mě zaujala strašně. Do toho bych šel, to je zase strašně drahý. Já jsem jel na motorce dvakrát. Bylo to za bolševika a to byl ten pionýr. Ale vždycky to dopadlo průserem, ale vlastně krásně. Jo. Je to takový humorně erotický. Jo. Já to řeknu rychle, abych vás nezdržoval. Poprvé jsem jel, my jsme měli motorkářský klub, jsme byli asi 5-6 kluků a měli jsme jednoho pionýra. Jo, začátky byly těžký, zkrátka, jo. No a tak jsme se ho tak navzájem půjčovali a byli jsme nějakýho rybníka, tam jsme byli s nějakýma holkama a já jsem jednu svez a dopadlo to velice krásnou nocí ve stanu. Mě odměnila za to, že jsem jí svez na pionýru. Zkrátím, druhý zážitek, opět náš motorkářský klub, opět ten samej pionýr, půjčil jsem si jiná děva, ano, a to je zajímavější. Bylo to u Velkých Popovic, jo, pivovar a blablabla. Taková vesnička. Tam jsme bydleli v nějaký chatě tam nějaký kamarádky. A já jsem tam jednu dívčinu vzal na toho pionýra a jel jsem do té vesničky a tam byl takový svah dolů a na té návsi to takhle zatáčelo doprava, ta hlavní. A já jsem na tom neuměl, jo, na tom pinsku, já jsem to taky rozvařil, rozumíš. Teď to tak přesně řvalo, jak si na to stěžuju teď. A teď už jsem starý, tehdy jsem byl mladý, krásný, mladý a hebký. Tak jsem to nevytočil, ty vole. A projel jsem tu zatáčku takhle rovně. Tam byly vrata, naštěstí otevřený místního JZD. A na tom dvoře toho JZD, jo, byl hnůj. A tam jsme skončili. Takže jsme se co? Nezabili. Přátelé, jaký byl sladký konec. Protože s tou dívčinou jsem se potom společně sprchoval. Zavidíte, viď? Ty vole, tříkolka. Tohle se ti stříkolkou nestane. A mně se to stalo s pionýrem, takže taky krásný konec. To jsou moje motorkářské zkušenosti na pionýru, které vždycky končily, dá se říct, sladkou výhrou. Zavíjíte, ne?
2: Ty ho na to říct asi jo, fakt. Jako.
1: Že jo, veď, jste
2: vyhotový. A proto se jezdí na motorce. Barevej, mám kamaráda, který si teď z našeho tenisového oddílu. Ahoj Peggy, jo. Který si teď koupil motorku právě v domnění, že na ní bude balit buchty, tak doufám, že se mu to povede, no.
1: Musí do hnoje.
2: A on má jako fakt pěkný stroj, to by nebylo úplně.
1: Co si říkal, Míra?
3: Aby nejezdil moc rychle, aby viděl, jak pomalu hezky.
1: No, pomalu,
3: přes to náměstí tam v konci.
1: Já mu když tak poradím, já to mám zkušenosti. Mě bylo 16, ty vole, v té době.
3: Ty vole, rozjezdy pro hvězdy teda.
1: No, přesně tak. Hele, kluci, tak jsme skoro před koncem, docela to letí. Tak co chcete říct ze srdce na závěr víceméně?
2: Hele, no na závěr, tyjo, všichni ať na sebe dávají hlavně pozor, ale to možná si necháme až na ten poslední úplně rozlučkový. A bych teď ještě chtěl jako nějaký drobnosti říct, je to vlastně spojený s písničkou, kterou teď tam šoupnem, což jsou Kuličky a Mravenci.
1: Takže jdeme k hudbě spíš.
2: Jdeme spíš k hudbě, ať to trošku jako... Já jsem jako hudbou nepolíbený. Já mám kolem sebe jako lidi, kteří hudby rozumějí, přátelé, kteří jako hrajou novobidžovský Total a Randall, zdravím. A samozřejmě Busopust, jo, to je takový uskupení, kde velká část té kapely Total a Randall si schází tak jako jednou, dvakrát do měsíce a hraje se taková pohodička, takový písničky a jako velký jako hudební relax. A já jsem jako fakt hudbou nepolíbený, jako analfabet hudební. Tak mě vrazili do ruky basu a vždycky na mě mire, jako jen maximálně jako koukne, teď za ty struny zaber, tak já tak jako si tak brnkám, bez zesilovače samozřejmě, abych jako měl pocit, že si s nima jako zabrnkám, tak za to díky, to je super počin. Ale k těm Kuličkám ještě, tak to zase je právě, mají spojený s tou zprávou, jak jsi říkal, jak bylo ten pozdrav z chaloupky, motorkáři z chaloupky. tak předpokládám, že to je ta chaloupka, o který si myslím, má vlastně jinou chlumeckou chaloupku neznám. tak to bude ona.
1: Tam jiná než Pedníková není. Prostě. Tam,
2: no, to by byla Pardubická, ale člověče, v Chlumci asi bude taková, tohle je taková opravdu spíš plzeňská jako chaloupka, bych to tak viděl.
1: Já mě na co narádí.
2: Jo, tak tam jsem vlastně tuhle písničku slyšel poprvé. Od Pavla, od Hlavy, který se mimochodem za 3 týdny, jako asi po třetí nebo po druhý žení, tak doufám, že mu to klapne už konečně, definitivně.
1: Nikdy neklapne.
2: Jo, ale jo, on trefil kauf s Lenou, takže si myslím, že jo. Tak, v tomhle klipu hraje další kamarád z Klumce, který tam hraje na trubku, jo. Který z okolností jezdí na tom Indiánu, jak si standard. Všechno to má takový krásný konsekvence. A mám na to krásné vzpomínky, tak si užijem tu skladbu. Nebude asi úplně pro každého takový trošku undergroundek. Ale věřím, že Rádio Beat poslouchají jako znalci.
1: Ne, to je výborná muzika. Ještě
3: napadlo, když jsme mluvili o té písnici, jak tam šumělo to moře. To nebylo moře, bylo to, se nalejval víno. Počkej. Na začátku i na konci.
1: Pozor,
3: jo,
1: zkouška, přátelé.
3: Zkus to.
1: Pozor, moře, jo. Nesmím cinkat, jo.
3: Sejšky.
2: Jo, dobře ty. Takže
1: ty
2: pro toho...
1: vole, příboj skoro, vole.
2: Takže pro toho posluchače, jak se ptal, co to bylo za skladbu, prosím, byla to Frankovka 2013.
1: Jsi debil. Jsem měl čistý tričko. Hele, kluci, ještě teda se s váma definitivně neloučím, ale už předesílám, že ten pokec s váma byl dneska bezvadný a asi si domluvíme, že bychom to ještě se zopákli, ne? Po nějakém čase. Já se budeme mít nový informace.
2: Co? Já mám mraky témat jako ještě.
1: Který, Želveň, ty na to vypadáš. Ty jsi nevyčerpatelný. A Míra byl nevyužitý ještě navíc.
2: Já jsem mu trošku tady
1: uzurpoval.
2: Uzurpoval, za to se teda Míro fakt omlouvám, sorry, ale příště to asi zopakuju.
1: Hele, kuličky zadupaly mravence, tak když tak zkus zadupat Davida, jo? Já to pustím.
3: Já co na to mám říct?

0: Rocková zpovědnice.
1: Tak přátelé, jsme na konci. Já si myslím, že to byl velice zajímavý pokec. Já jsem chtěl kluky ještě vyprovokovat k těm, ještě víc k těm řvoucím výfukům a motorkám, jenomže David mě uklidnil tím, že to je vlastně hudba motorkářů. Což jsem teda opravdu uznal, sebereflexivně to chci říct, dobře, tady ty. To jsem uznal, dobře. V každém případě jsme se bavili o bezpečnosti jízdy na těch motorkách a já myslím, že těch témat je ještě mnohem víc a ještě si můžeme pustit navíc spoustu muziky příště totiž, jo? Protože teď už to samozřejmě nestihneme. Já jsem si říkal na začátku tohle pořadu, jak těm motorkám nerozumím, o čem já si s váma budu povídat.
2: A teď je z tebe odborník.
1: Ty vole, teď je ze mě odborník. Mm-hmm. Ale hlavně, co mě teda zaujalo, jako bajkra. Bajkr je ten, co jezdí na kole. Je to tak?
3: No, bajkr je v podstatě... Bajk je kolo i motorka, no. Že jo? Jako rider, bajkr.
2: Obojí.
1: A, tak já jsem ten na kole.
2: Ty jsi na bajk.
1: Já jsem na bajk. Ano, připomínám, kromě samozřejmě... kromě doplňků pro motorkáře firmy Bikers Crown především, tak je i oddíl na bike pro kolisty. Ano. Já budu říkat česky, jo, kolisty. Ano. Takže kluci, já vás navštívím.
2: Ono se to i píše česky na bike.
1: Na bike, no. Mhm. Takže bych takový něco bych potřeboval, no, to bych si za něco slušivého.
3: Jo, určitě něco vymyslím.
1: No, něco...
3: Ty, máme aby... tam model Jeníček a Mařenka.
1: Tyjo, já budu Mařenka. Ne, já budu Jeníček.
3: Asi bude Jeníček, ne?
1: No, Jeníček, no. Hele, kluci, díky moc za návštěvu. David Solar a Míra Nečas byli dnes mými hosty. Kluci, díky za návštěvu. A určitě, to vám slibuju, se nevidíme naposled. Jo, tak ať se daří.
3: Hele, my děkujeme moc za pozvání. Každopádně všem přeju kolama dolů. A všem řidičům přeju, aby si nás všímali, protože to je asi to nejdůležitější a když si budeme všímat všichni kolem sebe, tak to bude, budeme si mít všichni jako líp. A věřím, že teďkon pustíme skladbu, která tady dneska nezazněla a která tady určitě zaznít jako má a to.
2: Já ještě řeknu, lidi, jezděte opatrně, neblbněte, užívejte a jak říká Charles Bukowski, svět patří těm, co se neposerou.
1: Ano, přesně tak. A ať se nedostanete na tu autostrádu do pekla. Tak jo, kluci, mějte
3: ahoj.
1: Se, čau.
3: Čau, ahoj.

to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás v době prázdnin a dovolených zvu už po šesté k poslechu svého dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorií i hudebními styly. Zahájil americký pětičlenný soubor Snakehead Rituals Toledo v Ohio, a to ukázkou ze svého stejnojmenného debutového alba z roku 2013. Myslím si, že je dostatečně vypovídající o jejich formě, když zacituji z jedné recenze jejich desky, že kapela na ní působí jako dobře namazaná mašina. Snakehead Ritual se pohybují v hájemství blues a jižanského roku. Byť se jedná o relativně soubor nový, recenzenti ho nezřídka odkazují do pozice rockového retra z období o několik desítek let dříve. Jeho hlavní hvězdou je zpěvák Kevin Chess se svým nekompromisně průrazným vokálem. Skupina zatím do své diskografie přidala v roce 2016 druhé album. Vypravme se také do Austrálie za nositelem v rockové hudbě věhlasného příjmení Clapton. Ovšem tenhle australský kytarista, zpěvák, skladatel a producent Richard Clapton nemá se svým britským jmenovcem Ericem naprosto nic společného kromě příjmení. Hudební historik Ian McFarlane v australském hudebním tisku Richarda označil za jedno z nejvýznamnějších australských skladatelů 70. let. Richard se narodil v Sydney. Jeho otec byl lékař australsko-čínského původu a matkou zdravotní sestra. Cesty jeho rodičů se však záhy rozešly a tak budoucí rocker žil pouze s matkou. První kapelu Darktown Strutters si založil v roce 1965, když mu bylo 16 let. Mimochodem, kytaru mu daroval jeden soused. Richard Clapton, který se dnes již může pochlubit v australském žebříčku 20 solovými hity a 16 vydanými alby, na sebe poprvé výrazněji upozornil v roce 1972, kdy vyšlo i jeho debutové album. V Krásných nálezech dnes zazní v premiérově se svou country rockovou skladbou Girls on the Avenue. Pochází z Clapnova druhého stejnojmenného solového alba z dubna 1975. Vyšla rovněž na singlu a u protinožců se umístila jako pátá. Richarda prý inspirovali pouliční aktivity prostitutek. Jedna z nich údajně pozuje i na obalu téhle velké desky. Richard Clapton napsal o svém působení na hudební scéně také knihu, která vyšla v roce 2014. Jako producent pracoval i se známou australskou kapelou INXS. V říjnu 1999 ho uvedl do síně slávy Sdružení australského nahrávacího průmyslu.

0: Fantasy na Radio Beat.
1: Dnes vám představím i další specifickou položku hudební scény, a to belgický soubor The Garnets, přímočaře se specializující na singlovou tvorbu. Vysvětluje to i skutečnost, že se na jeho existenci podílí doslova mezinárodní hudební společenství a s výjimkou albových výběrů hitů tomuto segmentu hudebního trhu prakticky nevěnoval pozornost. Vznikl na konci 60. let ve vlámské části Belgie v městečku Lochristy. Své síly zde spojili různí ostřílení belgičtí muzikanti s britským skladatelem, zpěvákem a producentem J. Vincentem Edwardsem. V jejich existenci jim také vydatně pomáhala pirátská rozhlasová stanice Veronika. The Garnets si na své konto připsali 14 singlů, z nichž byl nejúspěšnější ten z října 1974. Na jehož titulní straně se objevila Edwardsova skladba Indian Uprising. V nizozemském žebříčku ji patřilo 27. místo. Nyní dostává prostor i ve vysílání Rádia Beat. The Garnets zmizeli ze scény v 80.

0: být krásné nálezy.
1: Neopominu ani tuzemskou rockovou scénu. Za jejího reprezentanta jsem vybral skupinu Tata Boys, představitelé české rockové alternativy, kteří působí již bezmála 4 desetiletí. Zakladateli kapely jsou spolužáci ze základní školy v Praze na Hanspaulce, a to hlavně hráč na basu, textař a konceptuální umělec Marek Huňát, jenž je známý pod přezdívkou Mardoša, a bubeník a zpěvák Milan Zeiss, řečený Bublajs. Stalo se tak v roce 1988, ale cesta k ustálení jejich názvu trvala ještě několik let. Byli tak známí jako Střepy, Hanspaulský traktůrek nebo Tapa Boys. Na tvorbě Tata Boys jsou zvláště výrazné hravé texty, osobitá vizuální scéna a energická vystoupení. Hudební kritika ovšem zvláště oceňuje uměleckou úroveň jejich tvorby, o čem svědčí, že kapela za svoji kariéru jí získala řadu ocenění Anděl. Skupina má již na svém kontě více než 10 studiových velkých desek. První natočila 4 roky po svém založení, ale nevydala ji. A tak se premiérového vydání dočkalo až jejich album z roku 1997. Poslední velká deska Tata Boys pochází z května 2026. Dnes zazní z vysílání rádia Beat jejich píseň Pěšáci z alba Kluci, kde jste? Z dubna 2007. Byla pilotním singlem téhle velké desky, ale zároveň získala cenu Anděl v kategorii skladba roku.

0: Jasné nálezy na Radio Beat.
1: Australská kapela Row Statue, míchající zdatně hard rock s bluesovými vlivy, vznikla v roce 1976 v Sydney. Existuje až do současnosti, ale tomu by krátce po jejím vzniku asi málo kdo uvěřil. Střídala totiž období podmíněné existence s čistě pragmatickými účely, proč odkládala důvody svého konce. Její první čtyři alba vznikla v produkci a pod dohledem někdejších členů populárního souboru The Easy Beats, a to Harry Wondy a George Younga. Už v roce 1987 ohlásila svůj rozpad, ale o 6 let později pokračovala po nabídce, aby se ujala role předskokanu Guns N' Roses na jejich australském turné. Pak se směřovalo opět k zániku, než se v roce 1998 dali muzikanti znovu dohromady a připravili nová alba. Uvedení do síně slávy australského nahrávacího průmyslu v roce 2006 jejich spády k ukončení činnosti nejspíš definitivně uložilo k ledu. Dnes si Row Statue poslechněte na frekvenci rádia Beat v jedné z jejich nejpopulárnějších nahrávek, a to Bad Boy for Love. Pochází z jejich debutového alba z roku 1978. V Austrálii vyšlo pouze pod názvem kapely. V některých regionech ale pod matoucím názvem jako Rock'n'Roll Outlaw či Outlaws. Skladba vyšla rovněž v předchozím roce na debutovém singlu skupiny a dostala se do australské top 20.

0: Vzácné nálezy na Rádiu Beat.
1: Dovolím si také trochu oprášit soubor Electric Light Orchestra, na který pomalu začíná nebezpečně sedat prach. Jedná se o okolnosti spojené s jeho singlem z alba Time z roku 1981. To tehdy usedlo na britských ostrovech na vrchol albového žebříčku. Druhý z pilotních singlů téhle desky, určený pouze pro teritorium Velké Británie, měl dvojitou A stranu. Různé prameny uvádějí odlišné datum jeho vydání, buď prosinec 1981 nebo leden 1982. O jedné ze stran téhle desky, Ticket to the Moon, není sporu. Ta druhá, možná vlivem chybného přepisu názvu, vyvolává pochybnosti a různé spekulace. Objevuje se totiž ve dvou verzích, a to Here Comes the News a Here is the News. Jejich šebříčkové umístění rozpory nevyvolává. 24. místo Británii a 17. v Irsku. V dnešním vysílání rádia by zazní ta verze pod názvem Here Comes the News. O možném pozadí této skutečnosti jsem se dočetl jedno zajímavé vysvětlení. Mohla se jednat o ranou a ještě dokonale neučesanou verzi písně. Každopádně se zde ale zpívá Here is the News a melodický rukopis svého tvůrce Jeffa Lynna nezapře.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Kanadská skupina Five Man Electrical Band vznikla v roce 1963 v Ottawě. Zpočátku si ovšem říkala The Staccatos. Ke své tvorbě nacházeli inspiraci především v Británii u The Beatles, The Hollies, The Zombies se špetkami přísad od amerických The Beach Boys. Jejich hvězdná hodina nastala v roce 1967, kdy měl soubor tu čest zahrát před kanadským předsedou vlády a britskou královnou Alžbětou, která byla v Kanadě zrovna na státní návštěvě. I když se vypracovali na jedno z nejpopulárnějších kanadských skupin, v polovině 70. let jejich hvězda pohasla, až se v roce 1975 rozpadly. Posléze se o nich psalo jako o podceňovaném klenotu kanadské scény přelomu 60. a 70. let. Z tvorby Five Man Electrical Band na vás na frekvenci rádia B čeká jedna z jejich nejúspěšnějších skladeb, a to Absolutely Right z roku 1971. Jako single skončila v Kanadě třetí, ve Spojených státech se umístila na 26. místě. Byla také zařazena na jejich třetí studiové album Coming of Age.

vznikly už před více než 30 lety v roce 1994 strosek jiného souboru hudební alternativy, který si říkal Uncle Tupelo. Z dnešní šestičlenné sestavy souboru zůstali už jen dva muzikanti z původní sestavy kapely, a to zpěvák a hráč na akustickou kytaru Jeff Tweedy a basista John Stirard. Hrácké obměny ve složení kapely probíhaly především v prvním desetiletí její existence. Od roku 2004 se ale kapela personálně stabilizovala. Tvorba Wilkou se vyznačuje šíří rozdílných inspiračních zdrojů od The Beatles až po Television. Dnes již mají na svém kontě celkem 13 studiových a 3 koncertní alba. Skupina byla 3x nominována na cenu Grammy, kterou získala celkem 2x, premiérově v roce 2004. Z diskografie skupiny Wilco vám prostřednictvím stanice Radio Beat nabídnu baladickou skladbu I Must Be High. Jedná se o otevírák jejich debutové alba A&M z března 1990.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Americký kytarista a zpěvák Dave Osty, vystupující pak pod svým uměleckým jménem Dirty Dave Osty, je zosobněním rockera se vším všudy. Nikdy si příliš nebere servítky. Ostatně ani Dirty není v angličtině zrovna uctivé slovo. Stačí uvést některé z charakteristik jeho tvorby plné energie. Drsná hra na kytaru a rumem nasáklé vokály. Pochází ze Sierra Madre v Kalifornii a na rockové scéně se již pohybuje 40 let. Poté, co roce 2023 přesídlil na severozápadní pobřeží Pacifiku, prý vyvíjí nulovou aktivitu. Dokud ze sebe však ještě nějaké rockové úsilí vykřesí,

napsal, míchal ve své tvorbě bluesovou klasiku s rokem 70. let. V diskografii Dirtyho Davea Ostyho jsem napočítal 6 alb, ale vzhledem k jeho rozevlátému přístupu k životu nedávám ruku do ohně, zda je to výčet úplný. Ze studia Rádia Beat za vámi v podání super autentického rockera Dirtyho Davea Ostyho posílám jeho skladbu Dirt Check. Pochází z jeho alba Burning Down the Dirt Check z roku 2011.

hlubokém létě vám teď nabídnu vánoční single skupiny Oasis z poloviny prosince 1994. Skladbu Whatever na žádném jejich řadovém albu nenaleznete, protože byla určena výhradně pro použití na singlu. Nejen, že se jedná v jejich diskografii o takovou premiéru, ale sehrála i delikátní roli překlenovacího můstku mezi prvními dvěma alby souboru. V zámoří tenhle single nevyšel. V Británii a ve specializovaném skotském žebříčku se shodně umístil na třetím místě. V roce 2010, to je s odstupem 15 let, se písně podařil nový vstup do britského žebříčku, i když tentokrát měl hodnotu pouze 64. místa. Videoklip k tomuto hitu Oasis natočili během jediného týdne černobíle. Singlu se premiérově prodalo 600 000 kusů, což kapele vyneslo platinovou desku. Aniž bych chtěl podporovat skrytou inzerci, musím ještě dodat, že skladba také posloužila v reklamní kampani na jeden nealkoholický nápoj a jeden pivovar. Vysílání Rádia Beat teď již patří muzice, a to skladbě Whatever z roku 1994 v podání skupiny Oasis, která v témže roce zahájila na hudební scéně svůj raketový vzestup.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Závěr dnešního vydání krásných nálezů obstarají premiérově punkeři z Brisbane, kteří se říkali The Saints. V časopisu Sounds je vedle The Sex Pistols a The Ramones zařadili do trojice skupin, které v 70. letech zásadně ovlivnily hudební scénu. Trio The Saints založili v roce 1973 spolužáci ze školy nejprve jako Kid Galahad and the Eternals. Přejmenovali se v následujícím roce. U protinožců je prakticky nikdo neznal, dokud se jim nepodařili v roce 1976 uspět v Británii se svým debutovým singlem I'm Stranded. Mimochodem jeho přípravu a vydání platili ze svého, protože ho možným vydavatelům nabízeli marně. Publicista Ingham tuhle skladbu označil vtipně za single tohoto a každého týdne. The Saints byli v roce 2001 uvedeni v Austrálii do síně slávy. Hned tom následujícím se rozpadli. Nyní vám posílám jejich průlomovou skladbu I'm Stranded. Příště vás pozvu k poslechu již 7. části letošního hudebního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se na setkání s vámi těší mimo jiné Kiss, Velveteen, Chris Thompson, Vibrators a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Australské trio The Saints zakončí dnešní vydání krásných nálezů první skladbou své diskografie, a to I'm Stranded z roku 1976.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer na Rádiu Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další 11 v 11. Ta dnešní má číslo 1012. Tak mě tak napadlo, že bychom si mohli dát ty dvanáctky. Že bychom si mohli pustit nějaké ty bluesové nahrávky. Máme toho dneska hodně, tak musím spěchat. Rok 1974 byl rokem vydání alba John Dawson Winter III. Johnny Winter nám tady nabídne Self-Destruction Blues.

0: 11 v 11
1: na Rádiu Beat.
2: Po desáté bluesový večer s jedenáctkou na Rádiu Beat a pochopitelně nejenom to klasické blues, ty bluesové standardy, ale i modernější pojetí téhleté muziky. To všechno tu dnes večer bude. Teď přeskočíme do roku 1977 na album Loading Zone, které má na svědomí bohužel tak trochu zapomenutý Roy Buchanan. Naprosto excelentní kytarista se svým vlastním stylem, kterého obdivují spousty těch dnešních slavných kytarových mágů. To, co si pustíme, nese název Raymond's Blues.

0: Pouhých 11. A všechny mají něco společného. 11 v 11. Na rádiu Beat.
1: Jako třetí a po třetí ze 70. let se dostane ke slovu jeden z mých oblíbených evropských kytaristů, irský bard Rory Gallagher. Album Top Priority obsahuje písničku, která do toho dnešního večera zapadá naprosto perfektně. Jmenuje se Bad Penny.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: To byly velké hvězdy 70. léta. Johnny Winter, Roy Buchanan, Rory Gallagher. A teď přeskočíme rok 2000. Jsme v roce 2002, kdy vyšlo album Muddy Water Blues. Byla to pocta Muddy Watersovi a postaral se o to Paul Rodgers, ex Bad Company a další formace. Vybral si song, který složil Willie Dixon, to je další slavné jméno. A jako kytarista mu tady ne sekunduje, ale je rovnocenným partnerem Jeff Beck. A ta písnička, kterou si zahrajeme, nese titul I Just Want to Make Love to You.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: 1012. 11. v 11. po 10. bluesová nám teď nabídne pro změnu Jona Lorda a The Hoochie Coochie Men. Live at the Basement je živá nahrávka a to, co si teď pustíme, nese titul Lonesome Traveler Blues. A autorem byl již v 50. letech Lee Hayes z kapely The Weavers. Oh, yeah.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: U téhle formace Hoochie Coochie Men jenom připomenu, že to byla australská bluesová partička, ve které hrál bývalý basák Ozzy Osbourne na Black Sabbath Rainbow Bob Daisley na kytaru, hrál a zpíval taky Tim Gaze a na bicí hrál Rob Grosser a samozřejmě obrovská hvězda hostující Ion Lord z Deep Purple. Jeden živák máme za sebou a s dalším budeme pokračovat. O ten se v Tokiu postaral bohužel už také zvěčnělý Stevie Ray Vaughan a jeho kapela Double Trouble. Live in Tokyo je titul celého LP, celého alba a Cold Shot je to, oč tu běží právě teď.

11:11 na rádiu Beat. 1012. večer z blues na rádiu Beat v rámci jedenáctky. Hvězda střídá superstar. Tentokrát budou opět nejméně dvě, protože Buddyho Guye, který 30. července oslavil 90 let a stále je aktivní, bude doprovázet, bude mu tak nějak sekundovat Johnny Lang, kterému je vlastně tak jako polovička, protože je narozen 1981, takže je mu 45. Songs alba Can't Quit the Blues z roku 2006 se jmenuje Midnight Train.

minding my own business, waiting for that midnight train.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Když jsem na začátku říkal, že dnes to nebude jenom o těch bluesových standardech, tak vězte, že teď tak trošku porušuji to, co jsem řekl, protože St. James Infirmary Blues je totiž klasika, je to standard,

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11x12 v 11, to je takový vzorec té dnešní jedenáctky. Devátá písnička, která se jmenuje Called Out in the Rain, je z desky Bang Bang Boom Boom Beth Hart, která ji vydala v roce 2012, a jak všichni víme, tahle ta holka má své bluesové kořeny zapuštěné sakra hluboko.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jak známo, v blues je možno téměř všechno. Tak se nám to tady sešlo, že kapela nesla název The Hoochie Coochie Men a teď tu máme song s titulem Hoochie Coochie Man. Slash si vybral jako hosta Billyho Gibbonse ze ZZ Top a v roce 2024 spolu nahráli tuhle písničku na albu Orgy of the Damned.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Mikovi, neboli Michailovi, Filipu, Jaggerovi, bylo nedávno před pár dny rovných 83 let a přesto stále v plném pracovním nasazení. Z Rolling Stones vydali album Foreign Tongues a musím říct, že samozřejmě nemůže taková deska neobsahovat song, který vyloženě má bluesové kořeny. Oni ostatně Stouni těch bluesových standardů natočili jako covery během své kariéry spoustu. Pojďme tedy dnešní večer uzavřít se songem Rough and Twisted. To je skutečně pro ten dnešní večer ode mne pro vás úplně všechno. Za malou chvíli tu bude už repríza Hard and Heavy a po ní pochopitelně všechny programy Rádia Beat v časech, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se fajn, ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.